Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů, kdy

Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
2: Na Rádiu Praha.
0: Dvě hvězdné kapely v hlasování. Coldplay a Viva La Vida or Death and All His Friends. Nebo U2 a Europa. Coldplay nebo U2.
3: Coldplay nebo U2.
0: Těžká volba. Odpověď?

0: občas mrkněte i k nám na Rádio Praha.
1: Na Rádio Praha.
0: Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.
1: Ve vašem mobilu.

0: Rádio Praha.
1: I heard what you said just as I was chasing.

že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

Celé léto výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny na Rádiu Praha. Host Lenky Váhalové. Posloucháte Rádio Praha a mým hostem bude už za chvíli Linda Štuc-Bartová, lektorka sebeobrany. Jaké jsou základní pilíře sebeobrany? Jaké jsou hlavní motivace agresora? A co byste měli udělat, pokud budete svědky nějakého konfliktu nebo nepříjemné situace? Všechna důležitá témata probereme s Lindou už za pár minut.

0: Lenky Vahalové. Lenky Vahalové.
1: Posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a s mým dalším hostem, což je lektorka sebeobrany Linda Štuc-Bartová. Krásný den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Založila jste projekt Sebeobrana pro všechny. Studovala jste v Oxfordu hebrejštinu a židovská studia. A pokud to stále platí, tak jste viceprezidentkou Česko-izraelské smíšené obchodní komory. Tohle všechno zvládáte?
2: A ještě trochu víc.
1: Já bych dnešní pořad ráda věnovala sebeobraně, takže na úvod jednoduchá otázka, proč vás to napadlo se tomu věnovat?
2: Já jsem hledala vhodný druh sebeobrany pro svoji dceru. Když jí bylo 16...
1: Aby se ubránila,
2: tak dostala stipendium do Kanady, do města Winnipeg, které je nejen nejvíce zimní v celé Kanadě, ale je to také místo s největší kriminalitou. A samozřejmě z bezpečných Čech, a v Česko je bezpečná země, mě to tak trošku vyděsilo. A se svolením dcery můžu říkat, že měla tehdy 170 cm a 48 kg. Bavil jí zpěv a bavila jí věda. Takže taková éterická víla, někdy při domácích pracech jí říkám Mimoňka. A jsem si říkala, ubránila by se tam bez maminky, skutečně jako jsem jí dala do života všechno. Takže jsme vyrazili na pár kurzů a moc jsme tam nepochodili. Dcera o tom mluví jako o mém rodičovském poklesku, asi tak v top 3.
1: Jaké kurzy jste navštívili?
2: Byli jsme na Krav Maga a na jiných typech sebeobrany. A co mi přišlo, že vždycky říkali, nejlepší je utéct, a pak jsme hodinu a půl trénovali ty fyzické techniky. A ve kterých jsme teda nebyli moc dobré. Protože prostě do té doby jsme se neprali. Já mám o 10 let starší sestru, takže tam neprobíhaly ani ty sourozenecké boje. Lada je naopak starší, má sice mladšího bratra, ale my jsme dost taková rodina, že jsme nikdy nebyli hodně fyzický na kontakt. Takže ani tu průpravu z rodiny neměla. A fakt jsme si tam připadali divně. No a já, protože se věnuji propojování vědy s výzkumem, to je ta moje další role, a programu Women in Tech, tak jsem si říkala, musí přece někde existovat nějaká metodika, která není jenom pro sportovce. Protože když si vezmeme ty zranitelné skupiny, děti, ženy, seniory, lidé se zdravotním postižením, anebo já se hodně věnuju tomu klientskému násilí, zdravotníci, učitelé, pracovníci státní,

0: další úkrok stranou v kariéře.
1: A kdybychom ten oblouk toho příběhu uzavřeli, tak s jakým vkladem do té Kanady vlastně odjížděla?
0: Tak odjížděla právě s těmi lekcemi krav magy a juda. A vlastně se mi říkala, hlavně se do ničeho nedostat. Takže prevence, prevence, prevence. A co si na těch kurzech uvědomila, je síla hlasu, což je komunikace, což je vlastně pro nás, pro ženy, velmi silná zbraň. Protože díky tomu sborovému zpěvu dcera je opravdu velmi hlasově nadaná. Takže v mnoha případech vlastně k tomu boji, který se trénuje, ani dojít nemusí. Velmi často stačí vymezení se, slovní, popřípadně útěk. A útěk znova nemusí být vždycky jenom fyzický. Ty situace jde deeskalovat. Pojďme si říct, že nějaký nepříjemný telefonát můžu ukončit. Nepříjemné jednání můžu posunout. Můžu přizvat kolegyni, kolegu, nadřízeného. Že vlastně ty bitvy si tak trošku vybíráme sami. Radio Praha.

0: celé léto výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny na Rádiu Praha. Host Lenky Válové.
1: Stále posloucháte Rádio Praha a se mnou je Linda Štucbartová. Bavíme se o sebeobraně, ale vlastně ta sebeobrana nebo nějaký ten boj, to je vlastně až další krok. Ale jak se vůbec tomu, už jste naznačovala, jak se tomu konfliktu vyhnout? Jak tomu předcházet?
2: Tak já začínám tou prevencí, principem mysli, který je o vědomí, o našich hranicích, ale dejme tomu na úrovni organizací i o různých organizačních nastavení. Protože my jako společnost už můžeme vymezovat, co je chování vhodné a co je chování nevhodné. A tady si myslím, že začínáme mít velmi velký dluh a proto vidíme, jak vlastně roste šikana, jak vlastně roste

0: agresivita spolu ruku v ruce s násilím ve společnosti, s tou frustrací a my tak trošku pokulháváme pozadu.
1: No a já možná do toho ještě malinko vstoupím, jak to, že se ty hranice posunují? Čím to je?
0: Tak pojďme si říct, že my donedávna jsme byli opravdu velmi bezpečnou zemí. Byli jsme 7., dneska jsme 11. a 12., takže pokles tam je, ale pořád jsme velmi vysoko. Na druhou stranu asi všichni ve veřejném prostoru vnímáme nějakou tu frustraci, hrubost. Teď před Vánocemi stačí být v silničním provozu, anebo stačí si jít něco nakoupit. A tam vidíme, že lidé úplně nejsou ještě naladěni na tu předvánoční atmosféru. Že velmi často to hrotí, velmi často to eskalují. Takže mám pocit, že jsme tak trošičku jako zaspali. Zároveň jsme i zaspali v tom, jak se bránit, protože spoustu agresorů si najednou začalo vykládat naší slušnost jako naší slabost. A já vždycky říkám, že je rozdíl mezi hranicemi a zdí a hranicemi ve formě plotu. Ten plot to může být takový nějaký strouchnivělý, plankový, může se tam někdo prohrabat, může někdo dvě planky otrhnout a velmi často ho přeleze. A ty zdi, ty vlastně nás izolují, ale také nás chrání. A myslím si, že je daleko víc témat, kolem kterých bychom měli mít pevné zdi. Rozhodně je to násilí na ženách, které stoupá. Pojďme si říct, co zažily nově zvolené političky, co zažívají novinářky, aktivistky, anebo už třeba ty ženy v těch pomáhajících profesích, které jsem zmiňovala. Takže to je ten první fenomén, že vlastně my jsme si nepojmenovali, co je hodnota a jak to budeme bránit. A s tím jde ruku v ruce, že já si přeju, aby se do tohoto problému vložili nejen jednotlivci, ale i organizace. Protože ta organizační nastavení nás můžou chránit. Jedna pražská nemocnice už má napsáno, chovejte se k našemu personálu s respektem, jinak budou vyvozeny důsledky dle zákona. Mimochodem je to cedule, kterou vidíme na letištích. Jsou snad lékaři a zdravotníci něco méně než letištní personál? A nikdy se setkávám s reakcí, tak to všude budeme mít cedule? A já říkám, ty cedule pojmenovávají, co je vhodné a co už není vhodné, co je tolerovatelné a co už bude postihováno.
1: A reagují na tu aktuální situaci, co tak se děje, kam se ty hranice posouvají.
0: Ještě bych ráda uvedla Kanadu, kterou spoustu Čechů má jako velký vzor pro Českou republiku. Je to země nám mnohem blízká. A když tam jste, tak opravdu v Kanadě jsou na sebe lidé nebo mezi sebou velmi slušní. Vy do někoho vrazíte a on se vám omluví. Mm. To je to přirozené nastavení. Na druhou stranu, ty cedule, které jsem zmiňovala, tam vidíte téměř na každém kroku, protože oni si pojmenovávají, že slušné chování je norma a jakékoliv jiné prostě tolerováno nebude.
2: Každou neděli v 9 večer na Rádio Praha.

0: Lenky Vahalové.
1: Jmenuji stále Linda Štucbartová, bavíme se o sebeobraně a když zmíníme další téma, což je agresor, tak často to není člověk, který na nás někde vyskočí zpoza rohu, ale často to může být člověk, který je nám blízký, ať už v pracovním prostředí, anebo třeba doma. Jak ho zase rozpoznat? Jak rozpoznat už ty jemné nuance, které napoví tomu, že se to může postupem času zhoršovat?
2: Tak děkuju za tuto osvětu, protože my ženy a dívky se stále bojíme toho pána, co na nás vyskočí z křoví někdy pozdě večer. Já vždycky říkám, může se to stát, ale zejména co se týče těch fyzických a potom sexuálních útoků, ty statistiky jsou 87 až 90 od osob nám známých a blízkých. Já často zdůrazňuji, že opravdu domácí násilí nezačíná fackou na prvním rande. Je tam série určitých červených vstavových vlajek. Ono to naopak začíná velkými gesty, velkými dary, velkou láskou, postupnou izolací, postupným stahováním sítě. My dva si stačíme, kamarádky nepotřebuješ, oni mi tě závidí. No tvoji rodiče vždycky proti mně něco měli. Víš co, já tě dovezu do práce i z práce, počkám na tebe, jo?
1: A psychopatické jednání, přesně, manipulativní
2: kontrolující
1: jednání.
2: Chování. A když vy se ohradíte, tak najednou začne být ta diskuze, ale ty přeháníš, já to s tebou myslím dobře. A takhle jsem to rozhodně nemyslela. Pozor, ženy také můžou být agresorky a manipulátorky, takže není to jenom muži versus ženy, ale ty vzorce tam jsou stejné. Takže rozhodně je to někdo, kdo to s náma nemyslí dobře. Je to někdo, kdo to myslí dobře se sebou. A já vždycky říkám, použijeme komunikační formulaci, pojmenujeme to chování, co nám vadí, a dejme tam nějakou naši emoci a řekněme, co očekáváme. To jsou takové tři principy z teorie nenásilné komunikace. Proč tam mám dát nějakou svoji emoci? To je pro mě ten lakmusový papírek, protože já nechci být dlouhodobě ve vztahu s někým, ale kdo se cítí špatně, kdo vlastně způsobuje, že já se cítím špatně.
1: Okamžitě mě napadá, jestli to ta protistrana pochopí, jestli nás vyslyší.
2: No, pokud je narcistická, manipulativní nebo s poruchou osobnosti, tak ne. A to je právě ta červená vztahová vlajka, že v tomto vztahu já být nechci. A pokud vlastně je to jenom přešlap, který může třeba plynout z toho, že pocházíme z odlišného rodinného zázemí, že vlastně v postupem času, jak se zžíváme, tak každý z nás do toho vztahu jde s určitým baťuškem, tak řekne, promiň, neuvědomil jsem si to, už to dělat nebudu. Díky za sdílení.
3: Radio Praha 107,1 FM.

0: Posloucháte Rádio Praha a se mnou je Linda Štucbartová. Bavíme se o sebeobraně. A v tom pracovním prostředí, kdy rozeznáme, kdy už ty vztahy jsou nezdravé?
1: Pojďme si říct, že velmi často ty predátoři a manipulátoři to dělají skrytě, velmi šikovně a izolovaně. To znamená, oni si mě vyhlídnou a já si myslím, že se to děje jenom mně, protože třeba nedodávám úkoly v takové kvalitě, možná se někdy spozdím, možná si někdy v té konverzaci nerozumíme a začnu o sobě pochybovat. A opět smyčka se stahuje. Když potom to ženy sdílí, tak vlastně během těch mých workshopů se stane. Mně to udělal taky. Mně to udělala minulý týden a poslední reakce a já myslela, že se to děje jenom mně. Takže znova to sdílení, který je mimochodem jeden z těch principů sebeobrany, který učím, je strašně důležité, nejsme v tom sami. Potom také řekněme si o pomoc. Já nevím, jak to je. Někdy opravdu si možná řeknu, že tahám za ten kratší konec, jsem nevyspalá, možná ten úkol jsem neodevzdala na jedničku s hvězdičkou. A když to ten manipulátor na mě pozná, tak vlastně znova bude tu smyčku utahovat. Tak já můžu jít za kolegy a zeptat se, hele, jak se vám s ním pracuje? Hele, jakou zpětnou vazbu vám dává? Je tam třeba prostor pro pochyby, že on nebo znova ona by nezadali správně ten úkol, že vlastně oni by se správně nevyjádřili, dialog je porozumění dvou osob. Já v tom nemusím být vždy ta špatná. Další máme HR, máme business partnery, jo? Nenechávejme si to pro sebe, protože velmi často s tím pojetím oběti se pojí ten stud. Že já si myslím, že za to můžu. Někdy si myslím, že si to i zasloužím. A to je špatně.
0: Já teď rozhodně nechci obhajovat agresory, ale čistě přemýšlím o tom, jestli je to i o nějakém sebevědomí. To znamená, když jsem dostatečně sebevědomá, tak v uvozovkách ten agresor si na mě netroufne. Funguje to takhle, že člověk může pracovat i na nějaké té svojí sebeúctě a právě tom sebevědomí?
1: Já vždycky říkám i sebehodnotě. A sebevědomí je i vědomí sebe sama, své hodnoty. Oni to poznají z naší řeči těla. Oni to poznají z našich pohledů. A určitě, když si tak vybavíte, tak ze svého okolí máte typy lidí, kteří jsou spíše častěji v té roli oběti a mají něco společného. A pak máte kolem sebe lidi, na které by si fakt nikdo netroufnul. Já mám jednu kolegyni, koučku, má asi 160 cm. Je to francouzka, takové ostře řezané rysy. Byla mojí koučkou a mentorkou Karin Genton-Lepé. A ta opravdu má na čele napsáno, na mě to ani neskoušej. A to je malá, drobná, velmi elegantní. Ale svým nastavením, prací s prostorem, řečí tónem. To totiž všechno dělá daleko víc, než to, co my říkáme. A oni to pocítí, protože ti predátoři si vybírají snadné cíle. Oni nechtějí chodit vlastně na tu krav magu do tělocvičny. Oni nechtějí chodit ani na judo, ani na taekwondo, ani na MMA. Jsou to vlastně sraby.
2: Host Lenky Váhalové. Host Lenky Váhalové. Celé léto výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny na Rádiu Praha. Host Lenky Váhalové.
3: Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let.
2: Zóna 90.
3: Hodina hitů, která baví vás i nás.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Lenky Váhalové.
2: Už jsme nakousli ty základní pilíře sebeobrany. Tak jaké jsou? Já tady dokonce od vás mám záložku. Je jich tedy pět.
3: Takže už jsme říkali mysli princip, který je o té prevenci. Je to o našem sebevědomí, ale je to i o tom organizačním nastavení, kde vlastně organizace můžou říci, tohle už je za čárou a to tady nebudeme tolerovat. Třeba na těch call centrech čím dál tím víc slyšíte upozornění, že hovor je monitorován nejen za účelem zvýšení kvality hovoru, ale i za účelem zvýšení bezpečnosti nebo ochrany pracovníků. A já tomuto velmi tleskám. To potřebujeme přesně. Ten další princip, už jsem to tady nastínila, zakřič komunikace. Ono to totiž vždycky není jenom o křiku. Někdy pauza, někdy dost je daleko účinnější než nějaký pištivý křik. A spoustu žen učím ovšem na workshopech křičet. My, když se za sebe postavíme, tak nejsme ty schopné líderky, komunikátorky, ale jsme ty hysterky. A pak jsme přirovnáni k nějakým domácím zvířatům a další věci už byste vypípali. Takže nebudu je říkat.
2: Takže je křičet a křičet?
3: Je křičet a křičet.
2: Vím, že nejsme teď na tom kurzu, ale mohla byste i tak našim posluchačům vysvětlit, jaký je ten základní rozdíl, nebo co máte na mysli?
3: Já totiž říkám, že nám, ženám, a zase jsou na to výzkumy, a pod stresem jde hlas nahoru. A pojďme si říct, jak všichni reagujeme, když jsme ve stresu, v ordinaci, u lékaře, něco nás bolí a najednou se ozve, a teď posluchačům se omlouvám a připravte si uši. Máte kartičku pojištěnce? Popřípadě na úřadech. Proč jste si to nevyplnil? Takže to je přesně ten stresový hlas, ta frustrace, ten zmar, ale zároveň úplně jako nějaké konstruktivní komunikaci toto nepomáhá. Takže doporučuju raději si hlas posadit níž. Možná nejít do té vysoké intenzity, ale prostě říct dost. Situace se eskaluje, je to pro nás oba důležité, pojďme se k tomu vrátit zítra. Je to takový to první řešit problémy s chladnou hlavou. Někdy, vemte si, budeme vysílat v době největšího vánočního, předvánočního schonu. Je dobré na ty jaksi narážky ani o to odpovídat. Jako představte si, že na vás někdo najíždí vozíkem a můžete znova. Co si to dovolujete? A nebo prostě můžete říct, můžu vám nějak pomoci. To je většinou o zbroji. Oni jsou připravení na boj. A když vlastně takhle se zeptáte, jestli můžete pomoci, tak tím pádem
2: vezmete
3: je to přesně bitva, která nenastala, což je třetí princip, utíkej. A já ho velmi často pojím s tou deeskalací.
2: No a ještě nám zbývají další dva pilíře.
3: Bojuj. O co bojujeme? O zdraví a o život. Pokud si nás někdo vyhlídne kvůli mobilu, pokud si nás vyhlídne někdo kvůli kabelce, je to takzvaný zdrojový predátor, nechce nás, ale chce náš majetek, tak já mu ho odevzdávám. Tímto nezískávám moc bodů u teenagerů zejména. Ano, i mobil? A já říkám, ano, vzdám se i mobilu, protože je to daleko lepší než zdraví a život. Na druhou stranu jsou momenty, kdy opravdu nás někdo škrtí, drží pod krkem, jim nějakým způsobem napadne a tam je pak důležité se bránit a každý se může bránit.
2: A poslední pilíř sdílej.
3: Vyhledejme pomoc, nenechme si to pro sebe. Naučme se také reagovat s empatií. To znamená, přála bych si, aby ubylo věd, proč jsi tam chodila, co jsi měla na sobě, nemůžeš si za to tak trošku sama. To jsou prostě za mě tvůj věci, které by neměly zaznívat. A znova, velmi často přispívají k tomu, že ty oběti si to nechají pro sebe, protože místo toho, aby dostali vstřícnou pomoc ve stylu děkuji, že ses mi svěřila, děkuji, že ses mi svěřil, co pro tebe můžu udělat, tak dostanou tohleto odsouzení. Čím více my jako společnost se dopouštíme této sekundární viktimizace, tím více potom nahráváme predátorům. Pojďme si říct, že když o mladých holkách mluvíme tak, jako že si to trošku zasloužili, tak tím rozhodně nepomáháme bezpečnější společnosti. Stejně tak, jako mluvíme o seniorech, jako o těch snadno zranitelných, zmanipulovatelných, někdy, že neumí IT. A proto se velmi často stávají terčem kyberpredátorů, těch, co je připraví o úspory, ale na ty si nikdo netroufne. Radio Praha.

0: Stále posloucháte Rádio Praha a se mnou je Linda Štuc-Bartová. Já bych se chtěla teď věnovat, doufám, že něco pozdílíte, ale chtěla bych se věnovat nějakým konkrétním příkladům, co jste třeba od žen nebo i mužů slyšela, jaké příklady, případy z praxe a jak tu situaci třeba vyřešili, abychom mohli inspirovat.
1: Tak já děkuju, že zmiňujete i ty muže, protože u muži velmi často chodí na workshopy s tím, že ne vždycky oni jsou tím terčem, ale že vidí nějakou situaci a jak mají zasáhnout. Takže já bych ještě zmínila ráda 5 pravidel přihlížejícího, protože nám všem je taky jasné, že když já zasáhnu, je to první D podle 5Ds or bystander interventions angličtiny, tak angličtina má na všechno skvělé zkratky, tak vlastně to první D direct, jakože já tam půjdu, tak tím vlastně můžu ublížit sebe, sobě. Takže to je zejména, nebo to bych řekla, že je velmi chvályhodné, ale ne úplně strategické. To další D je delegate, delegovat, a to znamená, já vlastně můžu vzít další 2-3 lidi se mnou. Můžu říct, tamhle se něco děje, pojďme se tam podívat, pojďme pomoct, zorganizovat nějakou tu skupinu. Paralela je, když jsou nějaká hromadná neštěstí, tak je tam potom také vždycky někdo, kdo to řídí. Takže já si ohlídám svoje bezpečí, ale zároveň zareaguju. Co je strašně důležité, abychom posilovali vlastně povědomí, co se děje kolem. Vidíte kolem sebe lidi, kteří mají sluchátka a koukají do mobilu, a vlastně já s nadsázkou říkám, že ti už ani často predátora nepotřebují, že jim stačí tramvaj anebo elektroauto. Jo? Podívejme se, kolik kolizí najednou takhle velmi zbytečných začíná být. Takže vnímat kolem sebe a zorganizovat další lidi, nebýt na to sám. To další je vlastně distract, že agresora nechávám stranou a zeptám se toho člověka, co je terčem, můžu klidně sehrát scénku, znám vás ze střední, jak se máš, pojďme chvilku spolu. Už znova to změní dynamiku té reakce.
0: Pardon, co když se stane, že ta oběť řekne, prosím vás, nevměšujte se do nás tady s partnerem, já vás vůbec neznám.
1: Je to velmi
0: to
1: časté.
0: To se také může stát.
1: Může se to stát, tak proto vlastně já vím, že jsem něco udělala. Já zároveň doporučuju, když je to člověk, kterého neznáme, vykat. To znamená, já vás neznám, nechte mě být, odstupte si, protože z těchto jasných pokynů to okolí pozná, že nejde o konflikt mezi blízkými, protože opravdu do konfliktu mezi blízkými nechceme zasahovat. Na druhou stranu pojďme se podívat, jestli občas bychom neměli, protože ty statistiky domácího násilí opravdu nejsou povzbudivé. Takže máme direct, delegate, distract, document. Já to můžu nahrát, ale prosím, nahrávej to tak, aby to agresor neviděl, a ne, že to dám na sociální sítě, ale dám to tomu člověku, který byl terčem toho útoku. Nech ten si sám zhodnotí, co s tím udělá. No a vždycky říkám, že někdy se to semele rychle, někdy si na 5D nevzpomeneme, někdy zamrzneme, což je přirozená stresová reakce, takzvaně krve by se v nás nedořezal. Je zcela legitimní říct, poté, co to proběhlo, toto nebylo OK. Začít to pojmenovávat a jít zpátky ke sdílení. Co pro vás můžu udělat? Můžu vám nějak pomoct? To je třeba docela i bezpečná taktika v tom firmním prostředí. Dejme tomu po nějaké vyhrocené poradě, nebo když zaslechnu nějakou nevhodnou konverzaci, že vlastně tam pořád můžu být jako ten pomocný člověk.
0: Se mnou byla Linda Štuc-Bartová. Moc děkujeme, naslyšenou.
1: Já taky děkuju.
2: Host Lenky Váhalové. Host Lenky Váhalové. Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Váhalové. Kompletní archiv pořadu najdete na Můj rozhlas.cz. Host Lenky Váhalové.

0: 6 hodin přejeme krásné ráno. Radio Praha vám přináší zprávy. Ve studiu už je se mnou Václav Miller. Vašku, vítám tě.
1: Díky, Vláďo, dobré ráno.
2: Tunelem Blanka jezdí nová autobusová linka, spojuje Čimice a Davice. Lidé cestující do Chorvatska by se měli spojit se svou cestovní kanceláří kvůli tamním rozsáhlým požárům. Prezident Spojených států Trump chce prohlásit Hormuzský průliv za americký. Bude skoro jasno až jasno, večer místy až polojasno, teploty 33 až 35 stupňů.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Tunelovým komplexem Blanka v Praze jezdí ode dneška takzvaný tunelbus. Linka číslo 145 začíná na sídlišti Čimice a pokračuje přes Bohnice, Koberisy až na konečnou Davidská. O víkendech budou mít autobusy interval 15 až 20 minut. Ve všední dny pojedou častěji. V ranní špičce každých 6 minut. Pokračuje Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropid, která organizuje hromadnou dopravu v Praze a okolí.
4: Tunelbusová linka číslo 145 ulehčí metru v jeho centrálních úsecích, které patří mezi nejvytíženější a jejich případné další posilování je již technologicky obtížné.
2: Dělníci vybudují v Rýgrových sadech nové sportoviště. To by mělo stát bezmála 11 milionů korun. V areálu u budovy Sokolovny vznikne hřiště na fotbal a basketbal. Bude tam také workoutová zóna a zázemí s lavičkami, říká tisková mluvčí Prahy 2 Andrea Zoulová.
5: Součástí areálu bude malé hřiště vhodné pro fotbal nebo basketbal, herní prvky pro děti i menší fitness zóna, kterou ocení zejména rodiče. Návrh klade důraz na přírodní charakter. Vizuální podoba vychází z lesních motivů a do městského prostředí tak přináší více zeleně a hravosti.
2: Češi cestující do Chorvatska by vzhledem k rozsáhlému požáru v letovisku Omiš měli před plánovanou cestou kontaktovat svou cestovní kancelář. Doporučuje to Jan Papež, předseda Asociace cestovních kanceláří. Podle něj se může stát, že kvůli evakuaci začnou v Chorvatsku platit speciální opatření. Lidé cestující na vlastní pěst můžou volat na linku ministerstva zahraničí, aby zjistili, jestli je jejich lokalita bezpečná. Papež jim taky doporučuje ověřit si dostupnost hotelů.
6: Samozřejmě ti, kteří jedou do blízkosti požáru, tak jim z největší pravděpodobnosti bude navrženo jiné ubytování.
2: Americký prezident Donald Trump podle agentury Reuters řekl, že klíčový Hormuzský průliv brzy prohlásí za území Spojených států. Teherán naopak tvrdí, že o zprávě úžiny budou rozhodovat íránské úřady. V rozhovoru na televizní stanici Fox News Trump předtím taky oznámil, že Spojené státy tvrdě zasáhnou íránskou ekonomiku. Podle Reuters podobně už ve čtvrtek pohrozil americký ministr financí Scott Bessent. Uvedl, že Washington by mohl už příští týden zavést ekonomická opatření, jaká Teherán ještě neviděl. Irán čelí americkým sankcím dlouhodobě. Teniska Sára Bejlek porazila na turnaji v Cincinnati v českém derby bývalou světovou jedničku Karolínu Plíškovou jasně 6-0 a 6-2 a postoupila do druhého kola. V něm narazí na další krajanku Barboru Krejčíkovou. Uspěla taky Nikola Bartuňková, která si poradila ve třech setech s Alinou Čarajevovou z Arménie a Tereza Valentová. Ta ve dvou sedách vyhrála nad Američankou Stojanovou. S Masters v americkém Ohio se naopak v prvním kole rozloučil Vít Kopřiva a Tomáš Macháš. Kopřiva prohrál ve dvou sedách s Francouzem Quentinem Alisem a Macháč podlehl 3-6 a 2-6 Pablu Carreňovi ze Španělska. A v Praze bude jasno až skoro jasno, večer od západu místy až polojasno, nejvyšší teploty 33 až 35 stupňů a slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A doplníme také aktuální dopravní informace. Ráno je na silnicích v Praze a okolí poměrně klid. Pozor ale na omezení či uzavírky. V ulici U Tvrze mezi křižovatkami ulic Pod Táborem a Strna 2 v Praze 10 probíhají práce na vozovce. V místě je kyvadlový provoz vedený jedním místním pruhem. Práce tady potrvají do 17. srpna. S omezením počítejte ve Staroújezdské ulici mezi křižovatkami ulice Druhanická a Dubinská. To je Praha 21. Probíhají tady práce na plynovém potrubí a potrvají ještě do 19. srpna. A připojím ještě ulice Vrchlického a následně Duškova v Praze 5. Tady je provoz převedený do protisměru. Obousměrný provoz potrvá po dobu uzavírky Plzeňské ulice do konce srpna. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Sobotní ranní Praha je s vámi a ze studia vás zdraví Vláďa Malošík. Je 6 hodin 5,5 minuty a užíváme si 15. srpnový den a tradičně s těmi nejlepšími songy. Je s nimi připravený třeba Callum Scott. A taky Alvaro Soler a Marta Santos. Přeji vám příjemný poslední.

0: 6 hodin 15 minut. Sobota se teprve probouzí a já už mám pro vás takovou jednu aktuální pozvánku. Farmářské trhy na Náplavce jsou prostě skvělou volbou. Navštívit je na Rašínově nábřeží můžete opět dnes od 8 do 14 hodin. Najdete na nich čerstvé potraviny od lokálních farmářů, živou hudbu a nádherný výhled na Vltavu s labutěmi. Součástí je přes 90 prodejních stánků s bohatou nabídkou teplé i studené gastronomie. Posnídat můžete sladké i slané pečivo, čerstvé koláče, vyhlášené vdolečky, řemeslné štrůdly, loupáky a křupavý chléb s domácími pomazánkami. Prvotřídní výběrová káva od baristů je v letních měsících doplněná o ledové kávové speciality. Nechybí ani přírodní džusy, mošty a ovocná smoothies, lisovaná přímo na místě. Ochutnat můžete i domácí uzeniny, grilované speciality, slané palačinky nebo vaječné omlety z farmářských vajec. A nechybí ani dozrávající české jahody, třešně, meruňky nebo lesní plody. Je toho hodně. Více na našem webu praha.rozhlas.cz. Dnes bude jasno až skoro jasno, večer od západu místy až polojasno, nejvyšší teploty 33 až 35 stupňů Celsia a povane slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu. A přidáme aktuální dopravní informace. S omezením počítejte na Hlávkově mostě v Praze 7. Probíhají na něm totiž práce údržby a neprojedete pravým jízdním pruhem. Ve směru z centra do Holešovic. Práce tady potrvají do 31. srpna. A ve Vídeňské ulici v Praze 4 probíhají stavební práce. Kvůli tomu je tady omezení a v místě je nutné počítat se střídavými zábory silnice mezi křižovatkou ulic Vídeňská u Michalského lesa a u Krčského nádraží. A to opět do konce srpna. V Benkově ulici v Praze 11 se pracuje na silnici, v místě jsou zúžené jízdní pruhy a ulice je mezi křižovatkami ulic Kahovská a Květnového vítězství zjednosměrněna právě ve směru do ulice Květnového vítězství. S omezením v tomto místě počítejte do 10. září. A dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Je půl sedmé, přejeme krásné sobotní ráno a na Rádiu Praha pro vás máme další zprávy s Vaškem Millerem.
1: Dobré ráno. Několik lidí v Praze vyhledalo po středečním částečném zatmění slunce oční pohotovost kvůli problémům se zrakem. Lékaři před pozorováním slunce bez ochranných pomůcek varovali. Může totiž zrak trvale poškodit a první příznaky se můžou objevit až po několika hodinách. Pacienti ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady ale měli podle nemocnice jen přechodné potíže. ČSOB dostala od České národní banky pokutu 30 milionů korun za nedostatky v kontrolách proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Podle centrální banky mezi lety 2021 až 2024 neprověřovala dostatečně některé rizikové klienty a jejich transakce. ČSOB uvedla, že nešlo o úmyslné jednání a všechny zjištěné nedostatky už napravila. Klientům podle banky žádná škoda nevznikla. Česká armáda letos nabere téměř 3000 nových vojáků, to je zhruba o 750 víc, než původně plánovala. Podle ministra obrany Jaromíra Zuny z SPD tak náborový cíl splní na 133%. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO zároveň řekl, že armáda má na příští rok zajištěné financování ve výši 2% HDP. Požár v okolí chorvatského města Omiš je podle vedení hasičů pod kontrolou. Meteorologové také ohlásili, že silný vítr se postupně uklidnil. Během noci na včerejšek rychle se šířící požár zasáhl v Omiši a okolí obydlené oblasti a zabil jednoho člověka. 8 dalších je v kritickém stavu v nemocnici. Někteří s vážnými popáleninami na 70% těla. Do evakuačních center museli utéct asi 2000 lidí, včetně 300 českých turistů. V Praze bude jasno až skoro jasno, večer místy až polojasno, teploty 33 až 35 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: No, přidáme aktuální dopravní informace. Na silnicích je poměrně klid, ale máme tady nehodu ve Vinohradské ulici v Praze, a to konkrétně ve Vinohradské z centra u náměstí Jiřího Zlobkovic. Varovalo tady osobní auto a projíždějte proto velmi opatrně. Problémy zůstávají také na Hostivařském náměstí, respektive v úseku Hostivařské náměstí až k ulici k Horkám v Praze 15. Tady se pracuje na silnici, probíhá zde oprava mostu přes Botič v jízdním pruhu ve směru jízdy Hostivař-Chodov. V místě je střídavý jednosměrný provoz vedený jedním jízdním pruhem a řízený světelnou signalizací. S omezením tady počítejte do 21. září. A ještě připojím Střelničnou ulici v Praze 8, kde se pracuje na vozovce. V místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh ve směru jízdy na prosek. Omezení tady potrvá do 30. září. Dobře dojeďte.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Hezké sobotní jitro na Rádiu Praha. Novou talk show, moderně pojatou nedělní politickou debatu i dvoudílný film Gerta Schnirch, natočený podle knižní předlohy. To vše chystá na podzim Česká televize. Svůj program pro poslední třetinu roku tento týden představila také skupina Nova. Čím chtějí veřejnoprávní a komerční televize zaujmout diváky, uslyšíte už v příštích minutách. A mám pro vás další vybrané hudební kousky. Nechybí Andrea Bocelli a David Guetta. So we say, hey. Nebo Michael Schulte. Hezký poslech.

0: Tak to byla Metallica na rádiu Praha. Je 6 hodin 45 minut, krásné sobotní ráno vám všem. Nová podoba nedělní politické debaty, návrat Stardance i množství původní domácí herné tvorby. To chystá od září na obrazovkách Česká televize. Podzimní programové schéma představila v tomto týdnu. Po třetí se vrátí i divácky oblíbená minisérie Docent. V hlavních rolích se opět objeví Ondřej Vetchý, Tereza Ramba a Ivan Trojan jako docent.
1: Upřímně, pane docente, myslíte si, že je téma té vaší přednášky v pohodě?
2: Jsou to přes 30 let staré případy, dávno promlčené.
3: Tak byl to návrat domů. Byl jsem mezi lidmi, který mám rád, znal jsem téma, znal jsem autora. Už jsme, myslím, věděli, co jsou ty postavy zač, takže jsme se vrátili do bezpečného přístavu.
4: Říká ke svému návratu k postavě šéfa oddělení vražd plukovníka Milana Šery Ondřej Vetchý. Režie minisérie se opět ujal Jiří Strach.
5: My obecně s klukama, myslím, že můžu mluvit za oba, se strašně rádi vracíme do troje. Já se domnívám, že zatím vším stojí rukopis právě pana plukovníka Mareše, bývalého šéfa pražské kriminálky, který ty věci nemá vymyšlené, nemá je vycucené z prstu.
6: Až tohleto svinstvo skončí, tak si tě vezmu.
4: S novým krimiseriálem Hec přijde na Českou televizi režisér Michal Samír a hned 2. září diváci uvidí první díl seriálu Jana Hřebejka Na tělo. Filmového nebo televizního zpracování se dočkaly i některé knižní předlohy, jak říká Milan Friedrich, ředitel programu obsahu a digitálních služeb České televize.
7: Budeme mít dvoudílný film Gerta Schnirch podle románu Kateřiny Tučkové o divokém odsunu v Brně po druhé světové válce.
8: Byly věci, které našly.
4: Starší alter ego Gerty Schnirch hraje Milena Steinmaslová. Stvárňuje ji jako 70-letou dámu, která přežila válku, odsun i komunisty.
9: Pokračujeme v nedělní debatě.
4: Proměny se už 30. srpna dočká diskuzní pořad Nedělní debata. Nově propojí přímý politický souboj s odbornou analytickou částí. Moderovat budou střídavě Jana Peroutková a Lukáš Dolanský.
10: Na ČT jednak poběží zrovna ta velká politická debata, ale na ČT 24 diváci uvidí komentáře odborníků a komentátorů, kteří v reálném čase budou digitálně přispívat příspěvky, ať už svými komentáři, anebo třeba budou kontrolovat to, co politici říkají, jestli to řekli správně, jestli řekli všechno, nebo třeba řeknou možná i to, co měli říct a neřekli.
4: Podzimní novinky tento týden představili i televize Nova a platforma OnePlay. Diváky čeká několik původních seriálů. Vězeňská komedie Oddíl B od tvůrců Mostu, Muži v letu s Miroslavem Donutilem, Bolkem Polívkou a Pavlem Zedníčkem, nebo komediální seriál Boží plán. Víc přibližuje ředitel vývoje TV Nova a OnePlay Michal Reitler.
11: Který je na téma rozvodu a na téma sdíleného bydlení, což prostě třicátníky poměrně drsně drtí. A v tomhle případě jsme k tomu přistoupili s nadsázkou, s nadějí, s nějakou jako zábavností až jako romanticko-komediální.
4: A po 5 letech se na obrazovky Novy vrátí pěvecká soutěž Superstar. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: Dnes bude jasno až skoro jasno, večer od západu místy až polojasno. Nejvyšší teploty 33 až 35 stupňů Celsia. A povane slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu. No a nevynecháme ani aktuální dopravní informace. Začneme v Praze ve Vinohradské ulici ve směru z centra. U náměstí Jiřího Zlobkovic dejte pozor, havarovalo tam osobní auto, projíždějte proto velmi opatrně. Komplikace ty máme ještě do zítřejšího večera také kvůli omezení a pracem na silnici v Hartigově ulici v křižovatce s ulicí Jana Želivského v Praze 3. Tady počítejte tedy s omezením ještě do zítřejší zhruba 18. hodiny. V ulici U Tvrze mezi křižovatkami ulic Pod Táborem a Strnadova v Praze 10 probíhají práce na vozovce. V místě je kyvadlový provoz vedený jedním místním pruhem a práce tady potrvají do 17. srpna. A s omezením počítejte ve Staroujezdské ulici mezi křižovatkami ulic Druhanická a Dubinská, to je Praha 21. Probíhají tady práce na plynovém potrubí a potrvají ještě do 19. srpna. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
12: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
13: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Je 7 hodin ve studiu Rádia Praha, je už připravený Václav Miller a přináší zprávy. Ahoj Vašku.
1: Ahoj Vláďo, dobré ráno. Skončila čtyřměsíční rekonstrukce okolí hlavní dráhy na letišti Václava Havla v Praze. Nový ředitel správy Krkonošského národního parku Petr Moravec nechce měnit cíle ochrany přírody. A plavec Miroslav Knedla je evropským šampionem na 50 znak. V Praze dnes bude jasno až skoro jasno, večer místy až polojasno, teploty 33 až 35 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Na letišti Václava Havla v Praze skončily opravy okolí hlavní dráhy. Po zhruba 4 měsících včera na runwayi přistálo první letadlo. Za výměnu světel, kabelů nebo navigačních systémů zaplatilo letiště přes 1 000 000 000 korun, říká manažer správy a rozvoje provozu ploch Miroslav Charvát.
3: Postavili jsme 3,3 kilometru nového kabelovodu, v něm je umístěno až 160 kilometrů kabelů. Celkově jsme vyměňovali přibližovací světelnou soustavu, rekonstruovali jsme přilehlé pojezdové dráhy.
1: Hlavní město plánuje ve středním odborném učilišti v Radotíně vybudovat nový učební pavilon. Škola tak bude moci navýšit kapacitu o 60 míst. Přibudou tam 2 kmenové a 2 odborné učebny a větší zázemí pro žáky. Odhadované náklady jsou necelých 19 milionů korun, říká radní pro školství Antonín Klecanda z Hnutí STAN.
4: Diskutoval jsem s žáky, kteří byli z ostatních krajů, proč chodí zrovna k nám do Prahy. Oni právě říkali, podívejte se, my tady se učíme od traktoru přes škodovku, ale máme zde i elektroauta, vodíková auta.
1: Správa Krkonošského národního parku po výměně ředitele nebude měnit už stanovené dlouhodobé cíle ochrany přírody. Personální změny v souvislosti se škrty v provozu, které už dřív oznámilo Ministerstvo životního prostředí, nový šéf Petr Moravec nevyloučil. Včera oznámil své hlavní cíle.
5: V nadcházejícím období se chci svým týmem soustředit na 3 základní priority. Samozřejmě první je ochrana přírody, udržitelný turismus a usměrňování návštěvnosti, za třetí aktivní partnerství v regionu.
1: Spojené státy zaslaly členským státům NATO dotazník o podpoře prezidenta Donalda Trumpa. Zjišťují v něm například to, jestli veřejně podporují americkou zahraniční politiku nebo jestli omezili využívání svých vojenských základen americkou armádou. Informovala o tom agentura Bloomberg. Trumpova administrativa dotazník rozeslala několik týdnů po zahájení 6měsíčního přezkumu své vojenské přítomnosti v Evropě. Ten má dokončit v prosinci. Plavec Miroslav Knedla slaví největší úspěch dosavadní kariéře. Na evropském šampionátu v Paříži vyhrál závod na 50 metrů znak, když druhého Rusa Kolesnikova, startujícího pod neutrální vlajkou, porazil o 1/100 sekundy. Pokračuje Knedla.
6: Já jsem před startem vůbec neočekával, že něco takového dokážu. Vím, jak jsem došel odpoledne na bazén, tak jsem byl takový unavený. Trenér mi teda řekl, ať se nevymlouvám, ať pořádně zaplavu, ať mě. Neříkám, že jsem unavený, ale myslím si, že jsme se dobře schopili na tady ten závod a padlo to tam hezky.
1: Pár minut po svém triumfu nastoupil Knedla po boku krajenů Kryškého, Janíčkové a Sémanové ke štafetě na 4x100 metrů volným způsobem. Češi doplavali 6. po diskvalifikaci Francouzů se posunuli na 5. příčku. Zvítězili ruští plavci startující pod neutrální vlajkou. V Praze bude jasno až skoro jasno, večer od západu místy až polojasno, nejvyšší teploty 33 až 35 stupňů, slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A doplníme aktuální dopravní informace. Stále si dávejte pozor ve Vinohradské ulici ve směru z centra u náměstí Jiřího Zlobkovic. Tam havarovalo osobní auto, tak opatrně. Ve Vleznově ulici v Praze 1 probíhají ve směru do centra na úrovni hlavního nádraží stavební práce. Kvůli tomu jsou tady etapovité zábory jízdních pruhů. Průjezd je zachován vždy 2 jízdními pruhy. Omezení tady potrvá do 15. listopadu. V Jičínské ulici v Praze 3 se pracuje na vozovce, v místě je omezení mezi křižovatkami s Olšanským náměstím a Křišťanovou, a to až do 31. prosince. A s komplikacemi počítejte v ulici Krokova v Praze 2, pracuje se tady na vozovce a ulice je uzavřená v úseku ulic Slavojova Čiklova. Objížďka vede ulicemi Krokova, Lumírova a Slavojova a práce tady potrvají do konce března 2027. Přejeme vám šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobré ráno, je sobota, taky 15. srpna a na historii tohoto data se v příštích minutách zaměříme s Petrem Jungmanem. A v ranní Praze se k nám přidá taky Machine Gun Kelly. I BB Rexha a Faithless. Je téměř 6 minut po 7. hodině, já jsem Vláďa Malošík a přeji vám nerušený poslech. Ranní

0: Černý den, Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Sobota, 15. srpna. Svátek má milostná, milostiplná, popřípadě něžná, líbezná. Hana. Římskokatolická církev slaví slavnost na nebevzetí Panny Marie. A tady je Petr Jungmann. Kapitulaci Japonska oznámil císař Hirohito v roce 1945. Po 6 letech bojů definitivně skončila druhá světová válka. Spojenci si dnes připomínají Den vítězství nad Japonskem. Vojenská akademie v Brně byla založena před 75 lety v roce 1951. Od roku 2004 po sloučení s vojenskými školami ve Vyškově a Hradci Králové je to Univerzita obrany. Sídlí ve čtvrti Veveří a je to jediná vysoká vojenská škola u nás.
4: Už jedou!
3: Tehdejší šéf JATu Gianni Agnelli a sovětský ministr průmyslu podepsali v Moskvě před 60 lety v roce 1966 smlouvu o výrobě automobilů. Licenční Fiaty 124 se jmenovaly nejdřív Žiguli, pak VAZ a proháněly se i po našich silnicích.
5: Krásné šanti samochodky.
3: Country Radio dneska slaví 35. Vysílat začalo 15. srpna 1991. Islamistické hnutí Talibán po rychlé a překvapivé ofenzívě obsadilo před 5 lety metropoli Kábul a prakticky celý Afghánistán. Postup umožnil odchod amerických vojáků a jednotek dalších zemí NATO. Loni se setkali na Aljašce na letecké základně v Anchorage Donald Trump a Vladimir Putin. Za zavřenými dveřmi jednali o Ukrajině. Žádná dohoda nepadla. Kulatých 80 má americký skladatel Jimmy Webb. Proslavila ho třeba hudba k animovanému filmu Poslední jednorožec. A já přeju hezkou sobotu.
6: Dnes bude jasno až skoro jasno, večer od západu místy až polojasno, nejvyšší teploty 33 až 35 stupňů Celsia. A povane slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu. A vracíme se na silnice v Praze a okolí, tak jak vypadá situace. Je poměrně klid, ale přesto jsou místa, kde byste měli zbystřit pozornost. Ještě do zítřejšího večera počítejte s omezením kvůli práci na silnici v Hartigově ulici v křižovatce s ulicí Jana Želivského v Praze 3. V ulicích Kutvirtova a Radlická v Praze 5 dejte pozor. Probíhají tady stavební práce, omezení tady potrvá do 17. srpna. A v ulici U Tvrze mezi křižovatkami ulice Pod Táborem a Strnadova v Praze 10 probíhají práce na vozovce. V místě je kyvadlový provoz vedený jedním místním pruhem a práce tady potrvají do 17. srpna. A ještě doplním omezení, se kterým počítejte ve Staroujezdské ulici mezi křižovatkami ulice Druhanická a Dubinská v Praze 21. Tady probíhají práce na plynovém potrubí a potrvají do 19. srpna. Dobře dojeďte.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Ten mladý mráček na Plicním. Vypadá to, že už tu dlouho nevydrží.
9: Je to smutné, když tahle země přijde o mladého, talentovaného člověka.
8: Ale já mu to, pane doktore, vlastně přeju.
10: Po roce 1968 odešli z Československa tisíce lékařů, vědců a učitelů. Poznejte příběhy těch, kteří tu chyběli. Na akci Nevermore 68. 21. srpna na výstavišti. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
11: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Teplo jsme, přejeme krásné sobotní ráno, teď pro vás na Rádiu Praha máme další zprávy s Václavem Millerem.
1: Dobré ráno, pražský odbor pozemních komunikací a drah, který vedl stíhaný Aleš Krejča, roky povoloval billboardy v rozporu se zákonem. Přiznal to ředitel magistrátu Tomáš Havel. Reklamní firmy získávaly povolení i pro místa, kde billboardy být nesměly. V některých případech navíc chybělo stanovisko policie k bezpečnosti provozu. Ke stejnému závěru došla taky ombudsmanka Eva Kostolanská. České úřady už odmítly udělit dočasnou ochranu několika desítkám mužů z Ukrajiny. Jde o bojeschopné muže, kteří neprokázali splnění vojenských povinností. Nová pravidla platí 10 dní a jsou stejná v celé Evropské unii. V Česku má podle ministerstva vnitra aktivní dočasnou ochranu téměř 391 tisíc lidí. Téměř polovina dětí, které v posledních letech havarovaly na kole nebo na koloběžce, neměla helmu. Vyplývá to z analýzy BESIPu, ten se zabýval více než 17 nehodami dětí do 14 let od roku 2023 do poloviny letošního roku. Přilbu při nehodě neměli 4 z 10 malých cyklistů. V Česku je přitom povinná pro cyklisty i jezdce na koloběžkách do 18 let. Dva vlaky během 24 hodin vykolejily za jízdy na jihu Anglie. Vyšetřování příčin obou nehod teprve začíná. Podle předběžných závěrů v nich ale velkou roli sehrála aktuální vlna veder. Vysoké teploty mohly poškodit trať. První případ se stal ve čtvrtek u města Lewis, kde se za jízdy převrátily 3 zadní vagóny. Při nehodě se zranilo celkem 18 lidí, z toho 2 vážně. Druhá nehoda, při které nedaleko Londýna vykolejil poslední vlak soupravy, se obešla bez zranění. A v Praze bude jasno až skoro jasno, večer místy až polojasno, teploty 33 až 35 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A doplníme aktuální dopravní informace přibližně do dnešní půlnoci. Dejte pozor, počítejte s omezením v Novopatské ulici v Praze 14, a to před Kbelskou. Probíhají tady práce na silnici, konkrétně návrat svodidel do původního stavu, a kvůli tomu je v místě neprůjezdný levý jízdní pruh. Ještě do zítřejšího večera počítejte s omezením kvůli práci na silnici v Hartigově ulici v křižovatce s ulicí Jana Želivského v Praze 3. Problémy máme také v Olšanské ulici v Praze 3, kde probíhají práce na vodovodním potrubí, a za Táborickou ve směru z centra. Kvůli tomu neprojedete levým jízdním pruhem. Omezení tady potrvá do 21. srpna. A s omezením počítejte také ve Staroujezdské ulici mezi křižovatkami ulice Druhanická a Dubinská v Praze 21. Tady probíhají práce na plynovém potrubí a potrvají do 19. srpna. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Pěkné sobotní jitro. Dvorecký most je nejnovějším mostem v Praze. Zajímala se o něj i naše létající redaktorka Monika. Ostatně za chvíli nám o tomto architektonickém skvostu řekne víc. A další songy nabídnou November 2nd. A taky kapela Depeche Mode. Rádiu Praha vám přeji pohodový poslech.

0: to byla kapela Depeche Mode na rádiu Praha, necelá minuta zbývá do 7:45, je sobota, dnes 15. srpnový den. Letos v dubnu byl otevřený nejnovější most v Praze. Monumentální stavba zaujala naši létající redaktorku Moniku Doležalovou a tak se o dvorecký most více zajímala.
1: Stavba začala ve druhé polovině roku 2022 a nejnáročnější na celém projektu výstavby mostu byla tvarová složitost konstrukce, komplikované vystužení betonářskou výstuží a také ukládka předpínacích kabelů.
2: Prozradil mi mluvčí magistrátu hlavního města Vít Hofman. Dvorecký most měří přes 337 metrů a je vysoký 16,5 metrů. Autoři návrhu vycházeli z tradice pražských mostů a z přesvědčení, že nový most má své okolí doplňovat, nikoli mu dominovat. Most je výjimečný svou architekturou.
1: Autoři projektu ho navrhli z bílého betonu, který odkazuje ke kubismu a brutalismu. A i o jeho tvaru tedy můžeme říct, že je unikátní. Most je bezesporu praktickou dopravní stavbou, ale samozřejmě svým unikátním designem se jistě může stát další ikonou pražské architektury.
2: Slavnostní otevření se uskutečnilo 17. dubna tohoto roku a už o den později tudy projeli linky městské hromadné dopravy. Zajímalo mě, proč po mostě nejezdí auta.
1: Dvorecký most se od počátku připravuje jako spojení, které bude sloužit pro veřejnou dopravu, pěší a cyklisty. Někdy kolem roku 2007 vznikly dopravní modely, které ukázaly, že by automobilová spojnice na místě Dvoreckého mostu měla velice neblahý vliv na plynulost provozu na nábřežích i celé Pankrácké pláni. Skoro 10 000 aut denně by totiž nejelo po jižní spojce a Barandovském mostě, ale přidalo by se k vozidlům v ulicích na Pankráci, Budějovická, Antalastaška, Jeremenkova a dalších. Most pro auta by navíc musel být až dvakrát širší, výrazně dražší a konstrukčně by nemohl vypadat tak, jak vypadá.
2: Jaké spoje hromadné dopravy jezdí po Dvoreckém mostě, mi řekla tisková mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
3: Přes Dvorecký most jezdí tramvaje číslo 20 a 21, denní autobusy 118, 124, 196 a 197 a noční autobusy 901 a 914. Most byl od počátku navržen jen pro udržitelnou dopravu. Rozhodnutí zachovává plynulost MHD, podporuje klimatické cíle města a zapadá do strategie 6 nových tramvajových tratí.
2: Do konce tohoto roku budou na obou březích upravená podmostí jako odpočinkové a rekreační zóny. Monika Doležalová, Rádio Praha.
0: Dnes bude jasno až skoro jasno, večer od západu místy až polojasno, nejvyšší teploty 33 až 35 stupňů Celsia. A povane slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu. A jsme na silnicích, sledujeme aktuální dění, mimo jiné například v Atletické ulici v Praze u křižovatky s Běžeckou. Osobní auto se tady srazilo s cyklistou, projíždějte velice opatrně, na místo už míří policisté. Komplikace máme také ve Kbelské, tady opatrně ve směru na Černý most před Novopatskou. Tam havarovala dvě osobní auta v pravém odbočovacím pruhu. A pozor si dejte i do dnešní půlnoci kvůli omezení v Novopatské ulici v Praze 14 před Blskou. Probíhají tady práce na silnici, konkrétně návrat svodidel do původního stavu. Kvůli tomu je v místě omezený levý, nebo respektive neprůjezdný levý jízdní pruh. A já připojím ještě jedno místo. Do zítřejšího večera počítejte s omezením kvůli práci na silnici v Hartigově ulici v křižovatce s ulicí Jana Želivského v Praze 3. A dobře dojeďte.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Je 8 hodin, přejeme krásné sobotní ráno. Teď pro vás máme na rádiu Praha další zprávy a ve studiu je Václav Miller.
1: Dobré ráno. Odbor stíhaného pražského úředníka vydával povolení pro billboardy v rozporu se zákonem, přiznal to ředitel magistrátu. Česko by mohlo znovu začít udělovat některým Bělorusům krátkodobá víza. Venezuela propustila dalších 131 politických vězňů. Bude jasno až skoro jasno, večer místy až polojasno, teploty 33 až 35 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Magistrátní odbor pozemních komunikací a drah v Praze, který řídil v současnosti obviněný Aleš Krejča, dlouhodobě schvaloval umísťování billboardů v rozporu s legislativou. Oficiálně to potvrdil šéf pražského magistrátu Tomáš Havel, když reagoval na podnět spolku Nelegální reklama. Provozovatelé reklamy tak získávali souhlas i pro lokality, kde to zákon zakazoval, případně jim chybělo aktuální vyjádření policie ohledně bezpečnosti silničního provozu. Identické pochybení potvrdila ve svém šetření také ombudsmanka Eva Kostolanská. Samotný Krejča čelí od července policejnímu stíhání kvůli podezření z korupčního jednání při povolování dopravních projektů. Tato kauza však s billboardy přímo nesouvisí. U příležitosti Světového dne slonů pořádá pražská zoo speciální program. Průvodci lidem ukážou třeba koupání těchto chobotnaců. V areálu návštěvníci najdou i herní stanoviště, výtvarné díly a ze slodního trusu si můžou vyrobit papír. Pokračuje mluvčí pražské zoologické zahrady Filip Mašek.
3: Oslavy dne slonů v Zoo Praha připomenou mimo jiné také 50. narozeniny naší slavné slonice Shanty, která byla svého času jak filmovou hvězdou, tak také malířkou. Slony tady v pražské zoologické zahradě chováme už od roku 1933.
1: Část Bělorusů si možná bude moct opět zažádat Česko o krátkodobá víza, jak zjistil Český rozhlas. Počítá s ním vládní návrh nařízení připravený ministerstvem zahraničí. Týkalo by se to těch Bělorusů, kteří mají v Česku příbuzné. Pokud kabinet návrh schválí, mohli by podle mluvčího rezortu Adama Čergeho začít podávat žádosti od konce září.
4: Ministerstvo navrhuje umožnit podávání žádostí pouze pro úzce vymezený okruh nejbližších příbuzných občanů České republiky nebo Bělorusů dlouhodobě legálně pobývajících v Česku. Jde zejména o rodiče, prarodiče, děti a vnuky.
1: O umožnění žádat o krátkodobá víza příbuzným Bělorusům žijící v Česku jednala s ministrem zahraničí Petrem Macinkou z motoristů běloruská opoziční lídrině Světlana Cichanouská. Podle ní zákazem trpí hlavně její krajané, kteří bojují proti tamnímu režimu Alexandra Lukašenka. Kvůli svým aktivitám se totiž nemohou do země vrátit a vidět své rodiny. Venezuelská vláda podle agentury AFP propustila dalších 131 politických vězňů, mezi nimi měla být i žena, obviněná z dronového útoku na bývalého venezuelského prezidenta Nicolase Madura. Podle agentury Reuters vláda propuštěným vězňům uložila náhradní opatření k odnětí svobody. Bližší informace ale úřady neuvedly. Podle organizací na ochranu lidských práv byli někteří lidé zadržováni neprávem. Rozsáhlejší propouštění politických vězňů ve Venezuele začalo letos v lednu. Se poté, co americké jednotky unesly tehdejší venezuelskou hlavu státu Madura a jeho ženu. Spojené státy je viní z narkoterorismu. Plavec Miroslav Knedla je mistrem Evropy na trati 50 metrů znak. V Paříži vyhrál časem 24 sekund a 11 setin. Druhého Rusa Kolesníkova, startujícího pod neutrální vlajkou, porazil o 1 setinu sekundy. Oštěpař Jakub Vadlej vstoupí večer do svého 5. finále na evropském šampionátu v řadě. V předešlých dvou skončil na 2. a 1. místě a rád by se teď v Birminghamu přiblížil svému letošnímu maximu z Tokia, kde hodil 85 metrů a 24 cm.
5: První cíl pro mě určitě bude hodit v prvních třech hodech výkon, kterým budu mít jistotu osmičky. A ideálně trefit nějaký krásný hod, kdyby se mi povedlo něco podobného jako letos v Japonsku, tak si myslím, že by to bylo fantastický, ale nechci mít velký oči.
1: Ve 21 hodina 10 minut odstartuje finále běhu na 400 metrů žen i s Češkou Lourdes Glorií Manuel, která postoupila do souboje o medaile čtvrtým nejrychlejším časem. V Praze bude jasno až skoro jasno, večer od západu místy až polojasno, nejvyšší teploty 33 až 35 stupňů. Slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz.
0: No a doplníme aktuální dopravní informace. Začneme nehodami v pražských ulicích. V atletické u křižovatky s Běžeckou stále dávejte pozor. Osobní auto tady srazilo cyklistu, na místo míří policisté. Komplikace máme také ve Kbelské ulici ve směru na Černý most. Před Novopatskou tam havarovala dvě osobní vozidla v pravém odbočovacím pruhu. Ve směru na Hloubětín je tam teď odstavené vozidlo, překáží v provozu, tak opatrně. Polšanské ulici v Praze 3 probíhají práce na vodovodním potrubí za Táborickou ve směru z centra. Kvůli tomu neprojedete levým místním pruhem. S omezením tady počítejte do 21. srpna. A v ulicích Vrchlického a následně Duškova v Praze 5 je provoz převedený do protisměru. Obousměrný provoz potrvá po dobu uzavírky Plzeňské ulice do 30. srpna. Dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Přejeme krásné ráno. Teď máme 6,5 minuty po 8 hodině a v příštích chvílích se k nám v ranní Praze s dalšími songy připojí taky

0: Jak už jsme ve zprávách naťukli, dnes můžete oslavit v pražské zoologické zahradě Světový den slonů. Tím taky nepřijdete o návštěvu expozičního celku Údolí slonů, kde se kromě jiného seznámíte taky s asijskou kulturou. Akce zároveň připomene 50. narozeniny slonice Šanty. Připravený je speciální komentovaný program, předání enrichmentových prvků, koupání slonů, prohlídka chovatelského zázemí, herní stanoviště a výroba papíru ze sloního trusu. A jako každý víkend se můžete v zoo zúčastnit i dalších komentovaných krmení a setkání u zvířat. Vždy v 11 hodin probíhá setkání u žiraf, ve 13.30 je ukázka tréninku lachtanů a v 15 hodin se můžete přesunout třeba na krmení goril. Celý rozpis najdete v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: V Lobkovickém paláci teď místo originálu slavného obrazu Londýn primátorská slavnost na Temži visí velkoformátová obrazovka. Na ní můžete obdivovat slavné kanaletovo dílo téměř v životní velikosti. Jedná se o největší obrazovku svého druhu v galerii v Praze. Obraz odcestoval na prestižní výstavu do Vídně. V Praze ho ale nahradila moderní instalace s animovanými detaily, které přibližují atmosféru Londýna 18. století. Loďky na Temži, slavnostní průvod i drobné detaily obrazu tak doslova ožívají před očima návštěvníků.
2: Praha je nej. Rádio Praha.
0: Dnes bude jasno až skoro jasno, večer od západu místy až polojasno, nejvyšší teploty 33 až 35 stupňů Celsia. A povane slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu. A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Připomínám komplikace v Praze kvůli nehodám v Atletické ulici. U křižovatky s Běžeckou dejte pozor, havarovalo tady osobní auto a cyklista. Nehoda je také ve Kbelské ve směru na Černý most před Novopatskou. Tam havarovaly dvě osobní auta v pravém odbočovacím pruhu. Na místě zůstalo ve směru na Hloubětín odstavené nabourané auto. Tak opatrně. Komplikace máme také ve Vídeňské ulici v Praze 4, kde probíhají stavební práce. Kvůli tomu je tady omezení a v místě je nutné počítat s střídavými zábory silnice mezi křižovatkou ulic Vídeňská, u Michalského lesa a u Krčského nádraží. A to až do 31. srpna. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Ve studiu Radia Praha je už se mnou opět Václav Miller a přináší zprávy v 8:30.
1: Dobré ráno. Udílení ceny Václava Havla za lidská práva letos nebude spoluorganizovat knihovna Václava Havla. Pořádání bude mít na starost nadace Charty 77 společně s nadací Vize 97. Oznámili to zástupci obou nadací. Důvodem je spor mezi vedením knihovny a vdovou by po bývalém prezidentovi Dagmar Havlovou. Tak letos odvolala souhlas používáním Havlova jména v názvu knihovny. V centru Gabriel Loci na Smíchově začíná charitativní festival Soul Union. Od 10:30 dopoledne do 10 večer nabídne návštěvníkům koncerty, pohybové aktivity nebo workshopy. Výtěžek ze vstupného je určený na rekonstrukci dětské herny na oddělení pedopsychiatrie psychiatrické nemocnice Bohnice. Festival pořádá nadační fond Kapka naděje. Zahrada Strakovy akademie dnes kvůli vysokým teplotám zůstane pro veřejnost uzavřená, oznámil to úřad vlády. Meteorologové očekávají teploty až kolem 36 stupňů a zahrada podle úřadu nemá dostatek stínu. Během sezóny je jinak pro návštěvníky otevřená každou sobotu. Počet potvrzených obětí zemětřesení na jihu Indonésie stoupl na 20 a pravděpodobně ještě poroste. Některé odlehlejší oblasti ostrova Flores totiž podle zpráv agentury Reuters zůstávají kvůli sesuvům půdy odříznuté od zbytku světa. Otřesy o síle 7,7 stupně zasáhly oblast brzy ráno tamního času. Epicentrum bylo v moři severně od ostrova Flores v hloubce 10 kilometrů. V Praze bude jasno až skoro jasno, večer místy až polojasno, teploty 33 až 35 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A nevynecháme aktuální dopravní informace. Začneme pražskými nehodami opatrně ve Kbelské ve směru na Černý most. Před Novopatskou tam havarovala dvě osobní auta v pravém odbočovacím pruhu. Na místě zůstává ještě havarované vozidlo, které překáží na vozovce ve směru na Hloubětín. Projíždějte proto opatrně. Pozor také v Atletické ulici u křižovatky s Běžeckou. Srazilo se tady osobní auto a cyklista. I tady projíždějte se zvýšenou opatrností. Přibližně do dnešní půlnoci počítejte s omezením v Novopatské ulici v Praze 14 před Kbelskou. Probíhá tady práce na silnici, konkrétně návrat svodidel do původního stavu. Kvůli tomu je v místě neprůjezdný levý jízdní pruh. A ještě do zítřejšího večera počítejte s omezením kvůli práci na silnici v Hartigově ulici v křižovatce s ulicí Jana Želivského v Praze 3. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Host Lenky Vahalové.
3: Lektorka sebeobrany Linda Štocbartová upozorňuje na to, že útočník na nás často nečeká za rohem, ale nejčastěji v našem blízkém okolí. Proč jsou důležité základní pilíře sebeobrany? Jak konfliktům předcházet? A jaká je primární motivace agresorů?
2: Host Lenky Vahalové. Dnes po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Je po 8:30, dobré jitro na Rádiu Praha. Pokud potřebujete trochu volnočasové inspirace, žádný problém. Pár tipů pro vás máme už za chvíli. A taky další songy přináší je kapela Coldplay. I James Bay. Přeji vám nerušený poslech.

0: Tak tohle byly Coldplay, je téměř 8:45 a sobotní ranní Praha teď pokračuje pražskými typy s Jirkou Šteflem.
1: Odstartoval 23. ročník festivalu Letní letná, ten opět oživil letenské sady. Přehlídka nabízí to nejlepší z tuzemského i zahraničního nového cirkusu, divadla a hudby pod širým nebem. Těšit se můžete na soubory z Austrálie a Švýcarska, anebo taky na novinky od českých hvězd. Letní letnou navštivte do konce srpna. V botanické zahradě Univerzity Karlovy zase začíná výstava exotického ptactva. Vydat se tam můžete klidně s celou rodinou, protože na místě jsou připravené i kreativní dílny s nejrůznějšími kvízy. A víkend vám může zpříjemnit taky pořádná dávka romské hudby. Svižné rytmy si můžete užít na tradičním festivalu Bašavel, který vám představí romskou kulturu. V centrálním parku na Pankráci začíná v sobotu ve 3 hodiny odpoledne. A tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc. Najdete je na našem webu praha.rozhlas.cz. Jirka Šteffel, Rádio Praha.
0: Dnes bude jasno až skoro jasno, večer od západu místy až polojasno, nejvyšší teploty 33 až 35 stupňů Celsia a povane slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu. A stále sledujeme aktuální situaci na silnicích. Opatrně Vegbelské ve směru na Černý most před Novopatskou. Tam havarovala 2 osobní auta v pravém odbočovacím pruhu. Ta nehoda je už stranou, zbývá tam jedno havarované vozidlo ve směru na Hloubětín. Projíždějte proto velmi opatrně. Komplikace máme také v atletické u křižovatky s Běžeckou, kde osobní auto srazilo cyklistu. No a problémy zůstávají i v ulicích Kutvirtova a Radlická v Praze 5. Dejte pozor, probíhají tady stavební práce. Omezení v tomto místě potrvá do 17. srpna. Stejně dlouho potrvá i další problém. V ulici Utvrze mezi křižovatkami ulic Pod Táborem a Strnadova v Praze 10 probíhají práce na vozovce. V místě je kyvadlový provoz vedený jedním místním pruhem. Práce tady potrvají, jak už jsem řekl, do 17. srpna. Tak jeďte opatrně a dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Vinyl.
2: Každé pondělí na Rádio Praha. Na Rádio
3: Praha. Dvě hvězdné kapely v hlasování. Coldplay a Viva La Vida or Death and All His Friends. Nebo U2 a Europa. Coldplay nebo U2. Coldplay nebo U2. Těžká volba. Odpověď u nás na Facebooku.

0: Je 9 hodin, přejeme vám krásné sobotní ráno. Na rádiu Praha pro vás máme zprávy a ve studiu je Václav Miller.
1: Dobré ráno. Podvodníci rozesílají lidem z Prahy 13 na mobil falešné výzvy k úhradě pokut. Tunelem Blanka jezdí nová autobusová linka, spojuje Čimice a Dejvice. Irán znovu popřel, že by vedl se Spojenými státy jakákoliv jednání. A bude jasno v Praze až skoro jasno, večer místy až polojasno, teploty 33 až 35 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Radnice Prahy 13 varuje občany před podvodnými mobilními zprávami. SMSky požadující platbu za dopravní přestupky vypadají jako oficiální komunikace úřadu. Zprávy taky obsahují webové odkazy vyžadující zadání citlivých údajů z platební karty nebo bankovního účtu. Pokračuje mluvčí Prahy 13 Lucie Steinerová.
3: Důrazně varujeme občany, aby na tyto SMS zprávy nereagovali a nikam nezadávali své platební údaje. Úřad městské části Praha 13 informace o pokutách za dopravní přestupky nikdy nezasílá formou SMS, natož s výzvami k okamžité platbě.
1: Tunelovým komplexem Blanka v Praze jezdí ode dneška takzvaný tunelbus. Linka číslo 145 začíná na sídlišti Čimice a pokračuje přes Bohnice, Kobylisy až na konečnou Dejvická. O víkendech budou mít autobusy interval 15 až 20 minut. Ve všední dny pojedou častěji, v ranní špičce každých 6 minut. Pokračuje Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit, která organizuje hromadnou dopravu v Praze a okolí.
4: Tunelbusová linka číslo 145 ulehčí metru v jeho centrálních úsecích, které patří mezi nejvytíženější a jejich případné další posilování je již technologicky obtížné.
1: Bez přilby jela téměř polovina dětí, které v posledních letech havarovaly na kole nebo na koloběžce. Vyplývá to z analýzy BESIPu, který se zabýval 17 nehodami dětí do 14 let od roku 2023. V Česku musí mít cyklisti do 18 let přilbu povinně, pokračuje Lukáš Kadula z Centra dopravního výzkumu.
5: U jízdních kol byl ten poměr cyklistů bez přilby 37%. Vyšší ten poměr evidujeme na koloběžkách, respektive elektrokoloběžkách, tam je to 68 a 65%.
1: Irán se podle tamní diplomacie ještě nerozhodl, jestli obnoví rozhovory se Spojenými státy. Ministr zahraničí Abbas Araghchi to řekl v rozhovoru pro iránský zpravodajský portál Shahrara News. Aktuálně si podle něj Teherán s Washingtonem jen vyměňují zprávy prostřednictvím Kataru a Pákistánu. To ale podle Araghchiho nelze označit za skutečné jednání. Irán prý vede přímé rozhovory s Ománem, se kterým jedná o Hormuzském průlivu a o podmínkách, které budou muset Spojené státy splnit, aby se provoz v klíčové úžině obnovil. Americký prezident Donald Trump přitom v noci na dnešek prohlásil, že by průliv mohl už brzy vyhlásit za americké území. Teniska Sára Bejlek porazila na turnaji v Cincinnati v českém derby bývalou světovou jedničku Karolínu Plíškovou jasně 6-0 a 6-2 a postoupila do druhého kola. V něm narazí na další krajanku Barboru Krejčíkovou. Uspěla taky Nikola Bartuňková, která si poradila ve třech setech s Alinou Čarajevovou z Arménie a Tereza Valentová. Ta ve dvou sedách vyhrála nad Američankou Stojanovou a s Masters v americkém Ohio se naopak v prvním kole rozloučili Vít Kopřiva a Tomáš Macháč. Kopřiva prohrál ve dvou sedách s Francouzem Kentánem Alisem a Macháč podlehl 3-6, 2-6 Pablo Carreňovi ze Španělska. V Praze bude jasno až skoro jasno, večer od západu místy až polojasno, nejvyšší teploty 33 až 35 stupňů, slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Je čas zkontrolovat aktuální situaci na silnicích. Pozor na nehodu na Horýmírově náměstí v Praze. Tady máme problém v podobě srážky dvou osobních aut. Projíždějte proto velmi opatrně. Komplikace zůstávají v Atletické ulici u křižovatky s Běžeckou. Osobní auto tady před časem srazilo cyklistu. Opatrně také ve Staroujezdské ulici mezi křižovatkami ulice Druhanická a Dubinská v Praze 21 je tady omezení, probíhají tady práce na plynovém potrubí a potrvají do 19. srpna. V Olšanské ulici v Praze 3 probíhají práce na vodovodním potrubí a za Táborickou ve směru z centra, kvůli tomu neprojedete levým jízdním pruhem. Omezení tady potrvá do 21. srpna. Dobře dojeďte.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Je 9 hodin 6 minut. Krásné sobotní ráno. Dnes je 15. srpna a to nejzajímavější z historie tohoto data za chvíli připomene Petr Jungmann. A v ranní Praze už čeká Taylor Swift. A taky Two Colors. Skvělý den i poslech vám přeje Vláďa Malošík.

0: Černý den Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Sobota, 15. srpna. Svátek má milostná, milostiplná, popřípadě něžná, líbezná Hana. Římskokatolická církev slaví slavnost na nebevzetí Panny Marie. A tady je Petr Jungmann. Kapitulaci Japonska oznámil císař Hirohito v roce 1945. Po 6 letech bojů definitivně skončila druhá světová válka. Spojenci si dnes připomínají Den vítězství nad Japonskem. Vojenská akademie v Brně byla založena před 75 lety v roce 1951. Od roku 2004 po sloučení s vojenskými školami ve Vyškově a Hradci Králové je to Univerzita obrany. Sídlí ve čtvrti Veveří a je to jediná vysoká vojenská škola u nás.
4: Už jedou!
3: Tehdejší šéf JATu Gianni Agnelli a sovětský ministr průmyslu podepsali v Moskvě před 60 lety v roce 1966 smlouvu o výrobě automobilů. Licenční Fiaty 124 se jmenovaly nejdřív Žiguli, pak VAZ a proháněly se i po našich silnicích.
5: Krásné šanti, samochodky!
3: Country Radio dneska slaví 35. Vysílat začalo 15. srpna 1991. Islamistické hnutí Talibán po rychlé a překvapivé ofenzivě obsadilo před 5 lety metropoli Kábul a prakticky celý Afghánistán. Postup umožnil odchod amerických vojáků a jednotek dalších zemí NATO. Loni se setkali na Aljašce na letecké základně v Anchorage Donald Trump a Vladimir Putin. Za zavřenými dveřmi jednali o Ukrajině. Žádná dohoda nebyla.

0: napadla. Kulatých 80 má americký skladatel Jimmy Webb. Proslavila ho třeba hudba k animovanému filmu Poslední jednorožec. A já přeju hezkou sobotu.
1: Dnes bude jasno, až skoro jasno, večer od západu místy až polojasno, nejvyšší teploty 33 až 35 stupňů Celsia a povane slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu. A jsme opět na silnicích, sledujeme aktuální situaci v Praze a okolí. V Olšanské ulici v Praze 3 probíhají práce na vodovodním potrubí. Za Táborickou ve směru z centra kvůli tomu neprojedete levým místním pruhem. Omezení tady potrvá do 21. srpna. Stále si dávejte pozor na nehody v Praze, například na Horymírově náměstí je to střet dvou osobních vozidel a komplikace zůstávají taky v Atletické u křižovatky s Běžeckou, kde osobní auto před časem srazilo cyklistu. Ještě stále tady máme hlášené problémy. Připomínám také komplikace v ulicích Vrchlického a následně Duškova v Praze 5. Tady je provoz převedený do protisměru. Obousměrný provoz potrvá po dobu uzavírky Plzeňské ulice do 30. srpna. Tak na silnicích opatrně a dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Give me a beat. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na

0: Bude 9:30, před námi jsou na rádiu Praha další zprávy a ve studiu Václav Miller.
1: Dobré dopoledne. Pražský odbor pozemních komunikací a drah, který vedl stíhaný Aleš Krejča, roky povoloval billboardy v rozporu se zákonem. Přiznal to ředitel magistrátu Tomáš Havel. Reklamní firmy získávaly povolení i pro místa, kde billboardy být nesměly. V některých případech navíc chybělo stanovisko policie k bezpečnosti provozu. Ke stejnému závěru došla i ombudsmanka Eva Kostolanská. České úřady už odmítly udělit dočasnou ochranu několika desítkám mužů z Ukrajiny. Jde o bojeschopné muže, kteří neprokázali splnění vojenských povinností. Nová pravidla platí 10 dní a jsou stejná v celé Evropské unii. Česku má podle ministerstva vnitra aktivní dočasnou ochranu téměř 391 tisíc lidí. Hlavní inscenací divadelního festivalu Antická štvanice bude zřídka uváděná Alkestis. Předlohu Euripida ze Salamíny z 5. století před naším letopočtem adoptoval pro soubory Tygr v tísni a divadlo Vila Štvanice dramatik Matěj Samec. Režie se chopili Ivo Kristián Kubák a Marie Nováková. Festival zaměřený na antické drama začne pod širým nebem na ostrově Štvanice 1. září a potrvá do 16. září. Španělskou Granadu v noci zasáhlo zemětřesení o síle 5,2 stupně. Záchranáři zatím nehlásí žádné oběti na životech ani vážnější zranění. Otřesy ale způsobily materiální škody. Padající kusy zdiva a omítky poškodily několik aut. Úřady vyzývají lidi, aby byli při pohybu na ulici opatrní a dávali pozor na uvolněné cihly nebo nestabilní balkóny. A v Praze jasno až skoro jasno, večer místy až polojasno, teploty 33 až 35 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. Stále si dávejte pozor, v Atletické ulici u křižovatky s Běžeckou srazilo osobní auto cyklistu. Ještě stále tady máme hlášené komplikace. Ty zůstávají také na Horymírově náměstí, kde havarovala před časem dvě osobní auta. S omezením počítejte na Hlávkově mostě v Praze 7. Probíhají na něm totiž práce údržby a neprojedete pravým místním pruhem ve směru z centra do Holešovic. Práce tady potrvají do 31. srpna. A v Benkově ulici v Praze 11 se pracuje na silnici, v místě jsou zúžené jízdní pruhy a ulice je mezi křižovatkami ulice Kahovská a Květnového vítězství zjednosměrněna ve směru do ulice Květnového vítězství. S omezením tady počítejte do 10. září. A dobře dojeďte.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Václav Neužil patří mezi naše nejobsazovanější herce. Držitel Českého lva za roli Emila Zátopka teď zkouší novou roli v Davidském divadle a vidět ho můžete v novém filmu Poberta. Jak se brání rutině v práci a jak učí svého syna pracovat s emocemi. I tohle se dozvíte v pořadu Až na dřeň. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Sobota na Rádiu Praha pokračuje i teď po 9:30. Geniální vědec, převratný vynález a jeden černý pasažér v podobě obyčejné mouchy. Kultovní sci-fi horor Davida Cronenberga slaví 40 let a my si ho už za okamžik připomeneme. A stranu nezůstanou ani Callum Scott a Whitney Houston. Nebo James Arthur. Can't you see that I'm naked? Přeji vám nerušený poslech.

0: 9 hodin 45 minut, s vámi je Rádio Praha, přejeme krásný sobotní den. Dnes je to přesně 40 let od premiéry kultovní Mouchy režiséra Davida Cronenberga. Hororový příběh vědce, který na vlastním těle vyzkouší teleportaci, proslavil Jeffa Goldbluma i mimořádné maskérské efekty.
1: Na čem pracuji? No, na projektu, který změní lidský život. I svět, jak ho známe.
2: Hlavním hrdinou snímku je výstřední, trochu nesmělý vědec Seth Brundle, který se strojil dvojici teleportačních kabin. O jeho převratný vynález se zajímá novinářka Veronika, tu hraje Gina Davisová. Zamilují se do sebe a po úspěšné teleportaci paviána je Brundle připravený na pokus s člověkem.
1: Začít teleportační sekvenci. Sekvence aktivována.
2: Rozhodující krok ale neudělá jako chladnokrevný vědec, ale opilý a v záchvatu žárlivosti. Když se dveře telepodu zavřou, je uvnitř ještě někdo, Moucha. Počítač si se dvěma živými organismy neumí poradit a tak je spojí na genetické úrovni. Nejdřív vypadá pokus jako úspěch. Brundle je silnější, rychlejší a plný energie, jenže postupně se mění jeho chování a potom i vzhled.
3: Brundlucha rozkládá stravu korozivními enzymy. Říká jim blitinka. Blinkne na jídlo, to se rozpustí, no a šup s tím zpátky. Připraveni na demonstraci? Tak jedem.
2: Cronenbergův film je novou verzí Mouchy z roku 1958, která vznikla podle stejnojmenné povídky George Langlena. Z původně jednoduchého příběhu o nepovedeném vědeckém pokusu ale vytvořil Cronenberg tragický horor. Nejde jen o pouhou proměnu v obří hmyz. Moucha je zároveň příběhem o nemoci, stárnutí a ztrátě vlastní identity. Právě Moucha pomohla definovat moderní podobu takzvaného body hororu, žánru, ve kterém je zdrojem děsu vlastní tělo. David Cronenberg přitom označení body horor nemá příliš v oblibě. Mluvil o tom před 4 lety v rozhovoru pro kanadskou rozhlasovou stanici CBC.
4: Říká se o mně, že jsem snad vynalezl žánr body hororu nebo co. Já jsem tomu tak ale nikdy neříkal a ani by mě to nenapadlo, protože mě to děsivé nepřipadá. Pro mě je to spíš krása těla, ne body horror, ale ten název se zkrátka ujal. Tak budiš.
2: Co se týče Mouchy, tvůrci masek nejprve navrhli výslednou podobu tvora, takzvanou Brundle Mouchu. Teprve potom zpětně vymýšleli jednotlivé fáze, kterými se k ní hlavní hrdina postupně dopracuje. Maskerský tým nakonec za svou práci získal Oscara. A příběh nezůstal jen na filmovém plátně. O více než 20 let později se Moucha dočkala také operního zpracování. Premiéru měla v Paříži a napsal jí skladatel Howard Shore. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
0: Dnes bude jasno až skoro jasno, večer od západu místy až polojasno, nejvyšší teploty 33 až 35 stupňů Celsia a povane slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu. A přidáme aktuální dopravní informace. V Atletické ulici u křižovatky s Běžeckou v Praze dejte pozor. Osobní auto tam před časem srazilo cyklistu. Ještě stále tam máme hlášené komplikace, ale ty by už každou chvíli měly být minulostí. Horymírovo náměstí v Praze, tady máme nehodu dvou osobních aut, i tady projíždějte opatrně. A komplikace zůstávají i v úseku Hostivařské náměstí až k ulici K Horkám v Praze 15. Pracuje se tady na silnici, probíhá tady oprava mostu přes Botič v jízdním pruhu ve směru jízdy Hostivař-Chodov. V místě je střídavý jednosměrný provoz vedený jedním místním pruhem a řízený světelnou signalizací. S omezením tady počítejte do 21. září. Přejeme vám šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Scrollujete? Jen si klidně.

0: Je 10 hodin, krásné dopoledne vám všem na Rádiu Praha. Pro vás máme zprávy s Vaškem Millerem. Vašek už je se mnou ve studiu. Ahoj.
1: Ahoj Vláďo a hezké dopoledne. Praha pojmenovala 20 ulic v městských částech s novou zástavbou. Na Šumavě ráno mrzlo, byly -2 stupně. A v Polsku dnes posvětí nejvyšší náboženskou sochu v Evropě. Bude jasno až skoro jasno, večer místy až polojasno, teploty 33 až 35 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Hlavní město bude mít více než 20 nových názvů ulic a prostranství. Pražští radní schválili pojmenování 23 komunikací v několika městských částech s novou výstavbou. Úpravy mají zlepšit orientaci ve městě, říká mluvčí magistrátu Vít Hofman. Hlavní město plánuje ve středním odborném učilišti v Radotíně vybudovat nový učební pavilon. Škola tak bude moci navýšit kapacitu o 60 míst. Přibudou tam 2 kmenové a 2 odborné učebny a větší zázemí pro žáky. Odhadované náklady jsou necelých 19 milionů korun, říká radní pro školství Antonín Klecanda z Hnutí STAN.
3: Diskutoval jsem s žáky, kteří byli z ostatních krajů, proč chodí zrovna k nám do Prahy. Oni právě říkali, podívejte se, my tady se učíme od traktoru přes škodovku, ale máme zde i elektroauta, vodíková auta.
1: Na Šumavě dnes ráno mrzlo, na Rokické oslasti na Klatovsku naměřili meteorologové -2 stupně Celsia. Vyplývá to z informací na webu Českého hydrometeorologického ústavu. K nule se přiblížily teploty i na dalších místech Česka. Odpolední maxima se ale budou dál pohybovat kolem tropické 30. Ministerstvo zahraničí chce umožnit některým Bělorusům znovu žádat o krátkodobá víza v Česku. Zjistil to Český rozhlas. Podle návrhu vládního nařízení, který rezort připravil, by šlo o ty, kteří mají v Česku přímé příbuzné, tedy děti, rodiče, prarodiče nebo vnuky. Je to výsledek jednání ministra Petra Macinky z motoristů a běloruské opoziční lídrině Světlany Cichanouskaje. S návrhem souhlasí i opoziční poslankyně Katarína Demetrašvili z Pirátů.
4: Samozřejmě si ale nemůžeme nalhávat, že podobné opatření nenese žádná bezpečnostní rizika. Každá žádost by proto měla samozřejmě projít důkladným individuálním prověřením. To ale není důvod zavřít dveře všem.
1: Návrh je teď v připomínkovém řízení. Legislativní rada vlády mu udělila výjimku a zkrátila ho na 10 dní. Pokud vláda nařízení schválí, mělo by být účinné od konce září. Polsku dnes posvětí obří sochu Panny Marie z 55 metry. Je to nejvyšší socha s náboženským charakterem v Evropě. Vyrostla v obci Konotopie a její stavba trvala 18 měsíců.
5: 55-metrová socha Panny Marie Matky milosrdenství je vyšší než sochy Ježíše ve Švěbodžinu, Jana Pavla II. V Čenstochové i Ježíše v brazilském Rio de Janeiro. Socha v polské Konotopi se skládá ze dvou částí, z 15-metrového podstavce ve tvaru koruny a z 40-metrové sochy Panny Marie. Součástí je vyhlídková plošina, konat by se tu měly i pravidelné mše a poutě. Projekt i realizaci zaplatili manželé Karkošikovi, kteří patří mezi nejbohatší Poláky. Sochu označují za dar Evropě i místní farnosti. Z Polska Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
1: Plavec Miroslav Knedla slaví největší úspěch v dosavadní kariéře. Na evropském šampionátu v Paříži vyhrál závod na 50 metrů znak, když druhého Rusa Kolesníkova startujícího pod neutrální vlajkou porazil o jedinou setinu sekundy. Pokračuje Knedla.
6: Já jsem před startem vůbec neočekával, že něco takového dokážu. Vím, jak jsem došel odpoledne na bazén, tak jsem byl takový unavený. Trenér mi teda řekl, ať se nevymlouvám, ať pořádně zaplavu, ať mě. Neříkám, že jsem unavený, ale myslím si, že jsme se dobře schopili na tady ten závod a padlo tam hezky.
1: Pár minut po svém triumfu nastoupil Knedla po boku krajanů Kryškého, Janíčkové a Sémanové ke štafetě na 4x100 metrů volným způsobem. Češi doplavali 6. Po diskvalifikaci Francouzů se posunuli na 5. příčku. Zvítězili ruští plavci startující pod neutrální vlajkou. Bude jasno až skoro jasno, večer od západu místy až polojasno, nejvyšší teploty 33 až 35 stupňů, slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: A doplníme ještě aktuální dopravní informace. Začneme nehodou v Praze na Hojmírově náměstí. Tady havarovala před časem dvě osobní auta. Projíždějte stále velice opatrně. Komplikace máme i na dálnici D1 mezi 21. a 5. až 22. kilometrem ve směru z Prahy. Tvoří se kolona vozidel před omezením. Projíždějte velice opatrně. Připomínám také problémy kvůli nehodě, a to na D10 na 25. kilometru ve směru na Turnov. Ta nehoda je bez dalšího upřesnění, tak i tady projíždějte opatrně. A ve Kbelské před sjezdem na Novopatskou v Praze 9 byla nehoda. Po ní tam zůstalo u omezení osobní auto. Projíždějte proto velmi opatrně. To auto stojí ve směru do Hloubětína. A ještě doplním k Střelničnou ulici v Praze 8. Tady se pracuje na vozovce a v místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh ve směru jízdy na prosek. Omezení tady potrvá do 30. září. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobrý sobotní den vám všem, je s vámi víkendová Praha a patří k ní datum 15. srpna. Příští týden si v Česku připomeneme 58. výročí začátku okupace vojsky Varšavské smlouvy. Už teď si na Václavské náměstí v Praze můžeme prohlédnout výstavu dobových fotografií. Více o osvětové akci s názvem Aby sny nezešedly si řekneme už za necelou půl hodinu. A blíží se další vybrané songy. Jasně mi, kapela Train.

a taky Ed Sheeran. You make me feel. Máme 7 minut po 10. hodině, já jsem Vláďa Malošík a přeji vám ten nejlepší poslech.

10 hodin 17 minut, s vámi je Rádio Praha, krásné sobotní dopoledne dnes s datem 15. srpna. Česká galerie moderního umění připravila u příležitosti stého výročí narození jedné z nejvýraznějších osobností 20. století výstavu s názvem Marilyn Monroe 100. Marilyn Monroe vlastním jménem Norma Jean Mortenson se narodila 1. června 1926 v Los Angeles a z dívky s nelehkým dětstvím se během

0: Několika let stala symbolem hollywoodského snu. Výstava zahrnuje víc než 270 fotografií od 31 renomovaných autorů. Součástí výstavy je taky více než 30 děl významných amerických a českých umělců, jako jsou Andy Warhol, Pasta Owner nebo třeba Štěpán Mareš. Prohlédnout si můžete osobní předměty, které přinášejí intimní pohled do soukromého života ženy, která se stala nadčasovým symbolem krásy, slávy i zranitelnosti. Expozice zachycuje proměnu Normy Jean v Marilyn Monroe od prvních fotografií a filmových rolí přes vrchol hollywoodské kariéry až po její přeměnu v univerzální kulturní ikonu, která inspiruje fotografy, malíře, módní návrháře a další generace obdivovatelů po celém světě. Výstavu můžete navštívit v České galerii moderního umění do 4. října. No a od Marilyn Monroe se teď vydáváme na silnice, připomínáme nehodu v Praze na Horymírově náměstí, kde havarovala dvě osobní auta. Stále tam máme hlášené komplikace, tak opatrně. Opatrně také na D10 na 25. kilometru ve směru na Turnov, dejte pozor, havarovalo tady hned několik osobních aut v levém jízdním pruhu, na místo jedou záchranné složky a hasiči, kolona je zhruba 2-kilometrová. Projíždějte proto velice opatrně. Problémy máme taky na dálnici D1. Tady se tvoří kolona vozidel ve směru z Prahy mezi 21. a 5. až 22. kilometrem. Je to kvůli omezení. Před tím omezením tedy se připravte na přijíždění ke koloně a zpomalte. No a připomínám také komplikace, které máme například ve Vilznově ulici v Praze 1, probíhají tady ve směru do centra na úrovni hlavního nádraží stavební práce, kvůli tomu tady jsou etapovité zábory jízdních pruhů, průjezd je zachován vždy dvěma jízdními pruhy, omezení tady potrvá do 15. listopadu. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Rádio Praha dospívala Olivia Dean, je 10:30. O světový projekt, aby sny nezešedly na Václavském náměstí v Praze, připomíná vpád vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968. Pořadatelé tam vystavili historické fotografie a také dobové vozy. Akci završí v pátek 21. srpna koncert proti zapomnění.
1: Technici ve spodní části Václavského náměstí sestavují rámy, ve kterých budou vystavené historické fotografie. Přípravy sleduje i pan Mirek, kterému je téměř 70 let.
2: Byl to velký milník, protože lidé přestali důvěřovat našim bývalým spojencům. Že jo? A já pamatuju to jako malé dítě, bylo mi asi 8 let a doteďka máme vzpomínky tady na muzeu, kde jsou stopy po kulkách. Že jo?
1: To, že okupace je klíčovou událostí československé historie, potvrzuje i pan Ján Skoš. Na Slovensku.
3: Ukázala, že vlastne aj počas mieru sa stávajú takéto veci, ktoré stávajú, že vlastne vpadnú vojska do štátu, ktorý ako žije v mieri a treba sa prikonať tieto veci, ktoré sa nemali diať a sa diali.
1: Pracovníci sestavili malé pódium, na kterém se budou přehrávat archivní filmy nebo nahrávky z vysílání Československého rozhlasu. Organizátoři tady vystavili také dobovou sanitku a sovětský obrněný transportér, u kterého se zastavují kolem jdoucí. Prohlíží si ho třeba pan Karel.
4: Tady na to koukám, že v podobném autě s nástavbou na protitankovou řízenou střelu jsem sloužil na vojně, takže trochu to auto znám a jsem rád, že už to mám za sebou a že snad už mě nic takového nečeká.
1: Je podle vás důležité připomínat si takovéto události?
4: Určitě, zvlášť pro dnešní mladí lidi, kteří tohle vůbec nezažili, protože to byly takové události, které už se nesmí opakovat.
1: Kromě výstavy se tady každý večer až do 20. srpna budou promítat filmy, popisuje jeden z organizátorů Herbert Brinda.
5: Promítání, vlastně letní kino by se dalo říct, bude vždycky od 20:00. Diváky, pražany, účastníky výstavy čekají filmy typu Obecná škola, Pupendo, Vlny, Skřivánci na niti, Muž, který stál v cestě, nebo Občanský průkaz. Celá akce je zcela zdarma, to znamená výstava, filmy i koncert.
1: Právě na poslední den akce 21. srpna si pořadatelé přichystali tradiční koncert proti zapomnění, dodává Brinda.
5: Navazuje na ty předešlé ročníky, kdy v těch prvních letech vystupovali například Plastic People of the Universe nebo nedávno odešedčí Milan Knížák se skupinou Aktuál, což je mimochodem zajímavost, protože podle textu Milana Knížáka Aby nám sny nezešedly se vlastně celá tato akce jmenuje. Letos nás čekají celkem asi 10 kapel.
1: Koncert začne v pátek 21. srpna ve 12:30 a potrvá zhruba do 10 hodin večer. Z Václavského náměstí v Praze Josef Beneda, Český rozhlas.
6: Víkendová Praha.
7: A Vláďa Maloší.
0: A na silnicích v Praze a okolí se stále něco děje a je dobré znát místa, kde byste si měli dát zvýšený pozor. Na jižní spojce v Praze ve směru k Černému mostu před sjezdem na Černokosteleckou dejte pozor, je tady nehoda 4 osobních vozidel a neprojedete levým jízdním pruhem. Problémy máme stále také na Horymírově náměstí, kde před časem havarovala 2 osobní auta. Dálnice D1, 21. a půlty až 22. kilometr ve směru z Prahy. Tady je pomalu jedoucí kolona vozidel, která se tvoří před omezením, tak opatrně. Opatrně i na D10, a to konkrétně na 25. kilometru ve směru na Turnov. V místě neprojedete levým jízdním pruhem a je to kvůli nehodě několika osobních aut. Tak na silnicích opatrně a dobře dojeďte.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Dnes večer v České televizi.
8: ČT1. Bohouš bude jmenován zasloužilým všeumělcem. Seriál Chalupáři. ČT2. Ve zrůdném těle se ukrývá laskavé srdce a vznešený duch. Anthony Hopkins jako zvoník od Matky Boží. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubilea známého hudebníka, politika a moderátora dokument Michal Prokop Až si pro mě přijdou a hned poté koncert Michal Prokop Live 80. Sobotní večer s Českou televizí.
9: Host Lenky Vahalové.
10: Lektorka sebeobrany Linda Štocbartová upozorňuje na to, že útočník na nás často nečeká za rohem, ale nejčastěji v našem blízkém okolí. Proč jsou důležité základní pilíře sebeobrany, jak konfliktům předcházet a jaká je primární motivace agresorů?
9: Host Lenky Vahalové. Dnes po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: 10.46, Rádio Praha stále s vámi. Historický areál Gabriel Loci na Smíchově se dnes proměnil v živoucí prostor plný pohybu, hudby a vnitřního klidu. Nadační fond Kapka naděje na místě pořádá už třetí ročník charitativního festivalu Soul Union. Celodenní program zaměřený na duševní zdraví nabízí lekce jógy, workshopy, přednášky i hudbu. Výtěžek ze vstupného bude věnován na podporu dětské psychiatrické péče v Praze. Program sobotního festivalu potrvá až do 22 hodin a 15 minut. No a více se o něm dozvíte na našem webu praha.rozhlas.cz. Praha žije festivaly. A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. Začneme samotnou Prahou na Horymírově náměstí. Tam máme stále komplikace v podobě nehody dvou osobních aut. Snad už brzy by ta nehoda měla být vyřešena a měla by se stát minulostí. Aktuální je stále také problém na jižní spojce ve směru k Černému mostu před sjezdem na Černokosteleckou. Havarovala čtyři osobní auta. Neprojedete kvůli tomu levým jízdním pruhem. Problémy máme také stále na D10 na 25. kilometru ve směru na Turnov. Neprojedete levým jízdním pruhem kvůli nehodě několika osobních aut. A ještě doplním dálnici D1, kde se tvoří kolona mezi 21.5. až 22. kilometrem ve směru z Prahy. Ta pomalu jedoucí kolona je před omezením, tak dojíždějte velmi opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Pro 11 hodin před námi jsou na rádiu Praha další zprávy a také Václav Miller. Ahoj Vašku.
1: Ahoj Vláďo a hezké dopoledne. Hlavní runway letiště Václava Havla v Praze je po 4 měsících opět v provozu. Speciální kamera na autě pomáhá vědcům hledat v Krkonoších invazní rostliny. A na jihozápadě Francie se zvýšil počet evakuovaných kvůli lesnímu požáru. V Praze bude jasno až skoro jasno, večer místy až polojasno, teploty 33 až 35 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Hlavní runway letiště Václava Havla znovu využívají letadla. Dělníci po zhruba 4 měsících dokončili opravy okolí dráhy. Kvůli uzavírce letaly stroje přes hustě zaliděné oblasti Prahy a Středočeského kraje, říká mluvčí letiště Praha Denisa Hitmánková.
3: Letiště Praha udělilo mimořádný dar těmto zasaženým obcím ve výši přesahující 13 milionů korun. Jednalo se o městské části Praha 4, Praha Řepy, na druhé straně potom například Kladno. Tyto obce a městské části využily tento dar například pro výstavbu dětských hřišť.
1: Vědci v Krkonoších testují speciální kameru, ta při jízdě autem fotografuje a pomocí umělé inteligence mapuje vegetaci podél cest. Spolu s drony a klasickým terénním průzkumem jim má pozornost pomoci zjistit, kde se invazní rostliny vyskytují a jak se krajinou šíří. Výsledky pak pomůžou ochranářům jejich šíření účinněji omezovat.
4: Každý z těch snímků má svou GPS souřadnici.
5: Vysvětluje Martin Vojík z Agentury ochrany přírody a krajiny. Právě propojení rychlého mapování s přesnou lokalizací má ukázat, jestli se podobný způsob sledování dá využít i při péči o další chráněná území, říká vedoucí projektu Michaela Vítková z Botanického ústavu Akademie věd.
6: Cílem našeho výzkumu je testovat inovativní metody. Používáme srovnání klasického botanického terénního výzkumu s použitím dronů. A kamery.
5: Nové výsledky navíc vědci porovnají i s unikátními záznamy o vegetaci podél krkonošských cest z doby před 50 lety. Karolína Burdová, Český rozhlas.
7: Tady vzniklo už.
1: Údolí Berounky rozšíří další tři mramorové sochy na cestě mezi Dobřichovicemi a Karlíkem. Je dnes odpoledne slavnostně odhalí na vernisáži, která uzavře 9. ročník sochařského sympozia Cesta mramoru. Na jejich finální místa sochy podle pořadatele akce Petra Váni osadí v září.
7: Tady vzniklo už 31 soch a teďka budou tady osazeny další tři. Vznikají z mramorů, který jeden byl přivezený ten blok z Itálie, z Carrary, jeden z Portugalska a jeden je náš český. A jsou tady tři sochaři, Emma Kisová, Bianka Varniáková a Eduard Ceják.
1: V jihozápadní Francii se rozšířil lesní požár v departementu Land. Hoří tam od čtvrtka. Úřady už včera evakuovali přes 500 lidí a dnes přibylo dalších 100. Žádný obytný dům zatím oheň nezasáhl. Vedení hasičského sboru v Land doufá, že změna počasí přispěje k uklidnění situace. Meteorologové očekávají pokles teplot a déšť. V minulých dnech platilo v departementu Land oranžové, tedy druhé nejvyšší varování před vlnou veder a teploty dosahovaly až 40 stupňů Celsia. Oštěpař Jakub Vadlej vstoupí večer do svého 5. finále na evropském šampionátu v řadě. V předešlých dvou skončil na 2. a 1. místě a rád by se teď v Birminghamu přiblížil svému letošnímu maximu z Tokia, kde hodil 85 metrů a 24 centimetrů.
8: První cíl pro mě určitě bude hodit v prvních třech hodech výkon, kterým budu mít jistotu osmičky. A ideálně trefit nějaký krásný hod, kdyby se mi povedlo něco podobného jako letos v Japonsku, tak si myslím, že by to bylo fantastický, ale nechci mít velký oči.
1: V 21 hodin a 10 minut startuje finále běhu na 400 metrů žen i s Češkou Lourdes Glory Manuel, která postoupila do souboje o medaile čtvrtým nejrychlejším časem. V Praze dnes jasno až skoro jasno, večer od západu místy až polojasno, teploty 33 až 35 stupňů, slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: No, nevynecháme ani aktuální dopravní informace, protože na silnicích v Praze a okolí se stále něco děje. Začneme nehodou v Ankarské ulici. Tady máme problém v podobě havarovaného osobního auta. Projíždějte velice opatrně. V ulici k Červenému dvoru máme taktéž nehodu, a to v podobě srážky dvou osobních aut. I tady projíždějte velmi opatrně. Opatrně také kvůli nehodě na Pražském okruhu na 13. kilometru ve směru k dálnici D1. Je tam odstavené porouchané osobní auto v zálivu. Nehoda je ve Vrbově ulici v Praze nedaleko křižovatky s ulicí Skaláků. Osobní auto se tady srazilo s motocyklem. No a připomínám, problémy také na jižní spojce ve směru k Černému mostu před sjezdem na Černokosteleckou, kde havarovala 4 osobní auta a kvůli tomu neprojedete levým jízdním pruhem. Přejeme vám šťastnou cestu.
9: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Je 11 hodin a 5 minut a sobotní víkendová Praha pokračuje. Milovníci Harryho Pottera, pozorněte, za chvíli připomeneme, co uvidíte na výstavě, která připutovala do pražských Letňan, a přidáme i další hity. V příští chvíli se k nám tak přidá Metr Games. Skupina Lucie. I Madonna. Já jsem Vláďa Malošík a přeji vám příjemný poslech.

0: na 12. To nejlepší z tuzemského i zahraničního nového cirkusu, divadla a hudby přináší do Prahy i letos festival Letní Letná. Vše probíhá v letenských sadech a letošní ročník nabízí tradičně bohatý divadelní program, ale i tentokrát platí, že sem nemusíte chodit jen na představení. Až do konce srpna je totiž součástí festivalu řada doprovodných akcí, na kterých se zabaví i ti nejmenší návštěvníci. Od workshopů přes výtvarné či cirkusové dílny až po koncerty a open air akce. Pro děti jsou připravené i dva druhy příměstských táborů a taky hlídání během představení. Podrobné informace k programu najdete v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha žije festivaly.
0: No a přidáme aktuální dopravní informace. Na silnicích je komplikací celá řada. Začneme nehodou na jižní spojce ve směru k Černému mostu. Před sjezdem na Černokosteleckou havarovala 4 osobní vozidla. Neprojedete levým jízdním pruhem. Nehoda je také v ulici Vrbova, nedaleko křižovatky s ulicí Skaláků. Havarovalo tady osobní auto a motocykl. Pozor si dejte také na nehodu osobního auta v Ankarské ulici před sjezdem k čerpací stanici. Opatrně i v ulici k Červenému dvoru, kde na kruhové křižovatce havarovala 2 osobní vozidla. 3 osobní auta po nehodě jsou na dálnici D1 ve směru z Prahy na 19. kilometru, projíždějte velmi opatrně. A já ještě připojím jedno odstavené vozidlo, a to na Pražském okruhu na 13. kilometru ve směru k dálnici D1. Je odstavené v zálivu. Projíždějte opatrně a dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Necelá minuta zbývá do půl dvanácté a Rádio Praha je stále s vámi. Do Prahy dorazil svět Harryho Pottera. V Letňanech minulý týden začala velká interaktivní výstava věnovaná kouzelnickému světu. Zopakovat si pár kouzel vyrazila také naše letající redaktorka Monika Doležalová.
1: Pubertův plánek. Musíme se najít. Už, tady jsem.
2: S tímto kouzlem a nadšením vstoupila naše skupina na výstavu Harry Potter The Exhibition. Prochází se prostředím inspirovaným ikonickými scénami z legendárních filmů. Výstava je interaktivní, jak mi prozradila tisková mluvčí JVS Group Květa Havelková.
3: Ta výstava vás vlastně vezme přímo do Bradavic. Vy se stanete studentem Bradavické koleje. Hned na začátku si vyberete pásku, která bude symbolizovat tu vaši kolej, jestli chcete do Havraspáru, Mrzimoru, Nebelvíru nebo do Zmiozelu. A za tu kolej vlastně potom hrajete tu hru, která tady probíhá celou výstavou. Má 4000 metrů čtverečních, takže je to absolutně největší verze Harry Potter výstavy, této putovní verze. Ta výstava má 25 galerií a v každé té galerii vyplníte nějaké úkoly.
2: A tak jsem si vyzkoušela třeba přípravou kouzelného lektvaru.
1: A jdu namíchat Amorův šíp, ten milostný. Podívejte se do knihy lektvaru, kde najdete nápovědy týkající se ingrediencí. Takže já tam mám mátu, aha, peppermint, správně, pak tam mám a pearl dust. Příprava lektvaru se podařila. Jdeme přisadit mandragoru. 3, 2, 1.
2: Na výstavě uvidíte ale i originální kostýmy a rekvizity.
3: Takže opravdu tady je třeba zlatonka, která se zachovala jako jediná z natáčení prvního dílu Harry Pottera. Ale jsou tady i ty další filmy o Harry Potterovi a dokonce jsou tady věci i z té divadelní hry, která měla úspěch na Broadwayi, Harry Potter a prokleté dítě. Dostanete se na návštěvu do Hagridovy chýše a zapovězeného lesa a samozřejmě si zahrajete fanfrpál.
1: Na jak dlouho to tak je vlastně?
3: My říkáme minimálně hodinu, ale upřímně řečeno minimálně 2 hodiny, abyste vlastně stihli všechno a určitě doporučujeme audioprůvodce.
2: Výstava je otevřena v Letňanech každý den až do 8 hodin do večera. Monika Doležalová, Rádio Praha.
4: Víkendová Praha.
5: A Vláďa Malošík.
0: A zkontrolujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. Začneme v Praze, konkrétně na Pražském okruhu na 13. kilometru ve směru k dálnici D1. Je tam odstavené porouchané osobní auto v bezpečnostním zálivu. Opatrně ve Vrbově ulici, nedaleko křižovatky s ulicí Skaláků, havarovalo osobní auto a motocykl. V Ankarské před sjezdem k čerpací stanici pohonných hmot je nehoda osobního auta. Problémy jsou také v ulici k Červenému dvoru. Na kruhové křižovatce tam havarovala 2 osobní vozidla. Pozor si dejte i na Nuselské ulici, nedaleko křižovatky s ulicí Pod Pramenem. Osobní auto tam srazilo chodce, na místo míří složky integrovaného záchranného systému. A ještě připomínám problémy na dálnici D1 ve směru z Prahy na 19. kilometru. Havarovala tady 3 osobní auta. Projíždějte se zvýšenou opatrností a šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Václav Neužil patří mezi naše nejobsazovanější herce. Držitel Českého lva za roli Emila Zátopka teď zkouší novou roli v Davidském divadle a vidět ho můžete v novém filmu Poberta. Jak se brání rutině v práci a jak učí svého syna pracovat s emocemi. I tohle se dozvíte v pořadu Až na dřeň. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Je 11 hodin 44 a půl minuty. V další prázdninové repríze bude hostem Lenky Vahalové lektorka sebeobrany Linda Štucbartová, která upozorňuje na to, že útočník nás často nečeká za rohem, ale nejčastěji v našem blízkém okolí. Proč jsou důležité základní pilíře sebeobrany, jak konfliktům předcházet a jaká je primární motivace agresorů, o tom všem pohovoří na rádiu Praha už za pár minut, hned po zprávách v poledne. Dobrý poslech i chuť k sobotnímu obědu vám přeje Vláďa Malošík. A přidáme aktuální dopravní informace. Hankarská ulice v Praze před sjezdem k čerpací stanici. Havarovalo tady osobní auto, projíždějte opatrně. Vrbová ulice, tady máme také nehodu, a to nedaleko křižovatky s ulicí Skaláků. Osobní auto se tady srazilo s motocyklem. Nehoda je také v ulici k Červenému dvoru na kruhové křižovatce, tam havarovala dvě osobní vozidla. Pozor i v Nuselské, nedaleko křižovatky s ulicí Pod Pramenem, srazilo osobní auto chodce, na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. Pražský okruh na 13. kilometru ve směru k dálnici D1, tady máme problém s odstaveným porouchaným osobním autem v bezpečnostním zálivu. A ještě připojíme dálnici D1 směrem z Prahy, 19. kilometr, tady havarovala tři osobní vozidla. Stále projíždějte se zvýšenou opatrností a dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: Sobotní poledne je tady, na Rádiu Praha taky se zprávami, které přináší Václav Miller.
1: Hezké poledne. Pražský magistrát roky povoloval billboardy v rozporu se zákonem. Všichni čeští turisté evakuovaní z okolí chorvatského Omiše už opustili záchytná centra. Ukrajinský prezident Zelenský informoval na Telegramu o zásahu několika cílů v Rusku. A v Praze bude jasno až skoro jasno s teplotami 34 až 36 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Odbor pražského magistrátu vydával povolení pro billboardy v rozporu se zákonem. Odbor vede ředitel Aleš Krejča, který je stíhaný v jiné korupční kauze. Pochybení ohledně billboardů přiznal ředitel magistrátu Tomáš Havel Českému rozhlasu a webu iRozhlas. Zároveň slíbil i nápravu. Se stížností se na ředitele pražského magistrátu Havla loni v říjnu obrátil spolek Nelegální reklama.
3: Spolek doložil 76 billboardů, které dostali povolení, i když jim chybělo souhlasné stanovisko policie o bezpečnosti pro řidiče. Na konci letošního července ředitel magistrátu Havel spolku odepsal, že Krejčův odbor skutečně dlouhodobě nerespektoval příslušná zákonná ustanovení, ale odteď už bude úřad postupovat správně. Za dlouhodobě nelegální označila postup magistrátu taky veřejná obhajkyně práv Eva Kostolanská. Krejča na žádost o rozhovor nereagoval. On a jeho zástupce jsou nyní takzvaně na překážkách, do práce nechodí. Jednotlivé případy nevhodně umístěných billboardů by mělo přezkoumat ministerstvo dopravy. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
1: Čeští turisté evakuovaní kvůli požáru u chorvatského Omiše už opustili záchytná centra. Podle českých zastupitelských úřadů jsou někteří lehce zranění, ale v pořádku. Požár má jednu oběť a 8 lidí v něm utrpělo těžká zranění. Oheň se hasičům podařilo dostat pod kontrolu, zůstávají ale v terénu.
4: Myslím, že stáně zadovolilo, že nebyl třeba lobit nějaký problém, a bio je tady nebyl.
5: Velitel dobrovolného hasičského sboru Omiš Vyčeslav Pešič řekl v rozhovoru pro veřejnoprávní stanici HRT, že situace v oblasti je stabilní. Hasiči dohašují oheň s pomocí hasicích letadel a bez ohledu na vítr by už nemělo hrozit nebezpečí znovu vzplanutí požáru. Český konzulát dál pomáhá turistům z Česka, kteří při požáru a evakuaci přišli o doklady nebo třeba o klíče od auta. Podle konzula Štěpána Šantrůčka se na úřad s dotazy obracejí lidé, kteří se do Chorvatska teprve chystají, a to například kvůli dopravní situaci.
6: Jadranská magistrála by měla být průjezdná, ale určitě doporučuji koukat se na stránky chorvatského autoklubu, kde jsou informace o těch aktuálních uzavírkách.
5: Hasiči v Dalmácii se v uplynulých dvou dnech potýkali s řadou menších i větších požárů. Pod kontrolu se jim podařilo postupně dostat všechny, včetně toho na poloostrově Pelješac a na ostrově Dugi otok v Zadarské Župě. Z Chorvatska Téa Veseláková, Český rozhlas.
1: Ukrajinská armáda podle prezidenta Volodymyra Zelenského zasáhla ruské ropné zařízení ve městě Ust-Luga v Leningradské oblasti. Ukrajinský prezident to bez upřesnění napsal na síť Telegram. Uvedl jen, že podnik je po ukrajinském úderu poškozený. Podle agentury Reuters byl včera cílem ukrajinského útoku závod na zpracování plynového kondenzátu v Ust-Luze. A ukrajinská střela s plochou dráhou letu Flamingo taky podle Zelenského zasáhla podnik Progress v Samarské oblasti. Ten spadá pod ruskou vesmírnou agenturu Roskosmos. O ukrajinském raketovém útoku na blíže neupřesněný podnik v Samarské oblasti dříve informovali i ruské úřady. A Ukrajinci taky podle Zelenského zasáhli leteckou základnu Sava Strelka. Ta podle ukrajinského prezidenta slouží jako základna ruských stíhaček. Zprávy ale nelze nezávisle ověřit. Plavec Miroslav Knedla den po triumfu na mistrovství Evropy neuspěl. V Paříži včera ovládl znakařskou padesátku. Dnes ale na dvojnásobné distanci nepostoupil ani z rozplaveb. Naopak se dařilo Janu Čejkovi, který v polohovém závodě na 200 metrů prošel do semifinále. Navíc v novém českém rekordu minuta 59 sekund celých 73 setin. A fotbalisté Sparty v Šance Lize přivítají v 17 hodin Teplice. Ve stejném čase Pardubice narazí na Mladou Boleslav a Slovácko čeká Olomouc. Ve 20 hodin pak odstartuje zápas Viktoria Plzeň Zlín. V Praze dnes bude jasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty 34 až 36 stupňů, slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Doplníme aktuální dopravní informace. Pozor si dejte na dálnici D1 mezi 15. až 14. a půl tým kilometrem ve směru na Prahu. Je tady hlášený pohyb lidí na vozovce, tak velmi opatrně. Pozor také ve Vrbově ulici v Praze, nedaleko křižovatky s ulicí Skaláků, havarovalo osobní auto a motocykl. Problémy zůstávají také v Ankarské před sjezdem k čerpací stanici pohonných hmot, tam havarovalo osobní auto. V ulici k Červenému dvoru na kruhové křižovatce je nehoda dvou osobních aut a v Nuselské, nedaleko křižovatky s ulicí Pod Pramenem, srazilo osobní auto chodce. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
7: Host Lenky Váhalové. Celé léto výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny na Rádio Praha. Host Lenky Váhalové.
8: Posloucháte Rádio Praha a mým hostem bude už za chvíli Linda Štucbartová, lektorka sebeobrany. Jaké jsou základní pilíře sebeobrany? Jaké jsou hlavní motivace agresora? A co byste měli udělat, pokud budete svědky nějakého konfliktu nebo nepříjemné situace? Všechna důležitá témata probereme s Lindou už za pár

0: Posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a s mým dalším hostem, což je lektorka sebeobrany Linda Štuc-Bartová. Krásný den.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Založila jste projekt Sebeobrana pro všechny. Studovala jste v Oxfordu hebrejštinu a židovská studia. A pokud to stále platí, tak jste viceprezidentkou Česko-izraelské smíšené obchodní komory. Tohle všechno zvládáte?
1: A ještě trochu víc.
0: Já bych dnešní pořad ráda věnovala sebeobraně, takže na úvod jednoduchá otázka, proč vás to napadlo se tomu věnovat?
1: Já jsem hledala vhodný druh sebeobrany pro svoji dceru. Když jí bylo 16...
0: Aby se ubránila,
1: tak dostala stipendium do Kanady, do města Winnipeg, které je nejen nejvíce zimní v celé Kanadě, ale je to také místo s největší kriminalitou. A samozřejmě z bezpečných Čech, a v Česko je bezpečná země, mě to tak trošku vyděsilo. A se svolením dcery můžu říkat, že měla tehdy 170 cm a 48 kg. Bavil jí zpěv a bavila jí věda. Takže taková éterická víla, někdy při domácích pracech jí říkám mimoňka. A jsem si říkala, ubránila by se tam bez maminky, skutečně jako jsem jí dala do života všechno. Takže jsme vyrazili na pár kurzů a moc jsme tam nepochodili. Dcera o tom mluví jako o mém rodičovském poklesku, asi tak v top 3.
0: Jaké kurzy jste navštívili?
1: Byli jsme na Krav Maga a na jiných typech sebeobrany. A co mi přišlo, že vždycky říkali, nejlepší utéct a pak jsme hodinu a půl trénovali ty fyzické techniky. A ve kterých jsme teda nebyli moc dobré, protože prostě do té doby jsme se neprali. Já mám o 10 let starší sestru, takže tam neprobíhaly ani ty sourozenecké boje. Lada je naopak starší, má sice mladšího bratra, ale my jsme dost taková rodina, že jsme nikdy nebyli hodně fyzický na kontakt, takže ani tu průpravu z rodiny neměla a fakt jsme si tam připadali divně. No a já, protože se věnuji propojování vědy s výzkumem, to je ta moje další role, a programu Women in Tech, tak jsem si říkala, musí přece někde existovat nějaká metodika, která není jenom pro sportovce. Protože když si vezmeme ty zranitelné skupiny, děti, ženy, seniory, lidé se zdravotním postižením, anebo já se hodně věnuju tomu klientskému násilí, zdravotníci, učitelé, pracovníci státní správy, sociální pracovnice, anebo v soukromé sféře veškerý pracovníci na reklamacích, nebo třeba na call centrech, tam je taky hodně násilí, byť toho slovního, tak musí být nějaká jiná metodika, jak se bránit, nejen ta fyzická, která vlastně by se měla trénovat. No a skrz Izrael jsem se právě dostala k metodice Empowerment Self-Defense, kterou teda já do češtiny překládám jako sebeobrana pro všechny, protože překládá to jako posilující sebeobrana, povzbuzující sebeobrana úplně nedává smysl. Takže díky dceři jsem vlastně udělala takový další úkrok stranou v kariéře.
0: A kdybychom ten oblouk toho příběhu uzavřeli, tak s jakým vkladem do té Kanady vlastně odjížděla?
1: Odjížděla právě s těmi lekcemi Krav Magy a Juda a vlastně jsem mi říkala, hlavně se do ničeho nedostat. Takže prevence, prevence, prevence. A co si na těch kurzech uvědomila,

0: Celé léto výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny na Rádiu Praha. Host Lenky Válové.
1: Stále posloucháte Rádio Praha a se mnou je Linda Štucbartová. Bavíme se o sebeobraně, ale vlastně ta sebeobrana nebo nějaký ten boj, to je vlastně až další krok. Ale jak se vůbec tomu, už jste naznačovala, jak se tomu konfliktu vyhnout? Jak tomu předcházet?
2: Tak já začínám tou prevencí, principem mysli, který je o vědomí, o našich hranicích, ale dejme tomu na úrovni organizací i o různých organizačních nastavení. Protože my jako společnost už můžeme vymezovat, co je chování vhodné a co je chování nevhodné. Mm. A tady si myslím, že začínáme mít velmi velký dluh a proto vidíme, jak vlastně roste šikana, jak vlastně roste agresivita spolu ruku v ruce s násilím ve společnosti, s tou frustrací a my tak trošku pokulháváme pozadu.
1: No a já možná do toho ještě malinko vstoupím. Jak to, že se ty hranice posunují? Čím to je?
2: Tak pojďme si říct, že my donedávna jsme byli opravdu velmi bezpečnou zemí. Byli jsme 7., dneska jsme 11. a 12., takže pokles tam je, ale pořád jsme velmi vysoko. Na druhou stranu asi všichni ve veřejném prostoru vnímáme nějakou tu frustraci, hrubost. Teď před Vánocemi stačí být v silničním provozu, anebo stačí si jít něco nakoupit. A tam vidíme, že lidé úplně

0: vlastně nejsou ještě naladěni na tu předvánoční atmosféru, že velmi často to hrotí, velmi často to eskalují. Takže mám pocit, že jsme tak trošičku jako zaspali. Zároveň jsme i zaspali v tom, jak se bránit, protože spoustu agresorů si najednou začalo vykládat naší slušnost jako naší slabost. A já vždycky říkám, že je rozdíl mezi hranicemi a zdí a hranicemi ve formě plotu. Ten plot to může být takový nějaký strouchnivělý, plankový, může se tam někdo prohrabat, může někdo dvě planky otrhnout a velmi často ho přeleze. A ty zdi, ty vlastně nás izolují, ale také nás chrání. A myslím si, že je daleko víc témat, kolem kterých bychom měli mít pevné zdi. Rozhodně je to násilí na ženách, které stoupá. Pojďme si říct, co zažily nově zvolené političky, co zažívají novinářky, aktivistky, anebo už třeba ty ženy v těch pomáhajících profesích, které jsem zmiňovala. Takže to je ten první fenomén, že vlastně my jsme si nepojmenovali, co je hodnota a jak to budeme bránit. A s tím jde ruku v ruce, že já si přeju, aby se do tohoto problému vložili nejen jednotlivci, ale i organizace. Protože ta organizační nastavení nás můžou chránit. Jedna pražská nemocnice už má napsáno, chovejte se k našemu personálu s respektem, jinak budou vyvozeny důsledky dle zákona. Mimochodem je to cedule, kterou vidíme na letištích. Jsou snad lékaři a zdravotníci něco méně než letištní personál? A nikdy se setkávám s reakcí, tak to všude budeme mít cedule? A já říkám, ty cedule pojmenovávají, co je vhodné a co už není vhodné, co je tolerovatelné a co už bude postihováno.
1: A reagují na tu aktuální situaci, co tak se děje, kam se ty hranice posouvají.
0: Ještě bych ráda uvedla Kanadu, kterou spoustu Čechů má jako velký vzor pro Českou republiku. Je to země nám mnohem blízká. A když tam jste, tak opravdu v Kanadě jsou na sebe lidé nebo mezi sebou velmi slušní. Vy do někoho vrazíte a on se vám omluví. Mm. To je to přirozené nastavení. Na druhou stranu, ty cedule, které jsem zmiňovala, tam vidíte téměř na každém kroku, protože oni si pojmenovávají, že slušné chování je norma a jakékoliv jiné prostě tolerováno nebude.
2: Zóna 90. Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Zóna 90. Hodina hitů, která baví vás i nás. To nej-

0: Se mnou je stále Linda Štucbartová. Bavíme se o sebeobraně. A když zmíníme další téma, což je agresor, tak často to není člověk, který na nás někde vyskočí zpoza rohu, ale často to může být člověk, který je nám blízký, ať už v pracovním prostředí, anebo třeba doma. Jak ho zase rozpoznat? Jak rozpoznat už ty jemné nuance, které napoví tomu, že se to může postupem času zhoršovat?
1: Tak děkuju za tuto osvětu, protože my, ženy a dívky, se stále bojíme toho pána, co na nás vyskočí z křoví někdy pozdě večer. Já vždycky říkám, může se to stát, ale zejména co se týče těch fyzických a potom sexuálních útoků, ty statistiky jsou 87 až 90% od osob nám známých a blízkých. Já často zdůrazňuji, že opravdu domácí násilí nezačíná fackou na prvním rande. Je tam série určitých červených vstavových vlajek. Ono to naopak začíná velkými gesty, velkými dary, velkou láskou, postupnou izolací, postupným stahováním sítě. My dva si stačíme, kamarádky nepotřebuješ, oni mi tě závidí. No tvoji rodiče vždycky proti mně něco měli. Víš co, já tě dovezu do práce i z práce, počkám na tebe, jo?
0: A psychopatické jednání, přesně, manipulativní
1: kontrolující
0: jednání.
1: Chování. A když vy se ohradíte, tak najednou začne být ta diskuze, ale ty přeháníš, já to s tebou myslím dobře. A takhle jsem to rozhodně nemyslela. Pozor, ženy také můžou být agresorky a manipulátorky, takže není to jenom muži versus ženy, ale ty vzorce tam jsou stejné. Takže rozhodně je to někdo, kdo to s náma nemyslí dobře. Je to někdo, kdo to myslí dobře se sebou. A já vždycky říkám, použijeme komunikační formulaci, pojmenujeme to chování, co nám vadí, a dejme tam nějakou naši emoci a řekněme, co očekáváme. To jsou takové tři principy z teorie nenásilné komunikace. Proč tam mám dát nějakou svoji emoci? To je pro mě ten lakmusový papírek. Protože já nechci být dlouhodobě ve vztahu s někým, ale kdo se cítí špatně, kdo vlastně způsobuje, že já se cítím špatně.
0: Okamžitě mě napadá, jestli to ta protistrana pochopí, jestli nás vyslyší.
1: No, pokud je narcistická, manipulativní, nebo s poruchou osobnosti, tak ne. A to je právě ta červená vztahová vlajka, že v tomto vztahu já být nechci. A pokud vlastně je to jenom přešlap, který může třeba plynout z toho, že pocházíme z odlišného rodinného zázemí, že vlastně v postupem času, jak se zžíváme, tak každý z nás do toho vztahu jde s určitým baťuškem, tak řekne, promiň, neuvědomil jsem si to, už to dělat nebudu. Díky za sdílení.

0: Stále posloucháte Rádio Praha a se mnou je Linda Štucbartová. Bavíme se o sebeobraně. A v tom pracovním prostředí, kdy rozeznáme, kdy už ty vztahy jsou nezdravé?
1: Pojďme si říct, že velmi často ty predátoři a manipulátoři to dělají skrytě, velmi šikovně a izolovaně. To znamená, oni si mě vyhlídnou a já si myslím, že se to děje jenom mně, protože třeba nedodávám úkoly v takové kvalitě, možná se někdy spozdím, možná si někdy v té konverzaci nerozumíme a začnu o sobě pochybovat. A opět smyčka se stahuje. Když potom to ženy sdílí, tak vlastně během těch mých workshopů se stane. Mně to udělal taky. Mně to udělala minulý týden a poslední reakce a já myslela, že se to děje jenom mně. Takže znova to sdílení, který je mimochodem jeden z těch principů sebeobrany, který učím, je strašně důležité, nejsme v tom sami. Potom také řekněme si o pomoc. Já nevím, jak to je. Někdy opravdu si možná řeknu, že tahám za ten kratší konec, jsem nevyspalá, možná ten úkol jsem neodevzela na jedničku s hvězdičkou. A když to ten manipulátor na mě pozná, tak vlastně znova bude tu smyčku utahovat. Tak já můžu jít za kolegy a zeptat se, hele, jak se vám s ním pracuje? Hele, jakou zpětnou vazbu vám dává? Je tam třeba prostor pro pochyby, že on nebo znova ona by nezadali správně ten úkol, že vlastně oni by se správně nevyjádřili, dialog je porozumění dvou osob. Já v tom nemusím být vždy ta špatná. Další máme HR, máme business partnery. Jo? Nenechávejme si to pro sebe, protože velmi často s tím pojetím oběti se pojí ten stud. Že já si myslím, že za to můžu. Někdy si myslím, že si to i zasloužím. A to je špatně.
0: Já teď rozhodně nechci obhajovat agresory, ale čistě přemýšlím o tom, jestli je to i o nějakém sebevědomí. To znamená, když jsem dostatečně sebevědomá, tak v uvozovkách ten agresor si na mě netroufne. Funguje to takhle, že člověk může pracovat i na nějaké té svojí sebeúctě a právě tom sebevědomí?
1: Já vždycky říkám i sebehodnotě. A sebevědomí je i vědomí sebe sama, své hodnoty. Oni to poznají z naší řeči těla. Oni to poznají z našich pohledů. A určitě, když si tak vybavíte, tak ze svého okolí máte typy lidí, kteří jsou spíše častěji v té roli oběti a mají něco společného. A pak máte kolem sebe lidi, na které by si fakt nikdo netroufnul. Já mám jednu kolegyni, koučku, má asi 160 cm. Je to francouzská, takové ostře řezané rysy. Byla mojí koučkou a mentorkou Karin Genton-Lepé. A ta opravdu má na čele napsáno, na mě to ani neskoušej. A to je malá, drobná, velmi elegantní. Ale svým nastavením, prací s prostorem, řečí tónem, to totiž všechno dělá daleko víc, než to, co my říkáme. A oni to pocítí, protože ti predátoři si vybírají snadné cíle. Oni nechtějí chodit vlastně na tu krav magu do tělocvičny. Oni nechtějí chodit ani na judo, ani na taekwondo, ani na MMA. Jsou to vlastně sraby.
2: Host Lenky Válové. Host Lenky Válové. Celé léto výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny na Rádiu Praha. Host Lenky Válové.
3: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
2: Dvě hvězdné kapely v hlasování. Coldplay a Viva La Vida or Death and All His Friends. Nebo U2 a Zulopa. Coldplay nebo U2. Coldplay nebo U2. Těžká volba.

0: už jsme nakousli ty základní pilíře sebeobrany. Tak jaké jsou? Já tady dokonce od vás mám záložku, jich tedy pět.
1: Takže už jsme říkali mysli princip, který je o té prevenci. Je to o našem sebevědomí, ale je to i o tom organizačním nastavení, kde vlastně organizace můžou říci, tohle už je za čárou a to tady nebudeme tolerovat. Třeba na těch call centrech čím dál tím víc slyšíte upozornění, že hovor je monitorován nejen za účelem zvýšení kvality hovoru, ale i za účelem zvýšení bezpečnosti nebo ochrany pracovníků. A já tomuto velmi tleskám. To potřebujeme přesně. Ten další princip, už jsem to tady nastínila, zakřič komunikace. Ono to totiž vždycky není jenom o křiku. Někdy pauza, někdy dost je daleko účinnější než nějaký pištivý křik. A spoustu žen učím ovšem na workshopech křičet. My, když se za sebe postavíme, tak nejsme ty schopné líderky, komunikátorky, ale jsme ty hysterky. A pak jsme přirovnáni k nějakým domácím zvířatům a další věci už byste vypípali. Takže nebudu je říkat.
0: Takže je křičet a křičet?
1: Je křičet a křičet.
0: Vím, že nejsme teď na tom kurzu, ale mohla byste i tak našim posluchačům vysvětlit, jaký je ten základní rozdíl, nebo co máte na mysli?
1: Já totiž říkám, že nám, ženám, a zase jsou na to výzkumy, a pod stresem jde hlas nahoru. A pojďme si říct, jak všichni reagujeme, když jsme ve stresu, v ordinaci, u lékaře, něco nás bolí a najednou se ozve, a teď posluchačům se omlouvám a připravte si uši. Máte kartičku pojištěnce? Popřípadě na úřadech. Proč jste si to nevyplnil? Takže to je přesně ten stresový hlas, ta frustrace, ten zmar, ale zároveň úplně jako nějaké konstruktivní komunikaci toto nepomáhá. Takže doporučuju raději si hlas posadit níž. Možná nejít do té vysoké intenzity, ale prostě říct dost. Situace se eskaluje, je to pro nás oba důležité, pojďme se k tomu vrátit zítra. Je to takový to první řešit problémy s chladnou hlavou. Někdy, vemte si, budeme vysílat v době největšího vánočního, předvánočního schonu. Je dobré na ty jaksi narážky ani o to odpovídat. Jako představte si, že na vás někdo najíždí vozíkem a můžete znova. Co si to dovolujete? A nebo prostě můžete říct, můžu vám nějak pomoci. To je většinou o zbroji. Oni jsou připravení na boj. A když vlastně takhle se zeptáte, jestli můžete pomoci, tak tím pádem
0: vezmete
1: je to
0: splachet.
1: Přesně bitva, která nenastala, což je třetí princip, utíkej. A já ho velmi často pojím s tou deeskalací.
0: No a ještě nám zbývají další dva pilíře.
1: Tak bojuj. O co bojujeme? O zdraví a o život. Pokud si nás někdo vyhlídne kvůli mobilu, pokud si nás vyhlídne někdo kvůli kabelce, je to takzvaný zdrojový predátor, nechce nás, ale chce náš majetek, tak já mu ho odevzdávám. Tímto nezískávám moc bodů u teenagerů zejména. Ano, i mobil? A já říkám, ano, vzdám se i mobilu, protože je to daleko lepší než zdraví a život. Na druhou stranu jsou momenty, kdy opravdu nás někdo škrtí, drží pod krkem, jin nějakým způsobem napadne a tam je pak důležité se bránit a každý se může bránit.
0: A poslední pilíř sdílej.
1: Vyhledejme pomoc, nenechme si to pro sebe, naučme se také reagovat s empatií. To znamená, přála bych si, aby ubylo věd, proč jsi tam chodila, co jsi měla na sobě, nemůžeš si za to tak trošku sama, to jsou prostě za mě tvůj věci, které by neměly zaznívat. A znova, velmi často přispívají k tomu, že ty oběti si to nechají pro sebe, protože místo toho, aby dostali vstřícnou pomoc ve stylu děkuji, že ses mi svěřila, děkuji, že ses mi svěřil, co pro tebe můžu udělat, tak dostanou tohleto odsouzení. Čím více my jako společnost se dopouštíme této sekundární viktimizace, tím více potom nahráváme predátorům. Pojďme si říct, že když o mladých holkách mluvíme tak, jako že si to trošku zasloužili, tak tím rozhodně nepomáháme bezpečnější společnosti. Stejně tak, jako mluvíme o seniorech, jako o těch snadno zranitelných, zmanipulovatelných, někdy, že neumí IT. A proto se velmi často stávají terčem kyberpredátorů, těch, co je připraví o úspory, ale na ty si nikdo netroufne. Rádio Praha. Hity

0: jsme ve finále, stále posloucháte Rádio Praha a se mnou je Linda Štuc-Bartová. Já bych se chtěla teď věnovat, doufám, že něco pozdílíte, ale chtěla bych se věnovat nějakým konkrétním příkladům, co jste třeba od žen nebo i mužů slyšela, jaké příklady, případy z praxe a jak tu situaci třeba vyřešili, abychom mohli inspirovat.
1: Tak já děkuju, že zmiňujete i ty muže, protože u muži velmi často chodí na workshopy s tím, že ne vždycky oni jsou tím terčem, ale že vidí nějakou situaci a jak mají zasáhnout. Takže já bych ještě zmínila ráda 5 pravidel přihlížejícího, protože nám všem je taky jasné, že když já zasáhnu, je to první D podle 5Ds or bystander interventions angličtiny, tak angličtina má na všechno skvělé zkratky, tak vlastně to první D direct, jakože já tam půjdu, tak tím vlastně můžu ublížit sebe, sobě. Takže to je zejména, nebo to bych řekla, že je velmi chválihodné, ale ne úplně strategické. To další D je delegate, delegovat, a to znamená, já vlastně můžu vzít další 2-3 lidi se mnou. Můžu říct, tamhle se něco děje, pojďme se tam podívat, pojďme pomoct, zorganizovat nějakou tu skupinu. Paralela je, když jsou nějaká hromadná neštěstí, tak je tam potom také vždycky někdo, kdo to řídí. Takže já si ohlídám svoje bezpečí, ale zároveň zareaguju. Co je strašně důležité, abychom posilovali vlastně povědomí, co se děje kolem. Vidíte kolem sebe lidi, kteří mají sluchátka a koukají do mobilu a vlastně já s nadsázkou říkám, že ti už ani často predátora nepotřebují, že jim stačí tramvaj anebo elektroauto. Jo? Podívejme se, kolik kolizí najednou takhle velmi zbytečných začíná být. Takže vnímat kolem sebe a zorganizovat další lidi, nebýt na to sám. To další je vlastně distract, že agresora nechávám stranou a zeptám se toho člověka, co je terčem, můžu klidně sehrát scénku, znám vás ze střední, jak se máš, pojďme chvilku spolu. Už znova to změní dynamiku té reakce.
0: Pardon, co když se stane, že ta oběť řekne, prosím vás, nevměšujte se do nás tady s partnerem, já vás vůbec neznám.
1: Je to velmi
0: to
1: časté.
0: To se také může stát.
1: Může se to stát, tak proto vlastně já vím, že jsem něco udělala. Já zároveň doporučuju, když je to člověk, kterého neznáme, vykat. To znamená, já vás neznám, nechte mě být, odstupte si, protože z těchto jasných pokynů to okolí pozná, že nejde o konflikt mezi blízkými, protože opravdu do konfliktu mezi blízkými nechceme zasahovat. Na druhou stranu pojďme se podívat, jestli občas bychom neměli, protože ty statistiky domácího násilí opravdu nejsou povzbudivé. Takže máme direct, delegate, distract, document. Já to můžu nahrát, ale prosím, nahrávej to tak, aby to agresor neviděl a ne, že to dám na sociální sítě, ale dám to tomu člověku, který byl terčem toho útoku. Nech ten si sám zhodnotí, co s tím udělá. No a vždycky říkám, že někdy se to semele rychle, někdy si na 5D nevzpomeneme, někdy zamrzneme, což je přirozená stresová reakce, takzvaně krve by se v nás nedořezal. Je zcela legitimní říct po té, co to proběhlo, toto nebylo OK. Začít to pojmenovávat a jít zpátky ke sdílení. Co pro vás můžu udělat? Můžu vám nějak pomoct? To je třeba docela i bezpečná taktika v tom firmním prostředí. Dejme tomu po nějaké vyhrocené poradě nebo když zaslechnu nějakou nevhodnou konverzaci, že vlastně tam pořád můžu být jako ten pomocný člověk.
0: Se mnou byla Linda Štuc-Bartová. Moc děkujeme, naslyšenou.
1: Já taky děkuju.
2: Host Lenky Váhalové. Host Lenky Váhalové. Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Váhalové. Kompletní archiv pořadu najdete na Můj rozhlas.cz.

0: Tunelem Blanka jezdí nová autobusová linka, spojuje Čimice a Dejvice. Letošní týdny pro krajinu Hnutí Duha se zaměřují na zadržování vody v půdě. A prezident Jižní Koreje vyzval k jednání s KLDR s cílem dosáhnout mírové smlouvy. V Praze jasno až skoro jasno, teploty 34 až 36 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Tunelovým komplexem Blanka jezdí ode dneška takzvaný tunelbus. Linka číslo 145 začíná na sídlišti Čimice a pokračuje přes Bohnice, Kobylisy až na konečnou Dejvická. O víkendech budou mít autobusy interval 15 až 20 minut. Ve všední dny pojedou častěji, v ranní špičce každých 6 minut. Pokračuje Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit, která organizuje hromadnou dopravu v Praze a okolí.
2: Tunelbusová linka číslo 145 ulehčí metru v jeho centrálních úsecích, které patří mezi nejvytíženější, a jejich případné další posilování je již technologicky obtížné.
0: Dělníci vybudují v Rýgrových sadech nové sportoviště. To by mělo stát bezmála 11 milionů korun. V areálu u budovy Sokolovny vznikne hřiště na fotbal a basketbal. Bude tam také workoutová zóna a zázemí s lavičkami, říká tisková mluvčí Prahy 2 Andrea Zoulová.
3: Součástí areálu bude malé hřiště vhodné pro fotbal nebo basketbal, herní prvky pro děti i menší fitness zóna, kterou ocení zejména rodiče. Návrh klade důraz na přírodní charakter, vizuální podoba vychází z lesních motivů a do městského prostředí tak přináší více zeleně a hravosti.
0: Na zadržení vody v krajině se zaměřují letošní týdny pro krajinu Hnutí Duha. Dobrovolníci tento týden staví přehrádky na melioračních strouhách na Velkobítežsku a Tišnovsku. Chtějí tak zabránit odvádění vod z lesů. Postup prací popisuje Jan Skalík z Hnutí Duha.
4: Vykopeme napříč tím melioračním kanálem takový zářez a do toho vkládáme klády, v podstatě 3-4 tlusté kmeny na sobě udělají základ té hrázky, kterou potom je potřeba zasypat z obou stran hlínou a pořádně udupat, aby neprotekla ani spodem, čili musí být i dost hluboká.
0: Jihokorejský prezident Lee Jae-myung vyzval k jednání, která by pomohla formálně ukončit válku mezi Severní a Jižní Koreou z 50. let. Sousední země jsou už oficiálně stále ve válečném stavu, protože v roce 1953 uzavřeli pouze příměří a nikoliv mírovou smlouvu. Lee Jae-myung prohlásil, že Jižní Korea podnikne preventivní a dlouhodobé kroky ke zmírnění napětí. Je podle něj taky připravená vytvořit několika úrovňové bezpečnostní mechanismy, které by zabránily eskalaci. Jihokorejský prezident tak navazuje na svůj loňský slib respektovat politický systém KLDR a usilovat o mírové soužití s Pchjongjangem. Atlet Albert Kuchla byl díky 12. místu na mistrovství Evropy v Birminghamu nejlepším z českého kvarteta při premiéře chodeckého půlmaratonu na vrcholné akci. S velkým náskokem triumfovali Španělé Megrát a Perezová. Na dvojnásobné trati se taky závodilo poprvé. Nejlepším českým chodcem byl 22. Jaromír Morávek. Zvítězili Italové Stano a Fiorinová. V Praze bude jasno až skoro jasno, s teplotami 34 až 36 stupňů, slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Krásné odpoledne, po zprávách opět na silnice, čekejte zdržení na dálnici D4, pokud vyrážíte směrem z Prahy na Příbram. Kolona z konce z Braslavy od Baník omezení u Jíloviště v tuhle chvíli na 15 až 20 minut. Výrazné zdržení je také na dálnici D1 z Brna do Prahy, zavřená je dálnice za sjezdem na Sázavu na 33. kilometru. Tam hořel kamion, na místě zastavují hasiči, tvoří se dlouhá kolona. Osobním autem sjíždějte u Divišova na 41. kilometru. Pokračovat pak můžete po silnici 113 na Třemošnici u Středek a Chucerady. Na dálnici se vrátíte na exitu 29. Pojďme se podívat ještě znovu na dálnici D1 z Prahy do Brna před sjezdem na Benešov. Na 19. kilometru je čerstvá nehoda. Zdržení čekejte od 17. kilometru. Ještě jednou je to novinka na dálnici D1 z Prahy do Brna a popojíždět budete mezi 19. a 17. kilometrem.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Posloucháte Rádio Praha, teď už s Lenkou Vahalovou. Dnes je sobota 15. srpna, teď máme 4 minuty po 13. a já mám pro vás nabídku další dobré muziky. Bude tu Kelly Clarkson.

0: Krásné odpoledne, Rádio Praha stále s vámi, teď máme minutu po čtvrt na dvě. Kvůli uzavírce silnice na Slapské přehradě klesl počet návštěvníků tamních kempů. Řidiči se musí k přehradě dostat po objízdných trasách a rekonstrukce omezila i autobusy. Podrobně o tom už za chvíli.
1: Praha je nej.
2: V centru Prahy najdete místo, kde se pivo vaří už více než 520 let. Legendární pivovar U Fleků patří mezi nejstarší, nepřetržitě fungující pivovary na světě. První zmínka o něm pochází už z roku 1499. Současný název získal až podle Jakuba Flekovského, který podnik koupil v 18. století. A zajímavé je, že se tu dodnes vaří stejné

0: Vracíme se na silnice, na dálnici D1 z Brna do Prahy. Čekejte komplikace, zavřená je D1 stále za sjezdem na Sázavu na 33. kilometru po požáru kamionu. Sjíždějte z dálnice a najíždět zpět můžete samozřejmě u 38. kilometru. A pojďme se podívat, jak to vypadá na dálnici D1 ještě v opačném směru, tedy z Prahy do Brna. Tady se připravte na zdržení téměř od sjezdu na Pupovice. Kolona z 16. kilometru se sune 15 minut k nehodě, která je na 19. kilometru. Tolik tedy dálnice D1 z Prahy do Brna a teď ještě silnice 4 a následně dálnice D4. Pokud vyrážíte z Prahy na Příbram, tak čekejte komplikace kvůli omezení u Jíloviště. Je tu kolona na 10 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Krásné odpoledne, minuta nás dělí od 1:30, Rádio Praha stále s vámi a teď na Slapy. V kempech v okolí Slapské přehrady je letos méně turistů než obvykle. Jejich majitelé se stěžují na rekonstrukci silnice mezi Třebenicemi a Rabiní. Uzavřenou hráz musí řidiči objíždět například do kempu v Rabini na Benešovsku. Jezdí kvůli opravám také méně autobusů.
1: Letos jsme tady už po čtvrtý s babičkou.
2: Popisuje paní Adéla z Prahy, která se s rodinou přijela vykoupat do kempu Rabině.
1: Je to skvělý, protože tady je opravdu málo lidí. My bydlíme z Bočinka, takže to máme blízko, no a je to krásná velká vodní plocha.
2: Se svým karavanem sem přijel i pan Jaromír. Cestu mu ale zkomplikovala uzavírka silnice na hrázi Slapské přehrady.
3: Přijeli jsme tam k ty hrázi, no a pak jsme zjistili, že to dál nepokračuje, no tak jsme museli ty navigaci, že jo, najít, kudy vede objížďka a celý to objet, no.
2: Kolik vám to zabralo času?
3: Přes půl hodiny, no.
2: A když se sem přijeli, překvapilo vás, kolik je tady lidí?
3: My jsme přijeli v sobotu, to tady bylo plno, no ale v neděli to začalo odjíždět a byli jsme tady asi 3 auta. Výhodu to má, ale je to takový divný, no. Člověk si připadá, jak někde na samotě.
2: Do Rabině letos jezdí zhruba o polovinu méně lidí než v minulých letech, říká majitel kempu Michal Michna. Podle něj je to právě kvůli opravám a objížďce.
4: Protože je to úzká cesta a dost těch řidičů prostě není takhle vyježděných dneska po úzkých cestách, kde nemáte středovou dělící čáru, kde je vlastně všechna doprava s karavanama, se vším, tak jsou chvíle, kdy je to tam náročné na ty objížďce. No.
2: Má vliv na ten počet turistů, kudy teď jezdí autobusy, respektive že nemůžou jezdit po té Slapské přehradě?
4: Určitě velký vliv, protože běžně nám sem jezdí autobus ze Smíchova, který stojí tady přímo u nás. Čas dojezdu ze Smíchova tím autobusem je 56 minut, což je skvělý. A jsme na ten autobus zvyklí. To je strašně cítit.
2: Rekonstrukce cesty na hrázi potrvá do konce roku 2027 a vyjde přibližně na 200 milionů korun. Popisuje mluvčí povodí Vltavy Pavlína Mertl.
5: Cílem stavby je zajistit dlouhodobou provozuschopnost mostní konstrukce, obnovit její technický stav a vytvořit předpoklady pro její bezpečné využívání v dalších desetiletích provozu. Postup prací byl oproti projektu s hotovitelem upraven tak, aby byla maximálně urychlená výstavba.
2: Počty turistů byly v červenci menší i v dalších kempech u Slapské přehrady. Podle koordinátora cestovního ruchu v Posázaví Václava Pošmurného by ale objížďka neměla řidiče odrazovat.
6: Ty kempy na Rabini, na Ždání, na Nové Živoši jsou dobře přístupné a ta přehrada to nějak zásadně neovlivňuje, ta cesta se tam dá udělat úplně bez problémů. Ten trend, který dneska vnímáme, tak ten červenec byl slabší, ale čekáme, že se to zvyšovat.
2: Náštěvnost v regionu Posázaví v posledních letech roste a podle Pošmurného se vrací na hodnoty před pandemií COVID-19. Z Rabině u Slapské přehrady Josef Beneda, Český rozhlas.
7: Radio Praha. Co se děje? Co se děje?
0: Dobré zprávy mám z dálnice D1. Z Brna do Prahy za Sázavou už obnovili provoz na 33. kilometru. Kamion po požáru stojí v odstavném pruhu, stejně tak hasiči a vyšetřovatelé už se jede pravým i levým pruhem. Půlhodinová kolona z 38. kilometru se dává pomalu do pohybu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Krásné odpoledne, Ed Sheeran dospíval na Rádiu Praha přesně minutu po 2:45. Mám pro vás jeden tip. Od neznámé dívky po ikonu Hollywoodu nová výstava mapuje životní proměnu Marilyn Monroe. Kde ji najdete a co tam přesně uvidíte, tak to se podívejte přímo na náš web praha.rozhlas.cz. Tam jsou všechny informace. Na Rádiu Praha stále sledujeme situaci na silnicích. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za Sázavou na 33. kilometru přesunuli veškeré následky po požáru kamionu do odstavného pruhu. Kolona se dává do pohybu, už se opět projíždí pravým i levým pruhem. Dálnice D1 ještě jednou, ale v opačném směru. Z Prahy do Brna tady čekejte zdržení od sjezdu na Popovice. Kolona z 16. kilometru vás zdrží 20 minut kvůli nehodě, která je u 19. kilometru. Novinku teď vidím v Praze na jižní spojce. Opatrně před Barandovským mostem v levém pruhu překáží nepojízdné osobní auto a hustý provoz zůstává také na silnici číslo 4 a následně na D4. Pokud jedete z Prahy na Příbram, tak kvůli omezení u jíloviště je stále zdržení.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: Krásné odpoledne, Dermot Kennedy dospíval přesně ve 14 hodin. Čas na další zprávy, teď už je tu Anička Hašková. Hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.

0: Hlavní runway letiště Václava Havla v Praze je po 4 měsících opět v provozu. Několika desítkám bojeschopných mužů z Ukrajiny už Česko odmítlo udělit dočasnou ochranu. V jižním Libanonu podle tamní agentury NNA zemřelo 9 lidí po izraelském náletu. Zbytek nečekejte jasno až skoro jasno a teploty do 36 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Hlavní runway letiště Václava Havla v Praze znovu využívají letadla. Dělníci po zhruba 4 měsících dokončili opravy okolí dráhy. Kvůli uzavírce letaly stroje přes hustě zalidněné oblasti Prahy a Středočeského kraje, říká mluvčí letiště Praha Denisa Hejtmánková.
2: Letiště Praha udělilo mimořádný dar těmto zasaženým obcím ve výši přesahující 13 milionů korun. Jednalo se o městské části Praha 4, Praha Řepy, na druhé straně potom například Kladno. Tyto obce a městské části využily tento dar například pro výstavbu dětských hřišť.
0: Hlavní město bude mít více než 20 nových názvů ulic a prostranství. Pražští radní schválili pojmenování 23 komunikací v několika městských částech s novou výstavbou. Úpravy mají zlepšit orientaci ve městě, říká mluvčí magistrátu Vít Hofman.
3: Díky nové výstavbě vzniknou například ulice Rútových a Baumova v Praze 3. V souvislosti se stavbou nových bytových domů pak vzniknou v Praze 10 mimo jiné i nové ulice Litografická, Světlotisková, Hlubokotisková a Ocelotisková.
0: České úřady už odmítly poskytnout dočasnou ochranu prvním bojeschopným mužům z Ukrajiny. Podle ministerstva vnitra jich byly řádově desítky. V Česku už 10 dní platí nová pravidla pro udělování dočasné ochrany. Muži od 23 do 60 let musí prokázat, že splnili vojenskou povinnost. Pravidla platí v celé Evropské unii. Aktivní dočasnou ochranu mělo v Česku podle ministerstva vnitra ke konci června 391 tisíc lidí. Z toho více než 34 tisíc lidí o ní žádalo od začátku letošního roku. Při izraelských leteckých útocích v jižním Libanonu zemřelo 9 lidí. Uvedla to libanonská státní agentura NNA. Úder zasáhl obytný dům v obci Ansar. Libanonská agentura informovala také o dalších izraelských náletech v jižní části země. Podle agentury AP patří dnešní útok počtem obětí k nejhorším od konce června, kdy se Libanon a Izrael dohodli o příměří. To počítá se stažením izraelských sil z jižního Libanonu výměnou za odzbrojení radikálního hnutí Hizballáh. Fotbalisté Sparty přivítají ve 4. kole šance ligy Teplice. Pražané jsou po 2 porážkách v tabulce až 10., zatímco 4. Severočeši ještě neprohráli. Záložník Teplic a bývalý hráč Sparty Ladislav Krejčí k návratu na Letnou řekl.
4: Těším se na stadion a měla by mi přijít i rodina se podívat na zápas, takže se na to moc těším. Samozřejmě budeme chtít pro to udělat maximum, aby jsme ten výsledek udělali. Věřím, že jsme ve správném rozpoložení a že Spartu potrápíme a třeba získáme nějaký body.
0: Utkání Sparty s Teplicemi začne v 17 hodin. Zbytek odpoledne a večer bude jasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty 34 až 36 stupňů. Vítr bude foukat slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Buďte opatrní na dálnici D1 z Prahy do Brna přímo u sjezdu na Popovice. Na 15. kilometru začíná kolona a pokračuje až na kilometr 19.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Rádio Praha a další dobrá muzika. Bude tu kapela Offspring. Taky Red Hot Chili Peppers.

0: Krásné odpoledne. Úspěchy našich českých tenistek zaujaly naši létající redaktorku Moniku Doležalovou a tak za chvíli prozradí, kdy s tímhle sportem ideálně začít a v čem tkví tajemství českého tenisu. Podrobně už za pár minut. Sledujeme situaci na silnicích. Zdržení teď čekejte v Praze na jižní spojce. Pokud jedete směrem do centra, tak zdržení je kvůli nehodě před Barandovským mostem. Další zdržení je od Prahy 4 na Prahu 9 před Lanovým mostem. Tady je to ale jen na pár minut. Jinak dívám se, jak to vypadá na Benešovské trojce. Zdržení v tuhle chvíli je z obou stran u Benešova.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Staré dospívala přesně minutu před půl třetí. Krásné odpoledne z Rádia Praha přeje Lenka Váhalová. České tenistky vládnou světu. Před pár týdny se v rámci wimbledonského finále utkaly poprvé v historii dvě naše hráčky. A v čem tkví tajemství českého tenisu? Tak to zjišťovala naše letající redaktorka Monika Doležalová.
1: Když se zeptáte všech dneska těch top hráčů, tak vám řeknou, že sbírali Jirkovi Novákovi prostě na Challengeru v Prostějově, nebo že sbírali na Davis Cupech, nebo tady na Štvanici. Myslím si, že úspěch tady těch všech je nejlepší náborová kampaň, jo, jakoby prostě pro to, aby ty děti začaly vlastně jako sportovat.
2: Sdělil mi ředitel tenisového klubu Sparta Praha pan Miroslav Malý, který se mi pokusil odpovědět i na otázku, čím to je, že máme u nás tak dobré tenisty.
1: Tak je to určitě prostě tím prostředím, ten tenis tady má hroznou tradici, máme tady jednu z nejlepších vlastně tenisových zázemí, je to tady tradiční sport, hodně kurtů, hodně areálů a samozřejmě máme prostě jako výborné trenéry. Máme štěstí, že většina těch hráčů po kariéře třeba má i zájem jakoby trénovat, předávat ty svoje zkušenosti dál a tak dále. Když dneska se zeptáme těch malých hráček, Terka Valentová, Sára Bejlek, Laura Samson, oni odpoví, jo, tady hrál vlastně Petra Kvitová, Bára Strýcová, když jsem je viděla na kurtu, když jsem viděla, co dělají, jak se připravují, tak mě to jednak motivovalo, druhak jsem viděla, když jsem si s nima zkusila trénink, že s nima můžu hrát, že je tam ten potenciál. Holky jim poradí v šatně, hrajeme nějaké vlastně týmové soutěže, kde jo, poznají se líp.
2: Bohužel dětí sportu je čím dál méně. Ubývá i zájem o kariéru profesionálního sportovce. A tak jsem se zajímala, v kolika letech by se s tenisem mělo začít.
1: Ve třech letech třeba by dvakrát v týdnu už jako přišlo. Určitě 100% skvělý, když třeba do tohoto dítě dělá ještě atletiku nebo nějaký pohybový sport, který to dítě rozvíjí komplexně. My máme už kategorie od 4 do 9 let. Když se bavíme o té kategorii, vlastně dneska Lehečka, Machač, Menčík, Valentová, Bartuňková, všechny vlastně tyhle ty děti tady prošly už tou kategorii, už od těch 4-5 určitě jako hráli, protože když začnete dneska v 9 nějak jako profi víc, tak najednou vy jste na turnaji, kde máte děti, které začaly už v těch 4-5, tak ty už mají odehráno o řeknu 100-200 zápasů víc, o x hodin víc a teď podle mě musí být pro to dítě hrozně demotivující, že jako začal později, samozřejmě nemůže vyhrát. Jo.
3: Co se vlastně to dítě jako malý může vlastně naučit i přesto, že to je jako individuální sport?
1: Naučí to určitě tu disciplínu, samostatnost a myslím si i psychickou odolnost. Jo. Prostě
3: zvládání emocí.
1: Zvládání emocí, jo. Je na tom kurtu sám, musí si poradit sám, jo, neodehraje to nikdo za něj.
2: A my budeme doufat, že na úspěchy našich tenisových legend naváže i další generace. Monika Doležalová, Rádio Praha.
0: Praha žije sportem. Krásné odpoledne, teď na silnice, na dálnici D1 z Brna do Prahy trvá silný provoz v Posázaví, nesouvislá fronta se posouvá od sjezdu na Chocerady z 29. kilometru až do omezení na Šmejkalce. Připomínám také Benešovskou trojku, pokud míříte jak k dálnici D1, tak na jih, tak čekejte zdržení za Benešovem, ve směru tedy k dálnici D1 nebo ve směru na Tábor je to před Benešovem, to zdržení je ale minimální a dívám se, jak to vypadá na dálnici D4 u Jíloviště, kde stále dopravní omezení, byly tam kolony, teď už se projíždí bez komplikací. Volně průjezdná je i jižní spojka v Praze, ale krátké zdržení, respektive hustý provoz je teď ve směru od Prahy 4 na Prahu 9 před Lanovým mostem.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Krásné odpoledne, Rádio Praha s Lenkou Vahalovou, stále s vámi. Je sobota 15. srpna, teď máme přesně minutu po 3:15. No a přesně v 15 hodin tu budou další zprávy s Aničkou. Dozvíte se třeba to, že odbor stíhaného pražského úředníka vydával povolení pro billboardy v rozporu se zákonem. Podrobně ve zprávách už za chvíli. Vracíme se na silnice, zdržení stále čekejte na dálnici D1. Tady jsou komplikace z Prahy do Brna, je tu silný provoz v Posázaví, nesouvislá fronta se posouvá od sjezdu na Chocerady z 29. kilometru až do omezení na Šmejkalce.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Ten mladý mráček na Plicním. Vypadá to, že už tu dlouho nevydrží.
3: Je to smutné, když tahle země přijde o mladého, talentovaného člověka.
2: Ale já mu to, pane doktore, vlastně přeju.
4: Po roce 1968 odešli z Československa tisíce lékařů, vědců a učitelů. Poznejte příběhy těch, kteří tu chyběli. Na akci Nevermore 68. 21. srpna na výstavišti. Mediálním partnerem je Rádio Praha.

0: Odbor stíhaného pražského úředníka vydával povolení pro billboardy v rozporu se zákonem a přiznal to ředitel magistrátu. Bez přilby jela téměř polovina dětí, které v posledních letech havarovaly na kole nebo koloběžce, informoval o tom BESIP. Záchranáři v Indonésii po silném zemětřesení dál prohledávají trosky, zatím potvrdili 20 obětí. Odpoledne a večer bude jasno až skoro jasno, nejvyšší teploty 34 až 36 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Pražský odbor pozemních komunikací a drah, vedený stíhaným ředitelem Alešem Krejčou, roky vydával povolení pro stavbu billboardů v rozporu se zákonem. V odpovědi na podnět spolku Nelegální reklama to přiznal ředitel magistrátu Tomáš Havel. Reklamní firmy získávaly povolení pro billboardy i na místech, kde to zákon nepovoloval, nebo jim chybělo stanovisko policie, že billboard neohrozí bezpečnost provozu. Ke stejnému závěru došla na začátku srpna také veřejná ochránkyně práv Eva Kostolanská. Krejčů od poloviny července stíhá policie, viní ho z korupce při vydávání povolení při dopravních stavbách. Z billboardy toto obvinění přímo nesouvisí. Údolí Berounky rozšíří další tři mramorové sochy. Na cestě mezi Dobřichovicemi a Karlíkem je dnes odpoledne slavnostně odhalí na vernisáži, která uzavře devátý ročník sochařského sympozia Cesta mramoru. Na jejich finální místa sochy podle pořadatele akce Petra Váni osadí v září.
2: Tady vzniklo už 31 soch a teďka budou tady osazeny další tři. Vznikají z mramorů, který jeden byl přivezený, ten blok z Itálie, z Carrary, jeden z Portugalska a jeden je náš český. A jsou tady tři sochaři, Emma Kisová, Bianka Varniáková a Eduard Seják.
0: Téměř polovina dětí při nehodě na kole nebo koloběžce nemá helmu. Vyplývá to z analýzy BESIPu, která se zabývala více než 17 nehodami cyklistů ve věku do 14 let od roku 2023. Nošení přilby přitom může výrazně zmírnit následky nehody a důležité je také její správné nasazení, říká koordinátorka BESIPu pro Vysočinu Veronika Vošická-Buráňová.
3: Zlaté pravidlo dvou prstů. Ta přilba má sedět tak, aby vlastně dítěti jsme mohli nad spojnici obočí vložit dva prsty a zároveň do toho řemínku, který mu vede pod bradou, stejně tak, prostě dva prsty. A cokoliv je víc, tak je velmi vážným rizikem pro ten případný úraz.
0: Nošení přilby je v Česku povinné pro cyklisty do 18 let. Počet potvrzených obětí zemětřesení na jihu Indonésie stoupl na 20 a pravděpodobně ještě poroste. Některé odlehlejší oblasti ostrova Flores totiž podle zpráv agentury Reuters zůstávají kvůli sesuvům půdy odříznuté od zbytku světa. Otřesy o síle 7,7 stupně zasáhly oblast brzy ráno tamního času. Epicentrum bylo v moři severně od ostrova Flores v hloubce 10 kilometrů. Varování před hrozící vlnou tsunami ale úřady po několika hodinách stáhly. U štěpáře Jakuba Vadlejcha čeká páté finále na mistrovství Evropy v řadě. Na předešlých dvou byl druhý a první. V Birminghamu by se rád přiblížil svému letošnímu maximu z Tokia, kde hodil 85 metrů a 24 centimetrů.
4: První cíl pro mě určitě bude hodit v prvních třech hodech výkon, kterým budu mít jistotu osmičky. A ideálně trefit nějaký krásný hod, kdyby se mi povedlo něco podobného jako letos v Japonsku, tak si myslím, že by to bylo fantastický, ale nechci mít velký oči.
0: Ve 21 hodin a 10 minut odstartuje finále běhu na 400 metrů žen i s češkou Lourdes Glorií Manuel. Zbytek dne čekejte jasno až skoro jasno. Teploty vystoupí nejvýše na 34 až 36 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Krásné odpoledne, vracíme se na silnice, pojďme se podívat, jak to v tuhle chvíli vypadá na dálnici D1. Zdržení tady bylo z Brna do Prahy v Pusázaví, teď už nesouvislou frontu vyměnil pouze hustý provoz, takže se zdržíte minimálně. Na dálnici D8 z Ústí do Prahy ale máme zdržení v okolí Lovosic, zhruba z 50. kilometru se projíždí pravým pruhem na kilometr 46.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Jaká bude další muzika? Andrea Bocelli a David Guetta. Bude tu i James Blunt. Nebo Tata Boys.

0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Princes dospívala na rádiu Praha krátce po 15:30 a teď už slíbená pozvánka do kina. Hrdina, který podle legendy bohatým bral a chudým dával, to je Robin Hood. V novém filmovém zpracování pod názvem Smrt Robina Hooda je to vyčerpaný muž, kterého trápí špatné svědomí.
1: Film nás zavede do špinavého a nemilosrdného světa roku 1247. Souboje se neodehrávají mezi naleštěnými rytíři, ale mezi zoufalými lidmi, kteří bojují v bahně o holý život. Robin Hood nebyl obdivovaným ochráncem slabých, ale mužem, který zabíjel, manipuloval své okolí a pomocí vlastních příběhů budoval legendu. Teď je to zestárlý a vyčerpaný muž, kterého pronásleduje vlastní minulost. Po kruté bitvě, o které si myslel, že bude jeho poslední, zůstává těžce zraněný. Dostává se do odlehlého kláštera, do péče sestry Bridget, která léčí nemocné. Ta mu nabídne něco, co už dávno přestal věřit. Možnost vykoupení.
2: I help those who come to this island. And people change their course.
1: Herec Hugh Jackman v hlavní roli je ve snímku téměř k nepoznání. Tvůrci filmu ho vybavili dlouhými šedobílými vlasy, mohutným plnovousem, zestárlou tváří a hrubými kostýmy. Natáčelo se převážně ve skutečných lokacích severního Irska s minimem digitálních efektů a na klasický filmový materiál. To proto, aby obraz působil nadčasově a připomínal historická dramata ze 70. let.
3: Žije filmy.
4: Praha žije filmy.
5: Somewhere in space.
0: Vracíme se na silnice, v tuhle chvíli mám ale dobré zprávy. Teď momentálně je klidný sobotní provoz, rozjeli se i kolony na dálnici D1 i D4 a volná je teď i Benešovská trojka.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Dnes večer v České televizi.
8: ČT1. Bohouš bude jmenován zasloužilým všeumělcem. Seriál Chalupáři. ČT2. Ve zrůdném těle se ukrývá laskavé srdce a vznešený duch. Anthony Hopkins jako zvoník od Matky Boží. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubilea známého hudebníka, politika a moderátora dokument Michal Prokop, Až si pro mě přijdou. A hned poté koncert Michal Prokop Live 80. Sobotní večer s Českou televizí.
9: Václav Neužil patří mezi naše nejobsazovanější herce. Držitel Českého lva za roli Emila Zátopka teď zkouší novou roli v Davidském divadle a vidět ho můžete v novém filmu Poberta. Jak se brání rutině v práci a jak učí svého syna pracovat s emocemi. I tohle se dozvíte v pořadu Až na dřeň.
10: V neděli po 12. hodině

0: dospíval ve 3:15 na Rádiu Praha. Nebelvír nebo Zmiozel na výstavě o Harrym Potterovi se stanete bradavickým studentem. Podrobnosti o nové výstavě najdete přímo na našem webu praha.rozhlas.cz. Jaká je situace na silnicích v tuhle chvíli? Krátce po 3:15 máme dobré zprávy. Zatím je klidný sobotní provoz, rozjeli se kolony i na dálnici D4, i na dálnici D1.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. 107,1.

0: mobil falešné výzvy k úhradě pokut. Česko by mohlo znovu začít udělovat některým Bělorusům krátkodobá víza. V celosvětově nejpočetnější populaci tučňáků nejmenších se objevila ptačí chřipka. Zítra čekejte oblačno až zataženo a teploty do 32 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Radnice Prahy 13 varuje občany před podvodnými mobilními zprávami. SMSky požadující platbu za dopravní přestupky vypadají jako oficiální komunikace úřadu. Zprávy také obsahují webové odkazy vyžadující zadání citlivých údajů z platební karty nebo bankovního účtu. Pokračuje mluvčí Prahy 13 Lucie Steinerová.
2: Důrazně varujeme občany, aby na tyto SMS zprávy nereagovali a nikam nezadávali své platební údaje. Úřad městské části Praha 13 informace o pokutách za dopravní přestupky nikdy nezasílá formou SMS, natož s výzvami k okamžité platbě.
0: V Praze začal 7. ročník festivalu Romský Bašavel. Poprvé bude pod širým nebem v centrálním parku na Pankráci. Nabídne koncerty, taneční vystoupení i program pro děti. Vystoupí například skupiny Kale, Galiány, Gypsy Jazz nebo Ritmo Gitano a zpěvák Jan Hron. Součástí festivalu je také romské a mezinárodní občerstvení nebo prezentace neziskových organizací. Část Bělorusů si možná bude moci opět zažádat Česko o krátkodobá víza. Jak zjistil Český rozhlas, počítá s tím vládní návrh nařízení připravený ministrem zahraničí. Týkalo by se to těch Bělorusů, kteří mají v Česku příbuzné. Pokud kabinet návrh schválí, mohli by podle mluvčího rezortu Adama Čorgoho začít podávat žádosti do konce září.
3: Ministerstvo navrhuje umožnit podávání žádostí pouze pro úzce vymezený okruh nejbližších příbuzných občanů České republiky nebo Bělorusů dlouhodobě legálně pobývajících v Česku. Jde zejména o rodiče, prarodiče, děti a vnuky.
0: O umožnění žádat o krátkodobá víza příbuzným Bělorusů žijících v Česku jednala s ministrem zahraničí Petrem Macinkou z motoristů běloruská opoziční lídrině Světlana Cichanouská. Podle ní zákazem trpí hlavně její krajané, kteří bojují proti tamnímu režimu Alexandra Lukašenka. Kvůli svým aktivitám se totiž nemohou do země vrátit a vidět své rodiny. Austrálie potvrdila výskyt ptačí chřipky v celosvětově nejpočetnější kolonii tučňáků nejmenších. Ochránci přírody se obávají jejich možného masového úhynu. Pokusí se proto předejít tím, že tisíce ptáků začnou očkovat. První potvrzené případy vysoce nakažlivého viru ptačí chřipky se mezi volně žijícími ptáky v Austrálii objevily v červnu. U tučňáků nejmenších zatím úřady podle deníku Guardian odhalily pouze jeden případ nemoci. Nakažený jedinec uhynul. Kristýna Sasínek-Maky je na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu ve finále běhu na 1500 metrů. O postupu rozhodl fotofinish a rozdíl 0,3 sekundy. Mezi nejlepší se Maky dostala z 6. místa ve svém rozběhu, tedy z posledního postupového. Česká rekordmanka byla po úspěchu hodně emotivní.
4: Já moc nebrečím, podle mě jsem naposled brečila v Tokiu. Člověk je v té startovce spíš 8. než postupující místo. Po minulém roce, kdy jsem zjistila, že dno má jako sklep a garážový stání, tak jsem si říkala, že to třeba může být nějaký konec, ale není no.
0: Finále běhu na 1500 metrů čeká Kristýnu Sasínek-Maky v neděli večer. Zítra bude v Praze a okolí oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Večer se místy vyskytnou přeháňky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 30 až 32 stupňů. Vítr bude foukat slabý, proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Novinky teď máme z dálnice D1 ve směru z Prahy do Brna. Před sjezdem na Benešov v okolí 19. kilometru výrazně brzdí kamiony, sunou se až do omezení na Šmejkalce. Osobní auta v levém pruhu jedou o něco rychleji.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Krásné odpoledne s Rádiem Praha, teď máme 4 minuty po 16. a je tu další muzika, John Legend.

0: je nejstarší parník na Vltavě a zároveň jeden z posledních historických kolesových parníků u nás. Na vodu poprvé vyplul už v roce 1938. Dnes je chráněnou kulturní památkou. Zajímavostí je, že parník je stejně dlouhý jako Petřínská rozhledna položená na ležato. A nově tu najdete také unikátní muzeum paroplavby s původním parním strojem a historickými interiéry.
1: Sledujeme i situaci na silnicích. Důležité upozornění teď mám z dálnice D11 ve směru z Hradce do Prahy opatrně za Chlumcem nad Cidlinou. V úseku mezi 61. a 59. kilometrem by na dálnici mělo ležet jízdní kolo.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc.

0: Ališák jíst dospívala krátce před půl pátou, teď už je tu Jirka Štefl zve na festival a taky na víno.
1: Oslavte ukrajinskou kulturu a to na tradičním festivalu Ukraine Culture. Těšit se můžete na line-up plný ukrajinských interpretů nejen současné hudební scény, ale taky lidových souborů. Ochutnáte moderní ukrajinské gastronomické trendy a zjistíte, že tahle kuchyně dokáže být velmi rozmanitá. Na své si tam přijdou i milovníci módy, anebo taky děti, které se tam zabaví na kreativních dílnách. Na Ukraine Culture se vydejte v neděli do areálu Holešovického klubu Cross. A nebo oslavte svátek svaté Kláry, a to v malebném prostředí vinice svaté Kláry v botanické zahradě. Připravili si tam pro vás příjemné piknikové posezení v zahradách s výhledem na Prahu a místním vínem. Těšit se můžete na předem připravené piknikové koše plné dobrot, ke kterým vám zapůjčí i deku a skleničky. Nezapomeňte si svůj piknikový koš rezervovat předem. Detaily najdete na webu botanické zahrady. No a tipy z Prahy zase najdete na našem webu praha.rozhlas.cz. Jirka Štefl, Rádio Praha. Praha je
0: kulturou. Stále posloucháte Rádio Praha a jak to vypadá teď momentálně na silnicích u půl páté, tak na dálnici D1 buďte opatrní ve směru z Brna do Prahy. Za Kuberovicemi na 74. kilometru máme hlášenou nehodu. Zatím se ale zdržíte minimálně.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Krásné odpoledne, Rádio Praha stále s vámi. Teď máme 4:45, za chvíli tu budou zprávy s Aničkou, přesně v 17 hodin. A dozvíte se třeba to, že tunelem Blanka v Praze jezdí nová autobusová linka, spojuje Čimice a Dejvice. Jak to vypadá na silnicích v tuhle chvíli? Dobře, nemáme hlášené žádné čerstvé komplikace.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Viny.
3: Každé pondělí na Rádiu Praha.
4: Na Rádiu Praha.
2: Dvě hvězdné kapely v hlasování. Coldplay a Viva La Vida or Death and All His Friends. Nebo U2 a Zulopa. Coldplay nebo U2.
5: Coldplay nebo U2.
2: Těžká volba. Odpověď u nás na Facebooku.

0: Jezdí nová autobusová linka, spojuje Čimice a Dejvice. Několika desítkám bojeschopných mužů z Ukrajiny už Česko odmítlo udělit dočasnou ochranu. V Londýně zemřel bývalý profesor Cambridgeské univerzity obviněný z plagiátorství. Britský premiér to označil za tragédii. Zítra bude oblačno až zataženo s teplotami do 32 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Tunelovým komplexem Blanka v Praze jezdí ode dneška takzvaný tunelbus. Linka číslo 145 začíná na sídlišti Čimice a pokračuje přes Bohnice, Kobylisy až na konečnou Dejvická. O víkendech bude mít interval autobusy 15 až 20 minut. Ve všední dny pojedou častěji, v ranní špičce každých 6 minut. Pokračuje Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit, která organizuje hromadnou dopravu v Praze a okolí.
2: Tunelbusová linka číslo 145 ulehčí metru v jeho centrálních úsecích, které patří mezi nejvytíženější a jejich případné další posilování je již technologicky obtížné.
0: Vlašský dvůr v Kutné Hoře bude dnes přístupný i večer. Průvodcovská služba připravila pro zájemce speciální prohlídku tamního královského paláce. Akce o poklad krále Václava začíná v 19 hodin. Vstupenky je možné zakoupit na webu festivalu Kutnohorské léto.
3: Návštěvníci při prohlídce uslyší různé zajímavosti z historie bývalé královské mincovny. Součástí bude taky ukázka ražby pražských grošů, které ve středověku Kutnou Horu proslavili. Návštěvu Vlašského dvora zpestří soutěž, při které zájemci budou moct hádat odpovědi na otázky průvodců. Z Kutné Hory Michal Trnka, Český rozhlas.
0: České úřady už odmítly poskytnout dočasnou ochranu prvním bojeschopným mužům z Ukrajiny. Podle ministerstva vnitra jich byly řádově desítky. V Česku už 10 dní platí nová pravidla pro udělování dočasné ochrany. Muži od 23 do 60 let musí prokázat, že splnili vojenskou povinnost. Pravidla platí v celé Evropské unii. Aktivní dočasnou ochranu mělo v Česku podle ministerstva vnitra ke konci června 391 tisíc lidí. Skoro z toho více než 34 tisíc lidí o ní žádalo od začátku letošního roku. Britský premiér Andy Burnham označil za tragédii smrt bývalého profesora Cambridgeské univerzity Jasona Ardaye. 41-letý akademik na začátku srpna opustil post v prestižní britské instituci kvůli obvinění z plagiátorství. Včera jeho tělo nalezli v Londýně. Obvinění z plagiátorství Ardaye odmítal. Zároveň se ale v posledních týdnech začaly objevovat pochybnosti ohledně dalších věcí, které o sobě tvrdil. Například, že jako autista do 11 let vůbec nemluvil nebo že uběhl 600 mil za 6 dní, což je jen o 50 mil méně, než je světový rekord. Pro znakaře Miroslava Knedlu skončilo mistrovství Evropy v plavání. Den po titulu evropského šampionátu na 50 nepostoupil český znakař na 100 z rozplaveb. Naopak se dařilo Janu Čejkovi, který časem minuta 59,73 sekundy vylepšil v Paříži český rekord na 200 metrů polohově a postoupil do semifinále.
4: Je to určitě hezký, jsem strašně rád, že jsem vlastně první, který to dal po 2 minuty. Byl to z jeden mých cílů tady, vlastně když jsem se měl, protože posledně to bylo těsně 10 dníků nad, tak jsem doufal, že to tam stačím a jsem rád, že se to povedlo.
0: Zítra čekejte oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Večer se místy objeví přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupí nejvýše na 30 až 32 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy čekejte komplikace, kousek za nájezdem od Koberovic na 74. a 5. kilometru. Máme 2 bouraná auta, ale nezdržíte se.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Rádio Praha stále s vámi a teď už další muzika. Bude tu třeba Thomas Robin. Madonna. Nebo Emma Drobná. Teď Robin Schulz a Jasmine Thompson.

0: Rádio Praha a za chvíli připomeneme jeden kultovní snímek. Geniální vědec, převratný vynález a jeden černý pasažér v podobě obyčejné mouchy. Kultovní sci-fi horor Davida Cronenberga slaví 40 let. Podrobně už za chvíli. A ze silnic mám v tuhle chvíli dobré zprávy, zatím žádné novinky.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě.
3: Give me a beat.
2: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: Krásné odpoledne, 17.30, teď připomeneme jeden kultovní snímek. Dnes je to přesně 40 let od premiéru kultovní mouchy režisera Davida Cronenberga.
1: Na čem pracuji? No, na projektu, který změní lidský život i svět, jak ho známe.
2: Hlavním hrdinou snímku je výstřední, trochu nesmělý vědec Seth Brundle, který se strojil dvojici teleportačních kabin. O jeho převratný vynález se zajímá novinářka Veronika, tu hraje Gina Davisová. Zamilují se do sebe a po úspěšné teleportaci paviána je Brundle připravený na pokus s člověkem.
1: Začít teleportační sekvenci. Sekvence aktivována.
2: Rozhodující krok ale neudělá jako chladnokrevný vědec, ale opilý a v záchvatu žárlivosti. Když se dveře telepodu zavřou, je uvnitř ještě někdo, moucha. Počítač si se dvěma živými organismy neumí poradit a tak je spojí na genetické úrovni. Nejdřív vypadá pokus jako úspěch. Brundle je silnější, rychlejší a plný energie, jenže postupně se mění jeho chování a potom i vzhled.
3: Brundloucha rozkládá stravu korozivními enzymy. Říká jim blitinka. Blinkne na jídlo, to se rozpustí, no a šup s tím zpátky. Připraveni na demonstraci? Tak jedem.
2: Cronenbergův film je novou verzí Mouchy z roku 1958, která vznikla podle stejnojmenné povídky George Langlena. Z původně jednoduchého příběhu o nepovedeném vědeckém pokusu ale vytvořil Cronenberg tragický horor. Nejde jen o pouhou proměnu v obří hmyz. Moucha je zároveň příběhem o nemoci, stárnutí a ztrátě vlastní identity. Právě moucha pomohla definovat moderní podobu takzvaného body hororu, žánru, ve kterém je zdrojem děsu vlastní tělo. David Cronenberg přitom označení body horor nemá příliš v oblibě. Mluvil o tom před 4 lety v rozhovoru pro kanadskou rozhlasovou stanici CBC.
4: Říká se o mně, že jsem snad vynalezl žánr body hororu nebo co. Já jsem tomu tak ale nikdy neříkal a ani by mě to nenapadlo, protože mě to děsivé nepřipadá. Pro mě je to spíš krása těla, ne body horror, ale ten název se zkrátka ujal. Tak budiš.
2: Co se týče mouchy, tvůrci masek nejprve navrhli výslednou podobu tvora, takzvanou Brundle mouchu. Teprve potom zpětně vymýšleli jednotlivé fáze, kterými se k ní hlavní hrdina postupně dopracuje. Maskerský tým nakonec za svou práci získal Oscara.

0: a příběh nezůstal jen na filmovém plátně. O více než 20 let později se Moucha dočkala také operního zpracování. Premiéru měla v Paříži a napsal jí skladatel Howard Shore. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
1: Praha žije filmy.
2: Praha žije filmy.
3: Somewhere in space.
4: Buďte opatrní na dálnici D1 z Brna do Prahy. U 56. kilometru je střet dvou aut.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Gang dospívala krátce po 6:45, přesně v 18 hodin budou na Rádiu Praha další zprávy a dozvíte se třeba to, že bez přilby jela téměř polovina dětí, které v posledních letech havarovaly na kole na koloběžce. Informoval o tom BESIP a podrobnosti uslyšíte právě ve zprávách v 18 hodin. Buďte opatrní na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy. Máme stále komplikace, střet dvou aut u 56. kilometru a v tuhle chvíli je zdržení před nehodou až půl hodiny.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Ten mladý mráček na Plicním. Vypadá to, že už tu dlouho nevydrží.
3: Je to smutné, když tahle země přijde o mladého, talentovaného člověka.
2: Ale já mu to, pane doktore, vlastně přeju.
4: Po roce 1968 odešli z Československa tisíce lékařů, vědců a učitelů. Poznejte příběhy těch, kteří tu chyběli. Na akci Nevermore 68. 21. srpna na výstavišti. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
5: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Zara Larsen, posloucháte Rádio Praha, teď zprávy na 18. hodinu a ve studiu už je Anička Hašková. Hezký večer.
1: Pěkný večer. Odbor stíhaného pražského úředníka vydával povolení pro billboardy v rozporu se zákonem a přiznal to ředitel magistrátu. Bez přilby jela téměř polovina dětí, které v posledních letech havarovaly na kole nebo koloběžce, informoval o tom BESIP. Vládnoucí rod v Lichtenštejnsku změnil pořadí nástupnictví na trůn, muži už nebudou mít přednost. Zítra čekejte oblačno až zataženo, nejvyšší teploty 30 až 32 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Magistrátní odbor pozemních komunikací a drah v Praze, který řídil v současnosti obviněný Aleš Krejča, dlouhodobě schvaloval umisťování billboardů v rozporu s legislativou. Oficiálně to potvrdil šéf pražského magistrátu Tomáš Havel, když reagoval na podnět spolku Nelegální reklama. Provozovatelé reklamy tak získávali souhlas i pro lokality, kde to zákon zakazoval. Případně jim chybělo aktuální vyjádření policie ohledně bezpečnosti silničního provozu. Identické pochybení potvrdila ve svém šetření také ombudsmanka Eva Kostolanská. Samotný Krejča čelí od července policejnímu stíhání kvůli podezření z korupčního jednání při povolování dopravních projektů. Tato kauza však s billboardy přímo nesouvisí. Hlavní město plánuje ve středním odborném učilišti v Pražském Radotíně vybudovat nový učební pavilon. Škola tak bude moci navýšit kapacitu až o 60 míst. Přibudou tam dvě kmenové a dvě odborné učebny a větší zázemí pro žáky. Odhadované náklady jsou necelých 19 milionů korun, říká pražský radní pro školství Antonín Klecanda z Hnutí STAN.
3: Diskutoval jsem s žáky, kteří byli z ostatních krajů, proč chodí zrovna k nám do Prahy. Oni právě říkali, podívejte se, my tady se učíme od traktoru přes škodovku, ale máme zde i elektroauta, vodíková auta.
1: Téměř polovina dětí při nehodě na kole nebo koloběžce nemá helmu. Vyplývá to z analýzy BESIPu, která se zabývala více než 17 nehodami cyklistů ve věku do 14 let od roku 2023. Nožení přilby přitom může výrazně zmírnit následky nehody a důležité je také její správné nasazení, říká koordinátorka BESIPu pro Vysočinu Veronika Vošická-Buráňová.
4: Zlaté pravidlo dvou prstů. Ta přilba má sedět tak, aby vlastně dítěti jsme mohli nad spojnici obočí vložit dva prsty a zároveň do toho řemínku, který mu vede pod bradou, stejně tak, prostě dva prsty. A cokoliv je víc, tak je velmi vážným rizikem pro ten případný úraz.
1: Nošení přilby je v Česku povinné pro cyklisty do 18 let. Lichtenštejnský vládnoucí rod oznámil zavedení rovnosti pohlaví v nástupnictví na trůn. Dědicem a následně knížetem nebo kněžnou malé alpské země se tak nově stane nejstarší potomek. Až dosud to byli výhradně muži. Vládnoucí rodina v prohlášení uvedla, že cílem změny je zajistit, aby knížetství vedl člověk, který je na tuto úlohu nejlépe připravený. Lichtenštejnsko je konstituční monarchie. V jejím čele stojí kníže Hans Adam II. Regentské povinnosti ale vykonává jeho syn, dědičný princ Alois. Cyklista Václav Ježek byl čtvrtý v královské etapě Czech Tour a na celkově mu patří sedmé místo. Třetí etapu s cílem na dlouhých stráních vyhrál Američan Andrew August, který zopakoval páteční triumf a upevnil si celkové vedení. Ježek na něj v průběžném pořadí ztrácí 52 sekund. Czech Tour zakončí nedělní etapa z Kroměříže na Pustevny. Během zítřka bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Večer mohou místy přijít přeháňky a ojediněle i bouřky. Teplotní maxima 30 až 32 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Na dálnici D1 z Brna do Prahy, těsně u exitu 56, už se podařilo hasičům a policistům odklidit následky nehody, ale přesto popojíždí kolona teď z kilometru 59 a to zdržení stále 20-minutové.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Pražský update.
6: Pražští hasiči.
7: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
5: V Praze nepojede o víkendu metro.
7: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
5: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
2: Pražský update.
0: Krásný podvečer, teď už posloucháte Pražský update 4 minuty po 18. na Radiu Praha. Pokud máte doma dron, tak byste měli vědět, kde s ním můžete létat a jak vysoko. S popularitou dronů totiž přibývá i událostí, které jsou v rozporu s Úřadem pro civilní letectví. Podrobnosti už za chvíli.
2: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Pražský update.
1: Skoro 100 000 platných oprávnění k řízení dronů eviduje k tomuto týdnu Úřad pro civilní letectví. Zájem o drony stoupá, s ním ale i počet událostí, kdy drony létaly, kdy neměly. Problém hlásil v nedávné době třeba i pilot skandinávských aerolinek nad Prahou před přistáním na ruzyňském letišti. Více o letání z drony teď probereme s redaktorem Richardem Websem. Hezký den.
2: Hezký den. Podle Úřadu pro civilní letectví hlášené události rok od roku stoupají. Jen do letošního srpna jich od nového roku zaznamenal 402, loni za celý rok to bylo 572 a předloni 338, říká mluvčí úřadu Jitka Ungerová.
3: Ten nárůst není náhodný. Máme téměř 100 000 registrovaných provozovatelů a zároveň jsou dnes bezpečnostní složky v monitoringu vzdušného prostoru mnohem efektivnější než v minulosti.
2: Přesto je většina takových událostí podle Ungerové z nedbalosti a neúmyslná.
1: A připomeňme povinnosti, které člověk při pořízení dronu má, za jejich porušení totiž hrozí pokuty.
2: Na paměti by člověk při koupi dronu měl mít 3 věci, říká mluvčí úřadu pro civilní letectví Ungerová.
3: Základním povinnostem patří 3 kroky. Je to registrace provozovatele, test pilota a mapa.
2: Ne všechny drony je ale nutné registrovat. Těch, které váží méně než 250 gramů, se povinnost netýká. I přesto jejich piloti musí samozřejmě dodržovat pravidla bezpečného provozu.
1: Jak si tedy můžu zkontrolovat, že je všechno v pořádku a na místě mohu létat právě třeba v té zmíněné mapě?
2: Ano, na webovém portálu DroneMap. Tam lze dohledat, jestli vůbec a v jaké výšce může daný dron létat. Nejčastěji řeší úřad narušení třeba v okolí letišť. Řekl to ředitel odboru bezpilotních systémů a registrů Úřadu pro civilní letectví Petr Plaček.
4: Jedná se o provoz v Praze, protože v Praze máme několik zakázaných prostor. Jeden z těch nejstřeženějších je zakázaný prostor v okolí Pražského hradu.
2: Kromě toho drony třeba nemají narušovat soukromí dalších lidí. Je taky zakázáno létat nad shromážděními a davy. Dodám, že při opakovaném nebo závažném porušení leteckých předpisů může člověku úřad oprávnění odebrat. Za přestupky v civilním letectví hrozí pokuta až 3 miliony korun. A pokud šlo o opravdu závažnou událost, může ji řešit policie v trestním řízení jako obecné ohrožení.
1: Říká redaktor Richard Webs, moc děkujeme.
2: Hezký den na naslyšenou.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: D1 z Brna do Prahy a hned u exitu 56 Trhový Štěpánov už odklizené následky střetu dvou osobních aut nepřekáží. V tuhle chvíli ta nehoda provozu nebrání, kolona se velmi rychle rozjela, takže pokud jdete po dálnici D1 z Brna do Prahy, tak teď se nezdržíte.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte. Ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha.
7: Na Rádio Praha.
6: Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.
7: Ve vašem mobilu.

0: To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.
1: Univerzita Karlova má ambici posunout českou vědu na světovou úroveň. Na pražském Albertově staví biocentrum za bezmála 5,5 miliardy korun. Teď pro něj hledá v mezinárodním výběrovém řízení globálního lídra. Uznávaného vědce, který určí strategický směr špičkového vzdělávání a výzkumu. Nové centrum do 3 let propojí přírodovědce, lékaře i matematiky a fyziky v jednom z největších univerzitních projektů v Česku.
2: Slyšíme rachot stavebních strojů, i v takovém horku jsou kolem nás desítky dělníků.
3: Teď tady vlastně vidíme rameno betonové pumpy, která pumpuje tedy beton na strop prvního podzemního podlaží.
2: S děkanem Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Vladimírem Krylovem. A teď stojíme na místě, kterému se na stavbě budoucího biocentra Albertov přezdívá Vyhlídka. Právě odsud je dobře vidět, jak se nám pod nohama postupně rýsují dvě podzemní podlaží, která zatím připomínají spíš obrovské betonové bludiště.
3: V těch podzemních podlažích najdeme veliké jednotky, které združují drahé a obrovské tedy přístroje, například mikroskopy nebo i jiná zařízení, která slouží třeba k měření určitých parametrů biologických.
2: Společný projekt Přírodovědecké, první lékařské a matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy propojí výuku se špičkovým základním i aplikovaným výzkumem. Po dokončení v něm najde zázemí přes 800 zaměstnanců a až 700 studentů.
3: Studenti zde se vlastně budou učit vědou, protože to je nejlepší způsob, jak studenty připravíte na pak nějakou stáž zahraniční.
2: Vy jste vyhlásili výběrové řízení na ředitele biocentra. Co by takový ředitel měl splňovat?
3: Cílíme skutečně na lidi ze zahraničí, špičkové excelentní vědce, ale nejenom vědce, ale hlavně manažery, protože uřídit takhle obrovské centrum dá spoustu práce.
2: Nový ředitel bude mít na starosti také propojení jednotlivých vědeckých směrů. Ty jsou v biocentru rozdělené do 6 hlavních oblastí, popisuje proděkan pro kampus Albertov na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy Aleš Soukup.
4: Tou první je biochemie a metabolismus, druhou oblastí jsou buněčné systémy ve zdraví a nemoci, pak je tam infekce a imunita, chemická syntéza, no a potom tou poslední částí je spektrální a strukturní výzkum materiálu.
2: Nové laboratoře by se prvními studenty a vědci měli zaplnit v roce 2029. Z Albertova Karolína Burdová, Český rozhlas.
0: Pražský update.
5: Pražští hasiči.
6: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
7: V Praze nepojede o víkendu metro.
6: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na Rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský

0: Stále posloucháte Pražský update na Rádiu Praha a teď už je na řadě souhrn pražských zpráv s Aničkou, tentokrát na 18.30.
1: Zahrada Strakovy akademie dnes kvůli vysokým teplotám zůstala uzavřená pro veřejnost. Dnešní teplotní maxima dosáhla až 630 stupňů a zahrada podle úřadu nemá dostatek stínu. Během sezóny je jinak pro návštěvníky otevřená každou sobotu. Tunelovým komplexem Blanka v Praze jezdí ode dneška tzv. Tunelbus. Linka číslo 145 začíná na sídlišti Čimice a pokračuje přes Bohnice, Kobylisy až na konečnou Dejvická. O víkendech budou mít autobusy interval 15 až 20 minut. Ve všední dny pojedou častěji, v ranní špičce každých 6 minut. U příležitosti Světového dne slonů dnes pražská zoo pořádala speciální program. Průvodci lidem ukázali třeba koupání těchto zvířat. V areálu byla připravená i herní stanoviště nebo výtvarné dílny. Hlavní runway letiště Václava Havla v Praze znovu využívají letadla. Dělníci po zhruba 4 měsících dokončili opravy okolí dráhy. Za výměnu světel, kabelů nebo navigačních systémů letiště zaplatilo přes 1 000 000 korun. A v Praze se dnes koná 7. ročník festivalu Romský Bašavel. Poprvé je pod širým nebem v centrálním parku na Pankráci. Nabízí koncerty, taneční vystoupení i program pro děti. Zítra bude v Praze a okolí oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Večer se místy vyskytnou přehánky a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 30 až 32 stupňů. Vítr bude foukat slabý proměnlivý.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A ze silnic mám aktuálně dobré zprávy, zatím žádné čerstvé komplikace.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Bernarden, Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Sobota, 15. srpna. Svátek má milostná, milostiplná, popřípadě něžná, líbezná Hana. Římskokatolická církev slaví slavnost na nebevzetí Panny Marie. A tady je Petr Jungmann. Kapitulaci Japonska oznámil císař Hirohito v roce 1945. Po 6 letech bojů definitivně skončila druhá světová válka. Spojenci si dnes připomínají Den vítězství nad Japonskem. Vojenská akademie v Brně byla založena před 75 lety v roce 1951. Od roku 2004 po sloučení s vojenskými školami ve Vyškově a Hradci Králové je to Univerzita obrany. Sídlí ve čtvrti Veveří a je to jediná vysoká vojenská škola u nás.
4: Už jedou!
3: Tehdejší šéf JATU Gianni Agnelli a sovětský ministr průmyslu podepsali v Moskvě před 60 lety v roce 1966 smlouvu o výrobě automobilů. Licenční Fiaty 124 se jmenovaly nejdřív Žiguli, pak VAZ a proháněly se i po našich silnicích.
5: Krásné šanti, samochodky!
3: Country rádio dneska slaví 35. Vysílat začalo 15. srpna 1991. Islamistické hnutí Talibán po rychlé a překvapivé ofenzivě obsadilo před 5 lety metropoli Kábul a prakticky celý Afghánistán. Postup umožnil odchod amerických vojáků a jednotek dalších zemí NATO. Loni se setkali na Aljašce na letecké základně v Anchorage Donald Trump a Vladimir Putin. Za zavřenými dveřmi jednali o Ukrajině. Žádná dohoda nepadla. Kulatých 80 má americký skladatel Jimmy Webb. Proslavila ho třeba hudba k animovanému filmu Poslední jednorožec. A já přeju hezkou sobotu.
0: Rádio Praha.
6: Rádio.

0: Krásný podvečer, teď máme minutu po 6:45. Letos v dubnu byl otevřen v Praze nový most. Monumentální stavba zaujala také naši letající redaktorku Moniku Doležalovou a jedná se o Dvorecký most.
1: Stavba začala ve druhé polovině roku 2022 a nejnáročnější na celém projektu výstavby mostu byla tvarová složitost konstrukce, komplikované vystužení betonářskou výstuží a také ukládka předpínacích kabelů.
2: Prozradil mi mluvčí magistrátu hlavního města Vít Hofman. Dvorecký most měří přes 337 metrů a je vysoký 16,5 metrů. Autoři návrhu vycházeli z tradice pražských mostů a z přesvědčení, že nový most má své okolí doplňovat, nikoli mu dominovat. Most je výjimečný svou architekturou.
1: Autoři projektu ho navrhli z bílého betonu, který odkazuje ke kubismu a brutalismu. A i o jeho tvaru tedy můžeme říct, že je unikátní. Most je bezesporu praktickou dopravní stavbou, ale samozřejmě svým unikátním designem se jistě může stát další ikonou pražské architektury.
2: Slavnostní otevření se uskutečnilo 17. dubna tohoto roku a už o den později tudy projeli linky městské hromadné dopravy. Zajímalo mě, proč po mostě nejezdí auta.
1: Dvorecký most se od počátku připravuje jako spojení, které bude sloužit pro veřejnou dopravu, pěší a cyklisty. Někdy kolem roku 2007 vznikly dopravní modely, které ukázaly, že by automobilová spojnice na místě Dvoreckého mostu měla velice neblahý vliv na plynulost provozu na nábřežích i celé Pankrácké pláni. Skoro 10 000 aut denně by totiž nejelo po jižní spojce a Barandovském mostě, ale přidalo by se k vozidlům v ulicích na Pankráci, Budějovická, Antalastaška, Jeremenkova a dalších. Most pro auta by navíc musel být až dvakrát širší, výrazně dražší a konstrukčně by nemohl vypadat tak, jak vypadá.
2: Jaké spoje hromadné dopravy jezdí po Dvoreckém mostě, mi řekla tisková mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
3: Přes Dvorecký most jezdí tramvaje číslo 20 a 21, denní autobusy 118, 124, 196 a 197 a noční autobusy 901 a 914. Most byl od počátku navržen jen pro udržitelnou dopravu. Rozhodnutí zachovává plynulost MHD, podporuje klimatické cíle města a zapadá do strategie 6 nových tramvajových tratí.
2: Do konce tohoto roku budou na obou březích upravená podmostí jako odpočinkové a rekreační zóny. Monika Doležalová, Rádio Praha.
4: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
0: Krásný podvečer, vracíme se na silnice. V tuhle chvíli mám ale dobré zprávy, nemáme hlášené žádné novinky. Pozor pouze na dálnici D1 směrem do Prahy. Za sjezdem na Divišov zhruba na 38. kilometru v tuhle chvíli čekejte zdržení. Popojíždět budete v koloně až na 33. kilometr. Ještě jednou, je to dálnice D1 směrem od Brna do Prahy a popojíždět budete mezi 38. a 33. kilometrem.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Zítra čekejte oblačno až zataženo, přechodně polojasno. Večer se místy objeví přehánky nebo bouřky. Teploty zítra 30 až 32 stupňů.
4: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
6: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
7: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
4: Vinyl.
5: Každé pondělí na Rádiu Praha.
8: Na Rádiu Praha.
4: Dvě hvězdné kapely v hlasování. Coldplay a Viva La Vida or Death and All His Friends. Vinyl. Nebo U2 a Zulopa. Coldplay nebo U2.
9: Coldplay nebo U2.
4: Těžká volba. Odpověď?

0: Počet lidí v exekucích v Česku mírně klesá. Praha pojmenovala 20 ulic v městských částech s novou zástavbou. Belgie bojuje s největším požárem ve své historii. O pomoc požádala Evropskou unii. Zítra bude oblačno až zataženo s teplotami do 32 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Počet lidí v exekuci v Česku dál mírně klesá. Na konci prvního pololetí bylo lidí s exekucemi necelých 590 tisíc. Meziročně je to asi o 17 tisíc méně. Vyplývá to z aktuálních dat mapy zadlužení, kterou vytvořili Institut prevence a řešení předlužení a agentura PEC Research. Průměrná vymáhaná částka je přes 900 tisíc korun. Nejhorší situace s exekucemi se týká jen několika regionů, popisuje Pavla Ašermanová, předsedkyně konzorcia dluhových poraden.
2: Karlovarsko nebo Ústecko a částečně Moravskoslezský kraj, tam ten počet lidí v exekuci je daleko vyšší. Především tedy v Ústecku a v Karlovarském kraji. Tam jsou v některých obcích, tam je třeba 40% lidí zadlužených. To bych řekla, že je zásadní problém i pro ten samotný kraj, pro tu samotnou oblast, protože tím samozřejmě chudne celý kraj.
0: Ke snížení počtu řízení i zadlužených přispělo v minulých letech několik oddlužovacích kol takzvaného milostivého léta. Dalším důvodem je zastavování exekucí kvůli malým částkám. Hlavní město bude mít více než 20 nových názvů ulic a prostranství. Pražští radní schválili pojmenování 23 komunikací v několika městských částech s novou výstavbou. Úpravy mají zlepšit orientaci ve městě, říká mluvčí magistrátu Vít Hofman.
3: Díky nové výstavbě vzniknou například ulice Rutových a Baumova v Praze 3. V souvislosti se stavbou nových bytových domů pak vzniknou v Praze 10 mimo jiné i nové ulice Litografická, Světlotisková, Hlubokotisková a Ocelotisková.
0: Dělníci vybudují v Rýgrových sadech nové sportoviště. To by mělo stát bezmála 11 milionů korun. V areálu u budovy Sokolovny vznikne hřiště na fotbal a basketbal. Bude tam také workoutová zóna a zázemí s lavičkami, říká tisková mluvčí Prahy 2 Andrea Zoulová.
4: Součástí areálu bude malé hřiště vhodné pro fotbal nebo basketbal, herní prvky pro děti i menší fitness zóna, kterou ocení zejména rodiče. Návrh klade důraz na přírodní charakter. Vizuální podoba vychází z lesních motivů a do městského prostředí tak přináší více zeleně.
0: Belgie požádala kvůli rekordním požárům o nouzovou pomoc Evropskou unii. Své vrtulníky a letadla pro hašení jsou tam v reakci na to připravené vyslat Česko, Švédsko a Nizozemsko. Na sociální síti X o tom informovala eurokomisařka pro řešení krizí Hadža Lahbibová. Belgičtí hasiči, zemědělci i vojáci od včerejška bojují s lesním požárem v největší přírodní rezervaci v zemi. Oheň už spálil 16 hektarů plochy a je největším požárem v belgické historii. České basketbalistky na úvod přípravy před mistrovstvím světa porazily na turnaji v Helsinkách Švédsko 75-63. V neděli je čeká domácí Finsko. České reprezentantky se na světový šampionát vracejí po 12 letech. Turnaj pro 16 nejlepších se bude hrát od 4. do 13. září v Berlíně. Zítra čekejte oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Večer se místy objeví přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupí nejvýše na 30 až 32 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy naberete dlouhé zdržení za sjezdem na Divišov až do zastavení se brzdí v obou pruzích na 39. kilometru.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: A za pár minut vás vezmu na výlet. Vznikaly v ní plány na expedice a psala se v ní historie českého dobrodružství. Do Zikmundovy vily uprostřed lesoparku ve Zlíně se vydáme v dalším dílu seriálu Neobjevené skvosty Česka. Z muziky Vela. Purple Disco Machine a Sophie and the Giants. I'm coming home, I'm coming back down tonight, 'cause I've been hit. Nebo teď kapela Jelen.

0: Krásný večer, Rádio Praha stále s vámi. Teď vás beru na výlet neobjevené skvosty Česka v seriálu Českého rozhlasu o zajímavých místech, kde nejsou fronty ani davy lidí. Vás dnes zavedeme do Zikmundovy vily ve Zlíně. Polovina slavné cestovatelské dvojce H+Z Miroslav Zikmund si původně funkcionalistickou stavbu nechal upravit v 50. letech. Žil v ní 67 let a na sklonku života vilu prodal do soukromých rukou.
1: S malou skupinkou 7 lidí se vydávám do osobního prostoru Miroslava Zikmunda. Po vrzajících parketách procházíme architektonickým unikátem plným vynalezavých řešení, jak ukazuje průvodce Jakub Jindřich Schmidt.
2: Pan Zikmund tu knihovnu využíval i pro pracovní projekce svých filmů, jako promítací sál. Jo. A to tak, že když se mrknete tady nahoru nad okno, tak si můžete všimnout dřevěné žaluzie, na které je nalepené promítací plátno. Celá ta žaluzie v drážkách se dá stáhnout dolů. Tady tu promítačku uvidíte a ukážu vám i, odkud se ovládá, protože ona se ovládá od spodu.

0: takovou osobnější poznámku, tak jestli vás můžu poprosit.
1: 3.10.2001 vyměnil elektroměr k přecejchování mladý 28-letý mechanik Jan Holfeld, vysoký z dílny. Jeho předkové prý pocházejí z Holandska.
2: A podobných detailů nabízí vila desítky, teda spíš stovky.
1: To předčilo moje očekávání. Já jsem tu vilu samozřejmě trošku znala, když byl nějaký dokumentární pořad o panu Zikmundovi. Ale tohle to mě úplně dostalo. Ta kuchyně, nahoře ta tělocvična, fakt já jsem nadšená.
3: Odkud jste přijeli?
1: Z Prahy.
4: Mě zaujaly ty technikály, nejvíc rozvaděč. A tyhle ty detaily to jen tak nevidí člověk.
2: Sdílí bezprostřední dojmy z prohlídky Karolína a Martin Markovi.
0: Chcete na památku nějakou fotku tady z interiéru?
5: Tak to byste byl strašně laskavý.
0: Tak mi podejte vše věda, jak říkal pan Zikmund k chytrému telefonu. Bylo to moc prima.
2: Průvodce Jakub Jindřich Schmidt vyprovodil poslední skupinu. Jsme ve vile sami, tak teď řekněte, co ten dům vypovídá o Miroslavu Zikmundovi.
0: Jakým pokorným člověkem byl a jakým byl výborným systematikem. Není to jenom o tom cestování, ale skutečně tady tu osobnost pana Zikmunda vidíte.
2: Teď už v krásné zahradě sedím s ředitelkou nadačního fondu Zikmundovy vily Dagmar Výlubkovou. Vysvětlete prosím, jak ten objekt funguje pro veřejnost.
6: My se snažíme Zikmundovu vilu mít otevřenou v režimu každých 14 dní o víkendu a čtvrtky taky jednou za 14 dní. Když si chcete zabukovat tu prohlídku, tak musíte jít na naše webové stránky a tam si tu prohlídku objednat.
2: Proč jste zvolili ten koncept takových těch malých skupinek?
6: Protože opravdu v Zikmundově vyledete, jak kdyby do domu, kde někdo bydlí. Je tam spoustu materiálů, ze kterými vlastně žil nebo pracoval pan Miroslav Zikmund. A nechtěli jsme vlastně z toho dělat muzeum, které bude za sklem, takže radši ukazujeme tu autenticitu, ale to vlastně sebou nese i tady tyto omezené prohlídky.
2: A kdo ví, možná právě v této ikonické vile je mezi tisíci drobnostmi někde schovaný i návod na dlouhověkost a plně prožitý život Miroslava Zikmunda. Ze Zlína Blanka Kovandová, Český rozhlas.
7: Praha žije výlety.
8: Praha žije výlety.
7: Každou neděli v 9 večer
8: na rádiu Praha. I'm done.

Krásný večer, tohle byla Lana Del Rey a její First Light, což je titulní skladba k poslední Bondovce. Co nás čeká na Rádiu Praha už za chvíli, tak to jsou další tipy od Jirky Štefla, tentokrát pozve na víno a taky na jeden festival. Samozřejmě nadále sledujeme, jaké bude zítra počasí. Čekají nás opět tropy, naměříme 30 až 32 stupňů. Čekejte oblačno až zataženo, přechodně polojasno. Večer se místy mohou objevit přehánky nebo dokonce bouřky.

0: Sabrina Carpenter dospívala přesně ve 7:45 na Rádiu Praha. Teď už jsou tu slíbené tipy od Jirky.
1: Oslavte ukrajinskou kulturu, a to na tradičním festivalu Ukraine Culture. Těšit se můžete na line-up plný ukrajinských interpretů nejen současné hudební scény, ale taky lidových souborů. Ochutnáte moderní ukrajinské gastronomické trendy a zjistíte, že tahle kuchyně dokáže být velmi rozmanitá. Na své se tam přijdou i milovníci módy, anebo taky děti, které se tam zabaví na kreativních dílnách. Na Ukraine Culture se vydejte v neděli do areálu holešovického klubu Cross. A nebo oslavte svátek svaté Kláry, a to v malebném prostředí vinice svaté Kláry v botanické zahradě. Připravili si tam pro vás příjemné piknikové posezení v zahradách s výhledem na Prahu a místním vínem. Těšit se můžete na předem připravené piknikové koše plné dobrot, ke kterým vám zapůjčí i deku a skleničky. Nezapomeňte si svůj piknikový koš rezervovat předem. Detaily najdete na webu botanické zahrady. No a tipy z Prahy zase najdete na našem webu praha.rozhlas.cz. Jirka Štefl, Rádio Praha.

0: Krásný večer, stále posloucháte Rádio Praha, teď už zprávy na 20. hodinu a ve studiu už je Anička, hezký večer.
1: Pěkný večer. V celém Česku dnes hasiči zasahovali u zhruba 90 požárů, polovina z nich byla v přírodě. Odbor stíhaného pražského úředníka vydával povolení pro billboardy v rozporu se zákonem, přiznal to ředitel magistrátu. Washington vyzval izraelského premiéra Benjamina Netanyahu, aby odsoudil situaci ve vesnici Kusra. Zítra čekejte oblačno až zataženo, nejvyšší teploty 30 až 32 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Hasiči během soboty v Česku likvidovali asi 90 požárů, zhruba polovina z nich byla v přírodě. Informovalo o tom generální ředitelství hasičského záchranného sboru. Hořelo například v bytovém domě v Karviné, odkud museli evakuovat 16 lidí, nebo na dálnici D1. Nejhorší situace byla v Brně Obřanech, kde hořela tráva v chatové oblasti. Zdravotníci tam ošetřili jednoho člověka a převezli ho do nemocnice se středně těžkými popáleninami. Požár zasáhl plochu přes 2 hektary, pokračuje mluvčí hasičů Kristýna Posekaná.
3: V Brně v Obřanech hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu. Oheň se jednotkám podařilo dostat pod kontrolu asi po 2 hodinách. Na místě pomáhal taky policejní vrtulník s bambivakem a zhořelo tam v té rekreační oblasti 6 chatek.
1: Pražský odbor podzemních komunikací a drah vedený stíhaným ředitelem Alešem Krejčou roky vydával povolení pro stavbu billboardů v rozporu se zákonem. V odpovědi na podnět spolku Nelegální reklama to přiznal ředitel magistrátu Tomáš Havel. Reklamní firmy získávaly povolení pro billboardy i na místech, kde to zákon nepovoloval, nebo jim chybělo stanovisko policie, že billboard neohrozí bezpečnost provozu. Ke stejnému závěru došla na začátku srpna také veřejná ochránkyně práv Eva Kostolanská. Krejčů od poloviny července stíhá policie, viní ho z korupce při vydávání povolení při dopravních stavbách. S billboardy toto obvinění přímo nesouvisí. Radnice Prahy 13 varuje občany před podvodnými mobilními zprávami. SMSky požadující platbu za dopravní přestupky vypadají jako oficiální komunikace úřadu. Zprávy také obsahují webové odkazy vyžadující zadání citlivých údajů z platební karty nebo bankovního účtu. Pokračuje mluvčí Prahy 13 Lucie Steinerová.
4: Důrazně varujeme občany, aby na tyto SMS zprávy nereagovali a nikam nezadávali své platební údaje. Úřad městské části Praha 13 informace o pokutách za dopravní přestupky nikdy nezasílá formou SMS, natož s výzvami k okamžité platbě.
1: Americký velvyslanec v Izraeli Mike Huckabee odsoudil jednání židovských osadníků na západním břehu. Ti před týdnem obklíčili 3 domy ve vesnici Kusra. 15 Palestinců zůstalo uvězněných uvnitř bez elektřiny, přístupu k jídlu a pitné vodě. Bílý dům podle agentury Reuters vyzval izraelského premiéra Benjamina Netanyahu, aby situaci veřejně odsoudil. Důvodem je americký původ jednoho z obklíčených Palestinců. Izrael se k tomu zatím nevyjádřil. Fotbalisté Sparty Praha porazili ve 4. kole šance ligy doma Teplice 4-1 a jsou v tabulce na 8. příčce. Pardubice remizovali s Mladou Boleslaví 1-1. Domácí po 3 porážkách získali první bod, hosté jsou dál bez prohry a Slovácko doma prohrálo s Olomoucí 1-2. Během zítřka bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Večer místy mohou přijít přeháňky a ojediněle i bouřky. Teplotní maxima 30 až 32 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách ještě na silnice, na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy popojíždí dlouhá kolona mezi sjezdy na Divišov a Sázavu. Na 34. kilometru ještě odklízí cisternu po dopoledním požáru. Průjezdní je pouze jeden pruh a kolona z 41. kilometru je na 50 minut. Jinak na pražském okruhu vázne stále provoz směrem z letiště k dálnici D1. Za sjezdem na Ořech na 18. a 5. kilometru je blokovaný pravý pruh. Tady je to zhruba na 10 minut.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Kvůli uzavírce silnice na Slapské přehradě klesl počet návštěvníků tamních kempů. Řidiči se musí k přehradě dostat po objízdných trasách. Podrobnosti už za pár minut a z muziky Madison Beer. Bude tu i Adele. nebo Tomáš Klus. Teď Luisa Capaldi, krásný večer.

0: Krásný večer, stále posloucháte Rádio Praha a teď už na Slapy. V kempech v okolí Slapské přehrady je letos méně turistů než obvykle. Jejich majitelé se stěžují na rekonstrukci silnice mezi Třebenicemi a Rabiní. Uzavřenou hráz musí řidiči objíždět. A například do kempu v Rabině na Benešovsku jezdí kvůli opravám také méně autobusů.
1: Letos jsme tady už po čtvrtý s babičkou.
2: Popisuje paní Adéla z Prahy, která se s rodinou přijela vykoupat do kempu Rabině.
1: Je to skvělý, protože tady je opravdu málo lidí. Je to blízko a je to krásná velká vodní plocha.
2: Se svým karavanem sem přijel i pan Jaromír. Cestu mu ale zkomplikovala uzavírka silnice na hrázi Slapské přehrady.
3: Přijeli jsme tam k ty hrázi, pak jsme zjistili, že to dál nepokračuje, tak jsme museli najít, kudy vede objížďka a celý to oběd.
4: Kolik vám to zabralo času?
3: Přes půl hodiny, no.
2: Do Rabině letos jezdí zhruba o polovinu méně lidí než v minulých letech, říká majitel kempu Michal Michna. Podle něj je to právě kvůli opravám a objížďce.
5: Protože je to úzká cesta a dost těch řidičů není takhle vyježděných dneska po úzkých cestách, kde nemáte středovou dělící čáru, kde jezdí všechna doprava. Jsou chvíle, kdy je to tam náročné na ty objížďce.
2: Rekonstrukce cesty na hrázi potrvá do konce roku 2027 a vyjde přibližně na 200 milionů korun. Popisuje mluvčí povodí Vltavy Pavlína Mertl.
6: Cílem stavby je zajistit dlouhodobou provozu schopnost mostní konstrukce. Postup prací byl oproti projektu s hotovitelem upraven tak, aby byla maximálně urychlená výstavba.
2: Počty turistů byly v červenci menší i v dalších kempech u Slapské přehrady. Podle koordinátora cestovního ruchu v Posázaví Václava Pošmurného by ale objížďka neměla řidiče odrazovat.
7: Ty kempy na Rabině, na Ždáni, na Nové Živoši jsou dobře přístupné a ta přehrada to nějak zásadně neovlivní. Ta cesta se tam dá udělat úplně bez problémů.
2: Návštěvnost v regionu Posázaví v posledních letech roste a podle Pošmurného se vrací na hodnoty před pandemií COVID-19. Z Rabině u Slapské přehrady Josef Beneda, Český rozhlas.
8: Rádio Praha, co se děje?
9: Co se děje?
10: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

Krásný večer, 8:30, stále posloucháte Rádio Praha a za chvíli nás čeká další reportáž. Takzvaný dětský certifikát ještě ani nezačal fungovat a už ho nejspíš čekají změny. Výpis, ve kterém nebudou žádné záznamy o pravomocném odsouzení za závažné násilné a sexuální trestní činy, bude muset od ledna doložit každý, kdo bude pracovat s dětmi. Podrobnosti už za pár minut. Na Rádiu Praha také sledujeme, jaké bude počasí. Zítra naměříme 30 až 32 stupňů. Má být oblačno až zataženo, přechodně polojasno. Večer místy mohou přijít přeháňky, ojediněle i bouřky.

0: Krásný večer, teď máme krátce před 8:45, Rádio Praha stále s vámi a teď už téma dětský certifikát. Lidem odsouzeným za znásilnění nebo zneužívání dětí teď nic nebrání, aby s dětmi pracovali i po odpykání trestů. Od ledna tomu má zamezit dětský certifikát, ten ale ještě čekají změny. Chystá je ministerstvo spravedlnosti a jedná o nich s poslanci. Podle šéfa rezortu Jeronýma Tejce za ANO je původní návrh nedomyšlený.
1: Dvakrát byl muž z Liberce odsouzen za zneužívání dětí a přesto dál pořádal tábory a hlídal děti. Výsledek? Dalších 7 dětí znásilnil. Za to dostal trest 15 let ve vězení. Policii přitom na jeho dřívější odsouzení upozorňovala žena, která na Liberecku pomáhala pěstounským rodinám. Řekla to před časem Českému rozhlasu.
2: Já jsem se dozvěděla, že má v bytě všude kamery a ty děti natáčí, takže když jsem pak vlastně na internetu zjistila, že ten muž byl v minulosti dvakrát odsouzený za znásilnění dítěte, tak jsem se obrátila na policii.
1: Policie ale oznámení odložila. Kvůli takovým případům zavedli poslanci za minulé vlády dětský certifikát. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO, ale s chybami.
3: Se ještě do konce srpna sejdu jak se zástupci těch velkých mládežnických organizací, tak se zástupci jak koaličních, tak opozičních poslanců, abychom definitivně si odsouhlasili to, co je teď připraveno.
1: Změny mají ulehčit práci organizacím. Pracovníci by jim totiž nemuseli předkládat certifikát každé 3 měsíce, ale systém by sám upozornil na změnu v rejstříku. Pokračuje mluvčí organizace Junák Český scout Barbora Trojak.
4: Zavedení dětského certifikátu pro nás bude znamenat podstatné posílení bezpečnosti, ale zároveň bude zahrnovat komunikaci s více než 25 tisíci dobrovolníky.
1: Na úpravách teď pracují taky poslanci. Třeba Barbora Urbanová z hnutí STAN chce rozšířit okruh trestných činů zapisovaných do certifikátu.
5: Vypadly nám tam takové ty méně časté trestné činy typu mučení a z poslední doby známe případ, kdy nějaká paní učitelka se vyloženě dopouštěla trestného činu obchodování s lidmi.
1: A Eva Dekroa z ODS prosazuje, aby zápis certifikátu nebyl doživotní. Proti jsou ale koaliční i opoziční poslanci. Například Michal Zuna z TOP 09.
6: Zkrátka každý, kdo někdy takto závažný trestný čin spáchá, prostě nemá právo na práci s dětmi a to nikdy.
1: Politici chtějí najít schodu co nejdříve, aby mohla od ledna platit rovnou nová pravidla pro dětský certifikát. Daniela Brychtová, Český rozhlas.
7: Rádio Praha. Co se děje? Co se děje? Scrollujete? Jen si

0: Několika desítkám bojeschopných mužů z Ukrajiny už Česko odmítlo udělit dočasnou ochranu. Hlavní runway letiště Václava Havla v Praze je po 4 měsících opět v provozu. Do španělské Seuty proniklo 111 migrantů, k očekávanému masovému pokusu o překročení hranic nedošlo. Zítra čekejte oblačno až zataženo a teploty do 32 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: České úřady už odmítly poskytnout dočasnou ochranu prvním bojeschopným mužům z Ukrajiny. Podle ministerstva vnitra jich byly řádově desítky. V Česku už 10 dní platí nová pravidla pro udělování dočasné ochrany. Muži od 23 do 60 let musí prokázat, že splnili vojenskou povinnost. Pravidla platí v celé Evropské unii. Aktivní dočasnou ochranu mělo v Česku podle ministerstva vnitra ke konci června 391 tisíc lidí. Z toho více než 34 tisíc lidí o ní žádalo od začátku letošního roku. Hlavní runway letiště Václava Havla v Praze znovu využívají letadla. Dělníci po zhruba 4 měsících dokončili opravy okolí dráhy. Kvůli uzavírce létaly stroje přes hustě zalidněné oblasti Prahy a Středočeského kraje, říká mluvčí letiště Praha Denisa Hejtmánková.
2: Letiště Praha udělilo mimořádný dar těmto zasaženým obcím ve výši přesahující 13 milionů korun. Jednalo se o městské části Praha 4, Praha Řepy, na druhé straně potom například Kladno. Tyto obce a městské části využily tento dar například pro výstavbu dětských hřišť.
0: Hlavní město plánuje ve středním odborném učilišti v Pražském Radotíně vybudovat nový učební pavilon. Škola tak bude moci navýšit kapacitu až o 60 míst. Přibudou tam 2 kmenové a 2 odborné učebny a větší zázemí pro žáky. Odhadované náklady jsou necelých 19 milionů korun, říká pražský radní pro školství Antonín Klecanda z Hnutí STAN.
3: Diskutoval jsem s žáky, kteří byli z ostatních krajů, proč chodí zrovna k nám do Prahy. Oni právě říkali, podívejte se, my tady se učíme od traktoru přes škodovku, ale máme zde i elektroauta, vodíková auta.
0: Marocké složky zadržely 111 migrantů, kteří se pokusili překročit hranice do španělské Seuty. Bezpečnostní jednotky na obou stranách hranice byly posílené kvůli očekávanému masovému pokusu o ilegální překročení hranic. Ten se podle agentury Reuters organizoval na sociálních sítích. Poslední taková situace nastala před 2 týdny, kdy do španělské exklávy na severu Afriky proniklo 72 tisíc lidí. Plavec Jan Čejka je ve finále mistrovství Evropy. Ve své rozplavbě skončil na 3. příčce. Finále je na programu zítra v 18.40. Zítra bude v Praze a okolí oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Večer se místy vyskytnou přeháňky a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 30 až 32 stupňů. Vítr bude foukat slabý proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Rádio Praha. Zóna 90.

0: Vždy v sobotu večer se hudebně vracíme do poslední dekády 20. století.
1: Zóna 90.
0: Legendární i mírně zapomenuté hity 90. let.

devadesátky v nejlepším mixu ve městě. Zóna 90. To je Zóna 90 na Rádiu Praha. Každou sobotu po 9. večer.

0: Nezlučená. Je 22 hodin.
1: Počet lidí v exekucích v Česku mírně klesá. Tunelem Blanka v Praze jezdí nová autobusová linka, spojuje Čimice a Dejvice. Ománské pobřeží zasáhla ropná skvrna z poškozeného tankeru Caroline Bezengi. Zítra bude oblačno až zataženo s teplotami do 32 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Počet lidí v exekuci v Česku dál mírně klesá. Na konci prvního pololetí bylo lidí s exekucemi necelých 590 tisíc. Meziročně jich je asi o 17 tisíc méně. Vyplývá to z aktuálních dat mapy zadlužení, kterou vytvořili Institut prevence a řešení předlužení a agentura PEC Research. Průměrná vymáhaná částka je přes 900 tisíc korun. Nejhorší situace s exekucemi se týká jen několika regionů, popisuje Pavla Ašermanová, předsedkyně konzorcia dluhových poraden.
3: Karlovarsko nebo Ústecko a částečně Moravskoslezský kraj, tam ten počet lidí v exekuci je daleko vyšší. Především tedy v Ústecku a v Karlovarském kraji. Tam jsou v některých obcích, tam je třeba 40% lidí zadlužených. To bych řekla, že je zásadní problém i pro ten samotný kraj, pro tu samotnou oblast, protože tím samozřejmě chudne celý kraj.
1: Ke snížení počtu řízení i zadlužených přispělo v minulých letech několik oddlužovacích kol takzvaného milostivého léta. Dalším důvodem je zastavování exekucí kvůli malým částkám. Tunelovým komplexem Blanka v Praze jezdí ode dneška takzvaný tunelbus. Linka číslo 145 začíná na sídlišti Čimice a pokračuje přes Bohnice, Kobylisy až na konečnou Dejvická. O víkendech budou mít autobusy interval 15 až 20 minut. Ve všední dny pojedou častěji, v ranní špičce každých 6 minut. Pokračuje Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit, která organizuje hromadnou dopravu v Praze a okolí.
4: Tunelbusová linka číslo 145 ulehčí metru v jeho centrálních úsecích, které patří mezi nejvytíženější a jejich případné další posilování je již technologicky obtížné.
1: Dělníci vybudují v Riegrových sadech nové sportoviště. To by mělo stát bezmála 11 milionů korun. V areálu u budovy Sokolovny vznikne hřiště na fotbal a basketbal. Bude tam také workoutová zóna a zázemí s lavičkami, říká tisková mluvčí Prahy 2 Andrea Zoulová.
5: Součástí areálu bude malé hřiště vhodné pro fotbal nebo basketbal, herní prvky pro děti i menší fitness zóna, kterou ocení zejména rodiče. Návrh klade důraz na přírodní charakter, vizuální podoba vychází z lesních motivů a do městského prostředí tak přináší více zeleně a hravosti.
1: Přibližně 12 kilometrů pobřeží ománské oblasti Ras Madraka zasáhla ropná skvrna. Informovala o tom ománská tisková agentura ONA. Ropa unikla z tankeru Caroline Bezengi, takzvané ruské stínové flotily. S její pomocí Moskva obchází protiruské sankce. Plavidlo na začátku června poškodili 3 výbuchy neznámého původu. Úřad pro životní prostředí uvedl, že záchranné operace jsou v plném proudu. České basketbalistky na úvod přípravy před mistrovstvím světa porazily na turnaji v Helsinkách Švédsko 75-63. V neděli je čeká domácí Finsko. České reprezentantky se na světový šampionát vracejí po 12 letech. Turnaj pro 16 nejlepších se bude hrát od 4. do 13. září v Berlíně. Zítra čekejte oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Večer se místy objeví přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupí nejvýše na 30 až 32 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý vítr.

0: samém centru Prahy se už více než 250 let sleduje počasí. Clementinum patří mezi nejstarší meteorologické stanice na světě s nepřerušeným měřením. Pravidelná pozorování tu začala už v roce 1752. Meteorologové tehdy měřili teplotu, tlak vzduchu i srážky několikrát denně. A zajímavé je, že některé časy měření se používají dodnes. Právě díky Clementinu dnes vědci přesně vědí, jak se v Praze měnilo klima během posledních staletí.
1: Praha je nej. Rádio Praha. Viny.
2: Každé pondělí na Rádiu Praha.
3: Na Rádiu Praha.
1: Dvě hvězdné kapely v hlasování. Coldplay a Viva La Vida or Death and All His Friends. Nebo U2 a Zulopa. Coldplay nebo U2.
4: Coldplay nebo U2.
1: Těžká volba. Odpověď?

0: Celé léto výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny
1: na Rádiu Praha.
0: Host Lenky Váhalové.
2: Posloucháte Rádio Praha a mým hostem bude už za chvíli Linda Štucbartová, lektorka sebeobrany. Jaké jsou základní pilíře sebeobrany? Jaké jsou hlavní motivace agresora? A co byste měli udělat, pokud budete svědky nějakého konfliktu nebo nepříjemné situace? Všechna důležitá témata probereme s Lindou už za pár minut.

0: Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a s mým dalším hostem, což je lektorka sebeobrany Linda Štuc-Bartová. Krásný den.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Založila jste projekt Sebeobrana pro všechny. Studovala jste v Oxfordu hebrejštinu a židovská studia. A pokud to stále platí, tak jste viceprezidentkou Česko-izraelské smíšené obchodní komory. Tohle všechno zvládáte?
1: A ještě trochu víc.
0: Já bych dnešní pořad ráda věnovala sebeobraně, takže na úvod jednoduchá otázka, proč vás to napadlo se tomu věnovat?
1: Já jsem hledala vhodný druh sebeobrany pro svoji dceru. Když jí bylo 16...
0: Aby se ubránila,
1: tak dostala stipendium do Kanady, do města Winnipeg, které je nejen nejvíce zimní v celé Kanadě, ale je to také místo s největší kriminalitou. A samozřejmě z bezpečných Čech, a v Česko je bezpečná země, mě to tak trošku vyděsilo. A se svolením dcery můžu říkat, že měla tehdy 170 cm a 48 kg. Bavil jí zpěv a bavila jí věda. Takže taková éterická víla, někdy při domácích pracech jí říkám mimoňka. A jsem si říkala, ubránila by se tam bez maminky, skutečně jako jsem jí dala do života všechno. Takže jsme vyrazili na pár kurzů a moc jsme tam nepochodili. Dcera o tom mluví jako o mém rodičovském poklesku, asi tak v top 3.
0: Jaké kurzy jste navštívili?
1: Byli jsme na Krav Maga a na jiných typech sebeobrany. A co mi přišlo, že vždycky říkali, nejlepší utéct, a pak jsme hodinu a půl trénovali ty fyzické techniky, a ve kterých jsme teda nebyli moc dobré. Protože prostě do té doby jsme se neprali. Já mám o 10 let starší sestru, takže tam neprobíhaly ani ty sourozenecké boje. Lada je naopak starší, má sice mladšího bratra, ale my jsme dost taková rodina, že jsme nikdy nebyli hodně fyzický na kontakt. Takže ani tu průpravu z rodiny neměla. A fakt jsme si tam připadali divně. No a já, protože se věnuji propojování vědy s výzkumem, to je ta moje další role, a programu Women in Tech, tak jsem si říkala, musí přece někde existovat nějaká metodika, která není jenom pro sportovce. Protože když si vezmeme ty zranitelné skupiny, děti, ženy, seniory, lidé se zdravotním postižením, anebo já se hodně věnuju tomu klientskému násilí, zdravotníci, učitelé, pracovníci státní správy, sociální pracovnice, anebo v soukromé sféře veškerý pracovníci na reklamacích, nebo třeba na call centrech, tam je taky hodně násilí, byť toho slovního, tak musí být nějaká jiná metodika, jak se bránit, nejen ta fyzická, která vlastně by se měla trénovat. No a skrz Izrael jsem se právě dostala k metodice Empowerment Self-Defense, kterou teda já do češtiny překládám jako sebeobrana pro všechny, protože překládá to jako posilující sebeobrana, povzbuzující sebeobrana úplně nedává smysl. Takže díky dceři jsem vlastně udělala takový další úkrok stranou v kariéře.
0: A kdybychom ten oblouk toho příběhu uzavřeli, tak s jakým vkladem do té Kanady vlastně odjížděla?
1: Tak odjížděla právě s těmi lekcemi Krav Magy a Juda. A vlastně jsem mi říkala, hlavně se do ničeho nedostat. Takže prevence. A co si na těch kurzech uvědomila, je síla hlasu, což je komunikace, což je vlastně pro nás, pro ženy, velmi silná zbraň. Protože díky tomu sborovému zpěvu dcera je opravdu velmi hlasově nadaná. Takže v mnoha případech vlastně k tomu boji, který se trénuje, ani dojít nemusí. Velmi často stačí vymezení se, slovní, popřípadně útěk. A útěk znova nemusí být vždycky jenom fyzický. Ty situace jde deeskalovat. Pojďme si říct, že nějaký nepříjemný telefonát můžu ukončit. Nepříjemné jednání můžu posunout, můžu přizvat kolegyni, kolegu, nadřízeného, že vlastně ty bitvy si tak trošku vybíráme sami. Rádio Praha.

0: nejlepších rozhovorů uplynulé sezóny
1: na Rádiu Praha.
0: Host Lenky Bahalové.
2: Stále posloucháte Rádio Praha a se mnou je Linda Štucbartová. Bavíme se o sebeobraně, ale vlastně ta sebeobrana nebo nějaký ten boj, to je vlastně až další krok. Ale jak se vůbec tomu, už jste naznačovala, jak se tomu konfliktu vyhnout? Jak tomu předcházet?
3: Tak já začínám tou prevencí, principem mysli, který je o vědomí, o našich hranicích, ale dejme tomu na úrovni organizací i o různých organizačních nastavení. Protože my jako společnost už můžeme vymezovat, co je chování vhodné a co je chování nevhodné. A tady si myslím, že začínáme mít velmi velký dluh a proto vidíme, jak vlastně roste šikana, jak vlastně roste agresivita v spolu ruku v ruce s násilím ve společnosti, s tou frustrací a my tak trošku pokulháváme pozadu.
2: No a já možná do toho ještě malinko vstoupím, jak to, že se ty hranice posunují? Čím to je?
3: Tak pojďme si říct, že my donedávna jsme byli opravdu velmi bezpečnou zemí. Byli jsme 7., dneska jsme 11. a 12., takže pokles tam je, ale pořád jsme velmi vysoko. Na druhou stranu asi všichni ve veřejném prostoru vnímáme nějakou tu frustraci, hrubost. Teď před Vánocemi stačí být v silničním provozu, anebo stačí si jít něco nakoupit. A tam vidíme, že lidé úplně nejsou ještě naladěni na tu předvánoční atmosféru, že velmi často to hrotí, velmi často to eskalují. Takže mám pocit, že jsme tak trošičku jako zaspali. Zároveň jsme i zaspali v tom, jak se bránit, protože spoustu agresorů si najednou začalo vykládat naší slušnost jako naší slabost. A já vždycky říkám, že je rozdíl mezi hranicemi a zdí a hranicemi ve formě plotu. Ten plot to může být takový nějaký strouchnivělý, plankový, může se tam někdo prohrabat, může někdo dvě planky otrhnout a velmi často ho přeleze. A ty zdi, ty vlastně nás izolují, ale také nás chrání. A myslím si, že je daleko víc témat, kolem kterých bychom měli mít pevné zdi. Rozhodně je to násilí na ženách, které stoupá. Pojďme si říct, co zažily nově zvolené političky, co zažívají novinářky, aktivistky, anebo už třeba ty ženy v těch pomáhajících profesích, které jsem zmiňovala. Takže to je ten první fenomén, že vlastně my jsme si nepojmenovali, co je hodnota a jak to budeme bránit. A s tím jde ruku v ruce, že já si přeju, aby se do tohoto problému vložili nejen jednotlivci, ale i organizace. Protože ta organizační nastavení nás můžou chránit. Jedna pražská nemocnice už má napsáno, chovejte se k našemu personálu s respektem, jinak budou vyvozeny důsledky dle zákona. Mimochodem je to cedule, kterou vidíme na letištích. Jsou snad lékaři a zdravotníci něco méně než letištní personál? A nikdy se setkávám s reakcí, tak to všude budeme mít cedule? A já říkám, ty cedule pojmenovávají, co je vhodné a co už není vhodné, co je tolerovatelné a co už bude postihováno.
2: A reagují na tu aktuální situaci, co tak se děje, kam se ty hranice posouvají.
3: Ještě bych ráda uvedla Kanadu, kterou spoustu Čechů má jako velký vzor pro Českou republiku. Je to země nám mnohem blízká. A když tam jste, tak opravdu v Kanadě jsou na sebe lidé nebo mezi sebou velmi slušní. Vy do někoho vrazíte a on se vám omluví. To je to přirozené nastavení. Na druhou stranu, ty cedule, které jsem zmiňovala, tam vidíte téměř na každém kroku, protože oni si pojmenovávají, že slušné chování je norma a jakékoliv jiné prostě tolerováno nebude.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha. Hear the clock ticking on the wall.

0: toho pána, co na nás vyskočí z křoví někdy pozdě večer. Já vždycky říkám, může se to stát, ale zejména co se týče těch fyzických a potom sexuálních útoků, ty statistiky jsou 87 až 90% od osob nám známých a blízkých. Já často zdůrazňuji, že opravdu domácí násilí nezačíná fackou na prvním rande. Je tam série určitých červených vstavových vlajek. Ono to naopak začíná velkými gesty, velkými dary, velkou láskou, postupnou izolací, postupným stahováním sítě. My dva si stačíme, kamarádky nepotřebuješ, oni mi tě závidí. No tvoji rodiče vždycky proti mně něco měli. Víš co? Já tě dovezu do práce i z práce. Počkám na tebe. Jo?
1: A psychopatické jednání, přesně, manipulativní
0: kontrolující
1: jednání.
0: Chování. A když vy se ohradíte, tak najednou začne být ta diskuze, ale ty přeháníš, já to s tebou myslím dobře. A takhle jsem to rozhodně nemyslela. Pozor, ženy také můžou být agresorky a manipulátorky, takže není to jenom muži versus ženy, ale ty vzorce tam jsou stejné. Takže rozhodně je to někdo, kdo to s náma nemyslí dobře. Je to někdo, kdo to myslí dobře se sebou. A já vždycky říkám, použijeme komunikační formulaci, pojmenujeme to chování, co nám vadí, a dejme tam nějakou naši emoci a řekněme, co očekáváme. To jsou takové tři principy z teorie nenásilné komunikace. Proč tam mám dát nějakou svoji emoci? To je pro mě ten lakmusový papírek. Protože já nechci být dlouhodobě ve vztahu s někým, ale kdo se cítí špatně, kdo vlastně způsobuje, že já se cítím špatně.
1: Okamžitě mě napadá, jestli to ta protistrana pochopí, jestli nás vyslyší.
0: No, pokud je narcistická, manipulativní nebo s poruchou osobnosti, tak ne. A to je právě ta červená vztahová vlajka, že v tomto vztahu já být nechci. A pokud vlastně je to jenom přešlap, který může třeba plynout z toho, že pocházíme z odlišného rodinného zázemí, že vlastně v postupem času, jak se zžíváme, tak každý z nás do toho vztahu jde s určitým baťuškem, tak řekne, promiň, neuvědomil jsem si to, už to dělat nebudu. Díky za sdílení. Rádio Praha.

0: Posloucháte Rádio Praha a se mnou je Linda Štucbartová. Bavíme se o sebeobraně. A v tom pracovním prostředí, kdy rozeznáme, kdy už ty vztahy jsou nezdravé?
1: Pojďme si říct, že velmi často ty predátoři a manipulátoři to dělají skrytě, velmi šikovně a izolovaně. To znamená, oni si mě vyhlídnou a já si myslím, že se to děje jenom mně, protože třeba nedodávám úkoly v takové kvalitě, možná se někdy spozdím, možná si někdy v té konverzaci nerozumíme a začnu o sobě pochybovat. A opět smyčka se stahuje. Když potom to ženy sdílí, tak vlastně během těch mých workshopů se stane. Mě to udělal taky. Udělala minulý týden a poslední reakce a já myslela, že se to děje jenom mně. Takže znova to sdílení, který je mimochodem jeden z těch principů sebeobrany, který učím, je strašně důležité, nejsme v tom sami. Potom také řekněme si o pomoc. Já nevím, jak to je. Někdy opravdu si možná řeknu, že tahám za ten kratší konec, jsem nevyspala, možná ten úkol jsem neodevzdala na jedničku s hvězdičkou. A když to ten manipulátor na mě pozná, tak vlastně znova bude tu smyčku utahovat. Tak já můžu jít za kolegy a zeptat se, hele, jak se vám s ním pracuje? Hele, jakou zpětnou vazbu vám dává? Je tam třeba prostor pro pochyby, že on nebo znova ona by nezadali správně ten úkol, že vlastně oni by se správně nevyjádřili, dialog je porozumění dvou osob. Já v tom nemusím být vždy ta špatná. Další máme HR, máme business partnery, jo? Nenechávejme si to pro sebe, protože velmi často s tím pojetím oběti se pojí ten stud, že já si myslím, že za to můžu. Někdy si myslím, že si to i zasloužím. A to je špatně.
0: Já teď rozhodně nechci obhajovat agresory, ale čistě přemýšlím o tom, jestli je to i o nějakém sebevědomí. To znamená, když jsem dostatečně sebevědomá, tak v uvozovkách ten agresor si na mě netroufne. Funguje to takhle, že člověk může pracovat i na nějaké té svojí sebeúctě a právě tom sebevědomí?
1: Já vždycky říkám i sebehodnotě. A sebevědomí je i vědomí sebe sama, své hodnoty. Oni to poznají z naší řeči těla. Oni to poznají z našich pohledů. A určitě, když si tak vybavíte, tak ze svého okolí máte typy lidí, kteří jsou spíše častěji v té roli oběti a mají něco společného. A pak máte kolem sebe lidi, na které by si fakt nikdo netroufnul. Já mám jednu kolegyni, koučku, má asi 160 cm. Je to francouzka, takové ostře řezané rysy. Byla mojí koučkou a mentorkou Karin Genton-Lepé. A ta opravdu má na čele napsáno, na mě to ani neskoušej. A to je malá, drobná, velmi elegantní. Ale svým nastavením, prací s prostorem, řečí tónem, to totiž všechno dělá daleko víc, než to, co my říkáme. A oni to pocítí, protože ti predátoři si vybírají snadné cíle. Oni nechtějí chodit vlastně na tu krav magu do tělocvičny. Oni nechtějí chodit ani na judo, ani na taekwondo, ani na MMA. Jsou to vlastně sraby.
2: Host Lenky Váhalové. Celé léto výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny na Rádiu Praha. Host Lenky Váhalové.
3: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
2: Dvě hvězdné kapely v hlasování. Coldplay a Viva La Vida or Death and All His Friends. Nebo U2 a Zulopa. Coldplay nebo U2. Těžká volba. Odpověď?

0: ty základní pilíře sebeobrany, tak jaké jsou? Já tady dokonce od vás mám záložku, jich tedy pět.
1: Takže už jsme říkali mysli princip, který je o té prevenci. Je to o našem sebevědomí, ale je to i o tom organizačním nastavení, kde vlastně organizace můžou říci, tohle už je za čárou a to tady nebudeme tolerovat. Třeba na těch call centrech čím dál tím víc slyšíte upozornění, že hovor je monitorován nejen za účelem zvýšení kvality hovoru, ale i za účelem zvýšení bezpečnosti nebo ochrany pracovníků. A já tomuto velmi tleskám. To potřebujeme přesně. Ten další princip, už jsem to tady nastínila, zakřič komunikace. Ono to totiž vždycky není jenom o křiku. Někdy pauza, někdy dost je daleko účinnější než nějaký pištivý křik. A spoustu žen učím ovšem na workshopech křičet. My, když se za sebe postavíme, tak nejsme ty schopné líderky, komunikátorky, ale jsme ty hysterky. A pak jsme přirovnáni k nějakým domácím zvířatům a další věci už byste vypípali. Takže nebudu je říkat.
0: Takže je křičet a křičet?
1: Je křičet a křičet.
0: Vím, že nejsme teď na tom kurzu, ale mohla byste i tak našim posluchačům vysvětlit, jaký je ten základní rozdíl, nebo co máte na mysli?
1: Já totiž říkám, že nám, ženám, a zase jsou na to výzkumy, a pod stresem jde hlas nahoru. A pojďme si říct, jak všichni reagujeme, když jsme ve stresu, v ordinaci, u lékaře, něco nás bolí a najednou se ozve, a teď posluchačům se omlouvám a připravte si uši. Máte kartičku pojištěnce? Popřípadně na úřadech. Proč jste si to nevyplnil? Takže to je přesně ten stresový hlas, ta frustrace, ten zmar, ale zároveň úplně jako nějaké konstruktivní komunikaci toto nepomáhá. Takže doporučuju raději si hlas posadit níž. Možná nejít do té vysoké intenzity, ale prostě říct dost. Situace se eskaluje, je to pro nás oba důležité, pojďme se k tomu vrátit zítra. Je to takový to první řešit problémy s chladnou hlavou. Někdy, vemte si, budeme vysílat v době největšího vánočního, předvánočního schonu. Je dobré na ty jaksi narážky ani o to odpovídat. Jako představte si, že na vás někdo najíždí vozíkem a můžete znova. Co si to dovolujete? A nebo prostě můžete říct, můžu vám nějak pomoci. To je většinou zbrojí. Oni jsou připravení na boj. A když vlastně takhle se zeptáte, jestli můžete pomoci, tak tím pádem
0: vezmete
1: je to přesně bitva, která nenastala, což je třetí princip, utíkej. A já ho velmi často pojím s tou deeskalací.
0: No a ještě nám zbývají další dva pilíře.
1: Bojuj. O co bojujeme? O zdraví a o život. Pokud si nás někdo vyhlídne kvůli mobilu, pokud si nás vyhlídne někdo kvůli kabelce, je to takzvaný zdrojový predátor, nechce nás, ale chce náš majetek, tak já mu ho odevzdávám. Tímto nezískávám moc bodů u teenagerů zejména. Ano, i mobil? A já říkám, ano, vzdám se i mobilu, protože je to daleko lepší než zdraví a život. Na druhou stranu jsou momenty, kdy opravdu nás někdo škrtí, drží pod krkem, jin nějakým způsobem napadne a tam je pak důležité se bránit a každý se může bránit.
0: A poslední pilíř, sdílej.
1: Vyhledejme pomoc, nenechme si to pro sebe, naučme se také reagovat s empatií. To znamená, přála bych si, aby ubylo věd, proč jsi tam chodila, co jsi měla na sobě, nemůžeš si za to tak trošku sama. To jsou prostě za mě tvůj věci, které by neměly zaznívat. A znova, velmi často přispívají k tomu, že ty oběti si to nechají pro sebe, protože místo toho, aby dostali vstřícnou pomoc ve stylu děkuji, že ses mi svěřila, děkuji, že ses mi svěřil, co pro tebe můžu udělat, tak dostanou tohleto odsouzení. Čím více my jako společnost se dopouštíme této sekundární viktimizace, tím více potom nahráváme predátorům. Pojďme si říct, že když o mladých holkách mluvíme tak jako, že si to trošku zasloužili, tak tím rozhodně nepomáháme bezpečnější společnosti. Stejně tak, jako mluvíme o seniorech, jako o těch snadno zranitelných, zmanipulovatelných, někdy, že neumí IT. A proto se velmi často stávají terčem kyberpredátorů, těch, co je připraví o úspory, ale na ty si nikdo netroufne. Radio Praha 107,1.

0: Stále posloucháte Rádio Praha a se mnou je Linda Štuc-Bartová. Já bych se chtěla teď věnovat, doufám, že něco pozdílíte, ale chtěla bych se věnovat nějakým konkrétním příkladům, co jste třeba od žen nebo i mužů slyšela, jaké příklady, případy z praxe a jak tu situaci třeba vyřešili, abychom mohli inspirovat.
1: Tak já děkuju, že zmiňujete i ty muže, protože u muži velmi často chodí na workshopy s tím, že ne vždycky oni jsou tím terčem, ale že vidí nějakou situaci a jak mají zasáhnout. Takže já bych ještě zmínila ráda 5 pravidel přihlížejícího, protože nám všem je taky jasné, že když já zasáhnu, je to první D podle 5Ds or bystander interventions angličtiny, tak angličtina má na všechno skvělé zkratky, tak vlastně to první D direct, jakože já tam půjdu, tak tím vlastně můžu ublížit sebe, sobě. Takže to je zejména, nebo to bych řekla, že je velmi chvályhodné, ale ne úplně strategické. To další D je delegate, delegovat. A to znamená, já vlastně můžu vzít další 2-3 lidi se mnou. Můžu říct, tamhle se něco děje, pojďme se tam podívat, pojďme pomoct zorganizovat nějakou tu skupinu. Paralela je, když jsou nějaká hromadná neštěstí, tak je tam potom také vždycky někdo, kdo to řídí. Takže já si ohlídám svoje bezpečí, ale zároveň zareaguju. Co je strašně důležité, abychom posilovali vlastně povědomí, co se děje kolem. Vidíte kolem sebe lidi, kteří mají sluchátka a koukají do mobilu a vlastně já s nadsázkou říkám, že ti už ani často predátora nepotřebují, že jim stačí tramvaj anebo elektroauto. Podívejme se, kolik kolizí najednou takhle velmi zbytečných začíná být. Takže vnímat kolem sebe a zorganizovat další lidi, nebýt na to sám. To další je vlastně distract, že agresora nechávám stranou a zeptám se toho člověka, co je terčem, můžu klidně sehrát scénku, znám vás ze střední, jak se máš, pojďme chvilku spolu. Už znova to změní dynamiku té reakce.
0: Pardon, co když se stane, že ta oběť řekne, prosím vás, nevměšujte se do nás tady s partnerem, já vás vůbec neznám.
1: Je to velmi
0: časté. To může stát.
1: Může se to stát, tak proto vlastně já vím, že jsem něco udělala. Já zároveň doporučuju, když je to člověk, kterého neznáme, vykat. To znamená, já vás neznám, nechte mě být, odstupte si, protože z těchto jasných pokynů to okolí pozná, že nejde o konflikt mezi blízkými, protože opravdu do konfliktu mezi blízkými nechceme zasahovat. Na druhou stranu pojďme se podívat, jestli občas bychom neměli, protože ty statistiky domácího násilí opravdu nejsou povzbudivé. Takže máme direct, delegate, distract, document. Já to můžu nahrát, ale prosím, nahrávej to tak, aby to agresor neviděl a ne, že to dám na sociální sítě, ale dám to tomu člověku, který byl terčem toho útoku. Nech ten si sám zhodnotí, co s tím udělá. No a vždycky říkám, že někdy se to semele rychle, někdy si na 5D nevzpomeneme, někdy zamrzneme, což je přirozená stresová reakce, takzvaně krve by se v nás nedořezal. Je zcela legitimní říct poté, co to proběhlo, toto nebylo OK. Začít to pojmenovávat a jít zpátky ke sdílení. Co pro vás můžu udělat? Můžu vám nějak pomoct? To je třeba docela i bezpečná taktika v tom firmním prostředí. Dejme tomu po nějaké vyhrocené poradě nebo když zaslechnu nějakou nevhodnou konverzaci, že vlastně tam pořád můžu být jako ten pomocný člověk.
0: Se mnou byla Linda Štuc-Bartová. Moc děkujeme, naslyšenou.
1: Já taky děkuju.
2: Host Lenky Váhalové. Host Lenky Váhalové. Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Váhalové. Kompletní archiv pořadu najdete na Můj rozhlas.cz. Host Lenky Váhalové.

0: Je 24. listopadu roku 2011, krátce po otevírací době, kdy se v berounském zlatnictví v centru města rozletí dveře a dovnitř vniknou tři ozbrojené maskované osoby v kuklách. Překvapená prodavačka se nezmůže na jakýkoliv odpor a paralyzovaná strachem sleduje, jak k ní jeden ze zakuklenců přiskočí, do očí jí nastříká slzný plyn a srazí k zemi. Pak už slyší jen řinčení skla, výkřiky a tlumené pokyny, až po pár minutách konečně nastane ticho. Žena se právě stala obětí loupežného přepadení a k smrti vyděšená zavolá policii.
1: Dne 24. listopadu 2011 v 11 hodin 20 minut bylo započato v městě Beroun v ulici Havlíčkově s dokumentací a ohledáním místa činu ve věci loupežného přepadení prodejní zlatnictví.
2: To bylo těsně po otevření v okamžiku, kdy byla velká šance, že tam nebudou zákazníci. Oni byli kompletně maskovaní, měli snad zbraně a tam byla ženská obsluha. Tu nějak zatlačili dozadu a začali tam v tom zlatnictví vybírat ty šperky. No a pak vlastně zmizeli a ta obsluha to oznámila.
1: Z každé této vitríny byl odebrán kontrolní srovnávací materiál, a to pro potřeby možného chemického srovnání, a to pod číslem 16, 15 a 17. Jedná se teda o srovnávací materiál střepy ze skla těchto vitrín.
0: Operativec Milan Dvořák vzpomíná na případ přepadeného zlatnictví, který středočeská krajská kriminálka běžně nedělá. První odhad škody vzniklé loupeží byl ale vysoký, a tak do Berouna to listopadové dopoledne míří i on. Vedení případu si tehdy převzala vyšetřovatelka Alice Vrkotová a ještě netušila, že jí čeká doslova vysoká škola vyšetřování.
3: Tenhle případ byl můj úplně první tady na krajské kriminálce, takže od té doby ho považuji za takovou svoji srdcovku. Ten tady na mě čekal, když jsem nastoupila. Aby to byla krajská loupež, tak tenkrát to bylo přes 500 tisíc. Byly to šperky vyrobené, hodinky, oni brali, co jim tam přišlo pod ruku, vybírali i trezor, třeba brali i hotovosti.
0: V berounském zlatnictví už tým kriminálky zpovídá otřesenou prodavačku a snaží se od ní získat maximum podrobností. Lupiči kradli nejen v prodejně, ale ve vedlejší místnosti se dostali i do trezoru. Celkem tak prý mohlo zmizet zboží a peníze až za 1,5 milionu korun. Podle ní se jednalo nejspíš o muže, ale mnoho toho neví. Přepadení prý proběhlo neuvěřitelně rychle.
2: Měli rozdělený role, každý v podstatě věděl, co má dělat, takže to vypadalo na organizovanou skupinu. Mysleli jsme, že to rozhodně neudělali poprvé, protože to z toho asi poznáte, že jo? Pokud to dělají poprvé, tak většinou se zmatkuje, nebo se tam hádají, dohadujou se, co to. A tady to vypadalo, že věděli, co každý má dělat, aby tam byli co nejkratší dobu a aby byli co nejúspěšnější. Rozhodně tam nebylo nějaký naprosto zbytečný násilí, což v podstatě taky i svědčí o té profesionalitě, že jo? Protože v okamžiku, když ty lidi ví, co mají dělat a ví, jak to mají dělat, tak proč by zbytečně komplikovali věci násilím?
1: Na dlažbě podlahy prostoru prodejny zlatnictví byla u první vitríny pod číslem 1 zajištěna pachová stopa.
0: Hned po vstupu do malého zlatnictví byla patrná zkáza, kterou za sebou lupiči zanechali. Před obslužním pultem u zdi po pravé straně stály původně prosklené dřevěné vitríny. Sklo bylo rozbité a police téměř prázdné. Po zemi mezi střepy byly poházené zlaté přívěsky, brože, náhrdelníky a náušnice. Také pult měl rozbité sklo a chyběly kazety s prsteny. Ačkoliv lupiči pracovali v rukavicích a na první pohled nezanechali žádné stopy, operativci a kriminalističtí technici prohledávali každý centimetr prostoru. Další pátrali venku v okolí klenotnictví.
2: V první řadě, jestli na místě nezůstaly nějaké stopy, svědci ve okolí, po případě kamery ve okolí.
1: Ta traseologická stopa byla zajištěna na gelovou černou folii. pod číslem 5 byla zajištěna stopa biologická s možným využitím DNA. Jedná se o stěr červenohnědé tekutiny ze střepu skla. Dále před první napadenou vitrínou vpravo byla pod číslem 8 zajištěna biologická stopa s možným využitím DNA. Opět se jedná o stěr červenohnědé tekutiny ze skleněného střepu. Pro další potřeby prověřování uvádím, že v prostoru na desce pultu, pod pultem a v okolí pultu, zejména před vitrínami a dále v prostoru před pultem, se nacházelo poměrně značné množství rozházených šperků s držáky opatřených cenovkami, a vzhledem k tomu, aby nedošlo k jejich dalšímu následnému poškození při ohledání místa činu, tak dcera majitelky po podrobném ohledání policejním orgánem tyto šperky shromáždila na prodejní pult do těchto prostor.
2: Na místě byla zajištěná kapka krve. Jednomu pachateli se povedlo proříznout si rukavici, takže na základě genetické analýzy potom byl stanovený profil konkrétního člověka a v tom okamžiku vlastně už můžete to směrovat na nějaký konkrétní cíl a už se začínáte zajímat kolem toho člověka, co se děje.
3: Skutečně se to podařilo přiřadit k nějaký konkrétní osobě, takže to vypadalo jako taková jednohubka. A tím, že se to začalo jako prověřovat, tak se nakonec zjistilo, že kolem tohohle toho Tomáše je ještě větší parta dalších loupežníků, který by se dalo říct, že byli úplně zprofesionalizovaný, který se živili vlastně jenom tím, že přepadávali zlatnictví anebo klenotnictví, a to byl hlavní zdroj jejich obživy.
0: Získaný profil DNA přesně odpovídal profilu asi 32-letého Tomáše s řadou záznamů v trestním rejstříku. Středočeské kriminalisty nasměroval z Berouna až do vzdálené Ostravy. A jak v zápětí zjistili, policie už tohoto muže měla v hledáčku v souvislosti s násilnou kriminalitou.
3: My jsme měli Tomáše a věděli jsme, že je z Ostravy. Bydlí tam, žije tam, pohybuje se tam. A věděli jsme, že kolem něj je nějaká skupina lidí, ale tu samou dobu už je měli i ty Ostraváci pod drobnohledem.
2: Takže jsme se na základě tohohle spojili s kolegama z Ostravy, který v té době už tam měli v Merku nějakou partu lidí, o který si mysleli zase na základě svých informací, že tohleto by měli dělat. Tak jsme jenom spojili síly dohromady a nějakým způsobem se ta partička rozpracovala.
3: U nich to směřovalo k tomu, aby se ty pachatele nějakým způsobem odhalili, obvinili a zavřeli nakonec. Ale bylo to v takové té fázi toho rozpracování. Nesebrali se hned, ale doufalo se, že tím, že se chvilku budou jakoby sledovat a chvilku budou v tom rozpracování, že se ještě najdou nějaký další důkaz, že oni něco řeknou. Oni už měli vytipovaného toho Vítka, a Honza s Václavem pro ně byly známý firmy. Ty byly zavřený teda v té době, jo, ale ty pro ně byly vlastně známý firmy.
0: Propojené kriminálky se na celou skupinu intenzivně zaměřily a začaly ji sledovat na každém kroku. Případ se sjednotil a Alice Vrkotová ho jako vyšetřovatelka vedla.
3: My jsme vlastně z toho místa činu měli stopy jenom na toho Tomáše a na nikoho jiného vlastně jsme nevěděli. Věděli jsme podle kamer a podle svědků, že jich tam bylo víc. Typ auta jsme věděli, že tam byli modrým Superbem, ale jinak jsme nevěděli nic. A to nám pomohli Ostraváci a samozřejmě to nasazení té techniky. Že jsme zjistili, s kým se stýká, s kým si volá.
0: Přestože lupická parta byla při komunikaci opatrná, odposlechy kriminalistickému týmu pomohly zorientovat se v tom, jak pracují a kdo za přepadeními stojí.
2: V první řadě se dostat k dalším informacím, protože když víte jednoho člověka a zároveň víte, že tam na tom místě byli 3 nebo 4, tak prostě potřebujete zjistit totožnost těch ostatních. A v okamžiku, když máte totožnosti v ostatních, tak nějakým způsobem potřebujete vědět, kdo jakou roli v tom měl, kdo to vymýšlel, kdo typoval. Měli rozdělený role, takže už jenom na základě toho tam prostě byl někdo, kdo určoval, ty uděláš tohle, ty uděláš tamhle to, protože jako tady v tom demokracii moc nefunguje. Jo, vždycky musí být nějaká silná osobnost, která to jakoby usměrňuje, která to hlídá a řídí. No a postupně se zjišťovaly informace, sehnali se lidi kolem.
0: Pět svých kumpánů řídil 40-letý Jan. Byl hlavou celé skupiny a měl rozhodující slovo. Že jeho lupická parta má na svědomí nejméně pět přepadení, potvrdili i odposlechy.
3: Bylo tam slyšet, že si prohlíží na internetu ty jednotlivý loupeže, který udělali ty reportáže o tom, jo, baví se tam o tom, že tenhle je v pátrání, to je můj kamarád, toho znám, s tím tě seznámím a takhle, jo. Takže žili vlastně jenom tím zločinem, když to tak řeknu, no. Nic jiného neznali.
0: Nešlo ale o žádná nevinátka. Loupili pravděpodobně s nabitými zbraněmi a odnášeli si zboží za miliony korun. Na svědomí už měli i zranění zlatníka, který se bránil, a dokonce se už i střílelo. Další důležitou osobou v gengu a nejbližším kumpánem Jana byl stejně starý Vít.
3: Ten jediný měl jakoby práci, ten pracoval v autoopravně, měl zázemí, měl dům ve Friedlandu, měl přítelkyni s dítětem a fungoval relativně navenek normálně, nefetoval, pracoval. Ale ty příjmy taky jako chtěl, no.
0: Ostatní z lupické party, celkem pět mužů a jedna žena, byli bez práce a dva byli závislí na drogách. Kriminalisté ve svém sledování vše podřídili jedinému cíli. Pokud možno odhalit, co organizovaná skupina chystá, a chytit je příčinu.
2: Kdo všechno v tom jede, jaký mají úkoly a jestli teda se chystají na něco dalšího a v případě, že ano, tak kdy a kde. Snažíte se ty důkazy nějakým způsobem obstarat tak, aby vy jste obstál u soudu a zároveň, aby nebyl nějaký průšvih kolem. Samozřejmě úplně ideální je, když víte, že někdo někde něco chce udělat. Protože v tu chvilku si můžete udělat opatření, můžete nějakým způsobem minimalizovat případné škody civilním osobám a můžete v podstatě mít důkazy takový, který by obstali u soudu a zároveň s minimálním nebezpečím.
0: Kriminalisté plánovali, že komplice zadrží v okamžiku, kdy půjdou do akce, a informace z terénu i od poslechů k tomu skutečně směřovali. V den D, ale jejich úspěch zkomplikovala náhoda.
2: Měl dopravní nehodu, on přejel nějakého člověka, který ležel v silnici, a tím, že vlastně se kolem tady té události začala motat policie, tak vlastně celý ten plán padnul. My jsme se v podstatě rozhodovali, jestli teda do toho půjdeme teďka, jestli už máme dostatečně důkazů na to, aby jsme to ustáli u soudu i bez toho chycení příčinu. A nebo jestli počkáme, jestli ta parta se uklidní a zkusí znova něco naplánovat. Ale mezi tím se mohlo stát, že nám můžou skončit ty opatření, které jsme měli, a tím pádem bychom třeba byli slepí, nebo hluchý, nebo němý. V tu chvilku by se mohlo stát, že bychom byli bez těch informací, které jsme v té době měli. Zkrátka jsme si vyhodnotili, že jsme na tom takovým způsobem, že bychom mohli u toho soudu obstát. Z našeho úhlu pohledu ty důkazy byly takový, že jsme byli přesvědčeni, že se nám podaří jim to prokázat.
0: Schylovalo se k velkému zatýkání. Dva členové skupiny už seděli ve vězení za jiný trestný čin a zbývalo zatknout tři muže a jednu ženu. Organizačně to tentokrát bylo složitější, protože středočeská kriminálka nebyla na svém území. Navíc se dalo předpokládat, že pachatelé budou ozbrojeni.
2: Zásahovka ano, protože tím, že tam ty zbraně jsou, tak nikdo neví, jestli je můžou použít nebo nemůžou. A už i s ohledem na ten způsob provedení se dalo předpokládat, že je používat umí. Takže z toho důvodu tam byla zásahovka. Ostraváci tím, že znají ten svůj terén, tak vlastně oni byli ty, kteří to řídili jakoby venku, a my jsme jim dělali servis u nich na útvaru.
0: K zatýkání muselo dojít i z toho důvodu, že policie byla lupičům už dlouho v patách a hrozilo prozrazení. Na jaře roku 2012 skončil v rukou kriminalistů i zbytek zlaté party.
3: Proč jsme to dělali takhle rychle v té Ostravě? My jsme tam jeli s tím, že se to zrealizuje, ten jeden náš skutek. Ostraváci nám nacpali ještě všechny svoje. No a pak už to musí svištět, když už jsou obviněný. Pak už máme 48 hodin, a aby to došlo teda k soudu. A soud byl v Berouně. Takže my jsme prostě potom opravdu na majáky. Teď jsme se rozhodovali, Vladěnu jsme vyslýchali až v Praze, protože jsme potřebovali mít klid, protože jsme věděli, že bude mluvit, aby teda opravdu jsme nebyli stresovaní tím, že čas letí a my jsme v Ostravě. Vladěnu jsme přivezli do Prahy, ta se vyslýchala tady v Praze jako obviněná. Já jsem s nima s každým mluvila snad 6x, 7x, jo, ty výslechy. Ještě to bylo jakoby hodně organizačně náročné, protože někdy byli ve výkonu trestu po celé republice, jezdit za nima. Teď tam bylo 5 advokátů, jo, takže buď s advokátama jet tam, nebo si je nechat přijet sem. To je organizačně takovej jako moloch.
0: Jakýkoliv podíl na loupežném přepadení zlatnictví v Berouně zatím popíral i Tomáš. Jehož DNA se v kapce krve na místě prokazatelně našla.
2: Z mýho pohledu byli i domluvený, co budeme dělat, když nás případně seberou. Takže jako z mýho pohledu ten dojem byl takový, že prostě on si jel furt tu svoji roli.
0: Propojené kriminalistické týmy zatím sbírali další důkazy na základě soudního příkazu a to se jim dařilo.
3: Po domovních prohlídkách, kde se zajišťovala elektronika, tak v navigacích a v počítačích se zjistilo, že si vyhledávali ty zlatnictví nejdřív. Pak si hledali informace k tomu samotnému přepadení. Pak si hledali osoby v pátrání.
0: V nejnevýhodnější pozici byla v tuto chvíli z obviněných Vladěna, která byla v podmínce. Operativec Milan Dvořák s kolegy zjistili, že právě ona měla v partě na starosti prodej ukradených šperků a roztaveného zlata a zároveň měla poměr s Janem, který skupinu řídil. Kriminalisté doufali, že ji přesvědčí ke spolupráci a snažili se jí vysvětlit, co jí hrozí.
2: Byla na podmínce venku a v podstatě ona už bojovala sama za sebe a měla tam vztah s tím jedním pro nás důležitým. Ona začala mluvit a pak začal mluvit ten druhej. Pak už se to rozhádalo, ta jejich parta. Tam, když začne jeden, tak v tu chvilku ta parta většinou padá a každý hraje sám na sebe, že jo? Takže jako v okamžiku, když člověk zjistí, že má jistý trest, tak v tu chvilku už hraje o každý bod, že ten trest bude kratší. Jsou lidi, kteří nikdy nic nepřiznají, ale většinou to funguje v tom stylu, že pokud se podaří vyvalit jeden ten kamínek z té hráze, tak už se to pak sype.
0: Přestože Vladěna začala vypovídat, ostatní mlčeli. Ale rozhodující okamžik přišel v zápětí. Přítel Vladěny a vůdce party Jan, který už během zatýkání seděl ve vězení, se dozvěděl, že mu byla nevěrná.
3: Honza byl jeden z takových těch hlavních postav celé té party. A ta Vladěna se s tím Honzou seznámili taky, že na sebe koukali někde ve vazbě a tam se jako strašně zamilovali a ta jejich láska byla vlastně jenom teda přes mříže. A ta Vladěna se spojila s tou partou tak, že když Vladěnu měli propustit na podmínku, tak ten Honza zavolal Víťovi, tomu svému kamarádovi, on pro ní dojel a odvez jí domů tam někam na Ostravsko. Tam se o ní staral. Staral se o ní tak, že si s ní začal. A Honzovi zlomilo srdce, když zjistil, že Vladěna udržuje poměr nebo prostě spí s tím Vítkem. A to byl okamžik, kdy se rozhodl, že řekne úplně všechno a že je prostě potopí toho Vítka za každou cenu. I za cenu toho, že jemu to přidá několik let navíc.
2: Tady o tom je ta operativa, no, jako vysvětlit těm lidem, když už je ten trest jasný, tak aby bojovali za sebe.
0: Fungující lupickou partu nakonec rozložila žena. Jan podvod své přítelkyně i nejbližšího parťáka odmítl přijmout a začal vypovídat stejně jako Vladěna. Přesto se jejich svědectví místy různila. 30. května 2012 odjela středočeská vyšetřovatelka Alice Vrkotová s obviněným Vítem do Frýdlantu nad Ostravicí, aby u něj udělala domovní prohlídku. Pracovala stejnou informací, že v domě jsou ukryté zbraně.
4: Já se vás zeptám, nachází se v domě nebo prostorách k domu náležejících nějaký předměty, věci pocházející z trestní činnosti, sloužící k trestní činnosti a podobně? Nevíte o něčem? V případě, že by se tu takové věci našly, vydáte je dobrovolně policii? V případě, že byste je nechtěl vydat dobrovolně, můžou vám být odňaty? Jo, takže vydáte dobrovolně. Vydáte je dobrovolně, dobře. Takže přistoupíme k provádění domovní prohlídky.
3: Kolegové se nevzdali a jako buldoci teda se do toho obuli a v zahradě v domku za podbytím nějakým našli samopál a dvě pistole.
5: No, já si myslím, že tam je oblečení.
6: Nesvítí tam, jo? Nejde to.

0: Později se zjistilo, že ty dvě pistole jsou z přepadení nějakého auta, co převáží peníze z toho kurzáku, nějaký bezpečnostní agentury. A ten samopal, ten byl vedený jako už znehodnocený a oni ho prostě nějakým způsobem znova zprovoznili. Ale z toho se jakoby nestřílelo nikde, jo. Prostě jenom tam měl spousty nábojů a tak. Takže pak jsme řešili i ty zbraně, kde se vzali a tak dále.
1: Pod tlakem událostí konečně promluvil i Vít a přiznal svou účast na celkem 5 loupežných přepadeních. Během nich tato skupina ukradla zlato za téměř 7 milionů korun. Při přepadeních byli dokonale sehraní. Používali zbraně, rukavice, falešné registrační značky aut a ukradené šperky buď přeprodali, nebo roztavili a prodali jako surové zlato.
0: To byly profíci svým způsobem. Na každou loupež měli nový oblečení, nebo nový, prostě jiný oblečení, starý spálili. Jo. Ty plata, v kterých to přivezli, pálili v krbu. Měli kradený SPZky na každou, jiný auto na všechno. Jo. Jeden čekal v autě s nastartovaným motorem, měli to vytipovaný. Měli předem tu trasu najetou, jak tam pojedou. Jo. Byli to prostě v tomhle směru jako profesionálové, když se tak řeknu. Na druhou stranu to byly tragédie, které měli odsezeny 3/4 života, strávili v base. Takže zase úplně jim to tak nevycházelo. Jako, jo. Vždycky se na ně přišlo nakonec.
1: U soudu dostali. Vůdce celé skupiny Jan, díky tomu, že vypovídal a s policií spolupracoval, trest 4,5 roku. Vít 9 let, Tomáš 9,5 roku. Dušan, který se nepřiznal, byl za prokázanou účast na jednom přepadení odsouzen k trestu 6 let ve vězení. A další spolupracující obviněný, Václav, shodně jako kápo lupičů, si odnesl trest 4,5 roku. Jediná žena ve skupině dostala za podílnictví 2 roky a protože byla v 3leté podmínce, oba tresty se jí sečetly.
2: Banky se nedělají, protože většinou jsou zabezpečeny, jsou tam kamery, jsou tam ty dvojité dveře, které vlastně jednu stranu neotevřete, dokud není ta druhá zavřená, takže je to v podstatě smrtící pás pro ty loupežníky. Benzínky se nedělají, protože tam mají minimální tržby, pokud mají na kase přes nějaký tisíce, tak to házejí do toho podzemního trezoru, kam obsluha nemá ani přístup, takže tam taky se nedostanou. Starý babičky občas přepadne feťák nějaký, no, že je strhne na zem, ale já jsem o zlatnictví slyšel teďka nedávno, ale po dlouhé době. Ono obecně, ta násilná trestná činnost, jakoby upadá. Teď jde o to, z jakého důvodu. No.
1: Rozkrýt se zřejmě podařilo všechny akce Zlaté party. A i když žádné přepadení neskončilo tragicky, je otázkou, zda by k tomu časem přece jen nedošlo.
2: Mohla to být fakt známka profesionality, protože profesionál pozná, kdy násilí použít a kdy ne.
0: Pro mě to byl opravdu jako první takovýhle velký případ. Jo. Já jsem se s tím setkala jakoby poprvý a úplně jsem měla z takovýchhle zločinců oči navrch hlavy, jo, svým způsobem. Prvně jsem se setkala s tím, že jsem měla úslechu 5 advokátů, který mi nic nedarovali. Ale nesmíme prostě zapomenout, co prožívali fakt ty prodavačky. Protože třeba ta paní z té Ostravy si odnesla posttraumatickou stresovou poruchu. Ten šok pro ní byl tak ohromný, že se z toho nespamatovala. Takže na jednu stranu s odstupem času to člověk může hodnotit tak jakoby pozitivně. Já na to ráda vzpomínám. Na druhou stranu nesmíme prostě zapomenout na to, jaký to mělo pozadí. Jo. A ty lidi zkrachovali, protože měli podpojištěný ty obchody. Třeba pojištěná jim to nedalo, oni způsobili ohromnou škodu a oni zkrachovali třeba. Jo. Takže těch úhlů pohledu je prostě víc.

0: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
2: Na Rádiu Praha.
0: Dvě hvězdné kapely v hlasování. Coldplay a Viva La Vida or Death and All His Friends. Nebo U2 a Zulopa. Coldplay nebo U2. Těžká volba.

0: každou neděli v 9 večer na Rádio Praha. Rádio
1: Praha. Evropa je nejrychleji se oteplujícím kontinentem na světě. Vlny veder a požáry sužují Francii, Španělsko, Itálii i další země. Teplotní rekordy jsme letos přepisovali i v Česku. Na konci června se rtuť teploměru vyšplhala až téměř na 42 stupňů Celsia. Dál se také prohlubuje sucho. Jaká zpráva to je pro vodní organismy, hlavně ty úplně nejmenší? Čím vším jsou vodní toky a plochy v Česku zajímavé a dá se v nich ještě objevit něco, co dosud nikdo nepopsal? Nejen o tom bude dnešní Leonardo Plus, u kterého vás vítá Šárka Feniková.
2: Leonardo Plus.
1: A hostem dnešního Leonarda Plus je člověk mnoha profesí a zájmů, fotograf, filmář, cestovatel, spisovatel, popularizátor vědy, ale původním vzděláním hlavně hydrobiolog, jestli to říkám dobře, Petr Jan Juračka. Vítejte.
3: Dobrý den, dobrý den.
1: Máte přitom všem ještě čas sledovat, jak se vyvíjí plankton v tůních na Kokořínsku, což je jedna z těch oblastí vaší vědecké práce.
3: Upřímně, čím dál tím míň. Já jsem se jako malinko zdekoval, nebo ne, si zdekoval, stáhnul trošičku z toho, řekněme, čela špičkové vědy, protože prostě jsem dal přednost víc té komunikaci a teďka jsem vlastně takřka full-time komunikátor, protože mám velký jako komunikační projekt. Nicméně jsem pořád v kontaktu s lidma, s kterýma jsem tu vědu dělával a vlastně děláváme i týkám taky vyšel hezký článek a vychází nám novej, takže dobrý, ale nejsem už jako, rozhodně nejsem žádný vedoucí nějakého vědeckého týmu v momentální době a nejsem ani vědecký pracovník, ale jsem lektor a komunikátor, takže nemyslím si, že bych se tam nechtěl vrátit. Myslím si, že si teďka zkusím ještě nějakou dobu užívat natáčení dokumentů a povídání o vědě lidem a pak uvidím třeba na důchod, co se vrátím zpátky do výzkumu.
1: Nicméně třeba i právě, když komunikujete ty vědecké výsledky i třeba dalších vašich kolegů, potvrzuje se, že tůně, které se na Kokořínsku zakládaly, tak že zlepšují vodní bilanci v krajině právě teď v době klimatické změny?
3: Tak zóna Kokořínsko je takový specifický, jo. To je krajina hodně hlubokých údolí, roklí. Je tam docela hodně míst, kam slunce prakticky nezasvítí, jako nechci říct úplně celý den, ale jako víceméně jo. A je zajímavý tím, že to je vlastně taková poušť České republiky. Ono totiž je to částečně daný i tím, že je to vlastně pískovcová krajina a pískovec, že propouští vodu velice ochotně. No a když se podíváte na mapu povodí jako České republiky, tak zjistíte, že to Kokořínsko tam nemá vůbec nic. Tam jsou dva potoky, že Pšovka, Liběchovka, nebo oni by řekli řeky, teda jsou to spíš potůčky. A tím to končí. Takže vlastně ty tůně, které tam člověk uměle dodělává, úplně jako docela dramaticky mění podmínky pro ty naše vodní organismy a pro vodní rostliny i živočichy samozřejmě. A zároveň tam vytváří takový zajímavý model, protože když si představíte, že jste vodní organismus žijící jako v tůni, tak vlastně ostrovem života pro vás je ta tůň, jo? A ta souš je pro vás to, co je pro nás moře. Prostě to je neobyvatelný prostor. A tady ty organismy jsou poměrně drobný, že jo, teďka mají problém, že neumějí chodit, neumějí běhat, neumějí skákat ani lítat. Ale to všechno umějí ty zvířata okolo, že jo, jako ty vektoři, že jo, jako srnky, kachny a podobně. Takže tady ty naopak ty naši bezobraty těch tůní vynikají specifickýma vlastnostma na přežití jako nehezkých podmínek, jako neslučitelných se životem. Takže když to vyschne, tak oni vyprodukují ještě předtím rychle udělají vajíčka, ty vydrží třeba desítky let jako života schopný. No a pak přiletí pan vektor, prostě a to zvíře v podobě tady tyho dormantního stádia někam přenese a oni takhle se stěhujou. Takže jako na tom Kokořínsku zrovna jako ten dopad těch globálních změn si myslím bude trochu menší než jako leckde jinde. Naopak leckde jinde to bude se horší, jo. Ale tam jde ani o to číslo, že se nějak jako otepluje, což jako se otepluje, ale jde právě o to, jak jste říkala, o to sucho, že jo? Protože člověk poslední půl století nedělal nic jiného prakticky z mýho pohledu, než že odváděl vodu z krajiny a teď se nestačí divit, že tam ta voda chybí, jo? Že vlastně, že narovnali jsme řeky, vysušili jsme že jo, rozlitiny, třeba my jsme byli letos na jaře v Košicích, to byla bomba, normálně, tam totiž to ještě, jako tam jsou taky ty obří lány, ale jako jako máme my, odvodněný částečně, ale nejsou tak dobře odvodněný. A tam jsou rozlitiny polní. A v nich jsme našli třeba škeblovky. To je zvíře, který v 50. letech, co ty koryši krásný, jako třeba 3 cm. To je zvíře, který v 50. 60. letech jste u nás jako relativně mohla i jako potkat a teďka poměrně vzácně. A tam jich bylo spousta, to jsme jako radost. No.
1: Lužní lesy jižní Moravy vlastně trpí hodně na to, že se do nich nerozlívá už ta voda taky.
3: No jasně, tak jako lužní les jako takovej, to je neuvěřitelně jako důležitý jako prvek v krajině, že jo, ale ani ne tak jako z hlediska té naší biodiverzity, což je pro nás to nejzajímavější, ale z hlediska toho chlazení a zadržení vody, protože když si to vezmete, jo, tak ona, když se stane povodeň, tak kam ta povodeň, jako kam ta voda jede, že jo, tak my jsme ji urychlili tu rychlost, že jo, takže to se tady sebere prostě vesnici nebo Prahu, že jo, jsme taky viděli, místo aby se to krásně rozlilo do lužního lesa, kde prostě to vytvoří ještě jako svoji službu, že jo, protože to bahno všechno víceméně může zvýšit nějakou uživnost toho lesa.
1: Když jste mluvil o tom, že Kokořínsko je z vašeho pohledu hydrobiologa vlastně taková poušť, tak máme takových pouští v Česku víc?
3: No, takovouhle ne. Tohle to, jako to je fakt unikum České republiky, protože my jako země máme poměrně hodně vod, jako malých i jako větší. To je jako vlastně dobrá země, když to tak jako vezmu z pohledu hydrobiologa, protože když se vezmete, tak já když jsem začínal studovat hydrobiologii, tak já jsem si mohl vybrat, že jo. Mohl jsem jít do Budějic nebo do Brna, tam dělají, no, Brno dělá hodně tekoucí vody, jo, a takový ty jako bentosy a chemy. Brňáci, ty jsou na těch nádržích, ty jako hodně sexy, musí Brňáci, Budějáci, ty mají jako sexy ty čluny, jo, jezdí po všech těch vodních nádržích jako s pitnou vodou a to je jako hezký. No a Pražáci dělají louže, ale oni, my to děláme víc samozřejmě, jo, tady to vzniká hodně, ale ty louže jsou pro mě absolutně jako nejvíc asi bych řekl jako přitažlivý a ten důvod je jako velice prostý, protože to je prostě extrém, jo, to zvíře je v brutálním extrému, má strašně málo času na to, aby stihlo se rozmnožit, jo, má před sebou neustálou vidinu té zkázy, prostě taková paralela, bych to tak, s naším lidstvem to tak jako vidím, ne, ale jakože to se mi hrozně tam líbilo, že ta ekologie těch vodních, malých vodních ploch je vlastně jako ještě jednodušší, protože když vezmete si třeba taky slapy, jo, pochopit slapy, co se děje na slapech, na tom si vylámali zuby tyho zakladatele české hydrobiologie, že jo, docent Hrbáček, že jo, on tam dokázal úžasné věci, vyvinul nové metody, pomenoval spoustu jevů, jako borec, jako jo, vertikální migrace, on tam vymyslel strašně moc a objevil, ale pořád, jakoby my v těch slapech jako nejsme úplně schopní přesně vědět, co se tam děje a predikovat to. Jako jo, ale
1: je jak to, je to možné?
3: Tak oni mají ten režim, že nějaký ty séše, že jo, vypouštění, napouštění, teďka je to hluboký, on se to nezdá, ale prostě ty organismy mají jako rozdílné podmínky dole a nahoře, jako takže hodně. Je tam, že jo, nějaká stratifikace vody, která jako pracuje právě s tím vodním režimem, který je daný člověkem. Takže jako třeba pochopit dění ve slapech je složitý a ovlivnit dění ve slapech je ještě těžší. Zatímco ta tuň, jo, tak tu obejmete, prostě vy vidíte zleva doprava, kolikrát ji i přeskočíte, jste vlastně schopná zmapovat kompletní společenstvo té tuně a to se mi na tom strašně líbí, že to je vlastně takový poznání, který je skoro kompletní toho prvku krajinného. No.
1: Vy jste zmínil docenta Hrbáčka, tak já zas nemohu nezmínit, že právě v těch tůních na Kokořínsku jste v roce 2010 objevili nový druh sladkovodního korýše. Hrotnatku.
3: Hrotnatka Hrbáčko.
1: Ano, kterou jste právě pojmenovali.
3: A to je strašně zajímavý jazykový oříšek, protože to prvního je malý a druhý je asi, myslím si, že velký. Ono to má takový jako dvojsmysl, protože já jsem ji našel v roce 2005 na mikroskopu, když jsem zpracovával vzorky z té doby z května a v listopadu jsem ji našel. Vyfotil jsem to foťákem, že jo, tehdy mobily nafotili, že jo. Poslal jsem to, myslím, že tehdy do Belgie Adamovi Petruskovi, což byl můj školitel. A říkám, hele, co tu je, to zvíře je hrbatý. A ono mělo fakt jako hrb. A já jsem kolikrát takhle poslal třeba zvíře a říkám, to je nějaký divný, to má takový divný nožičky, to byl samec. Já jsem do týby neviděl samce, protože oni jsou poměrně vzácní v té populaci. No a ano, to je něco jako včelí královna. Jo. A on, ne, to je fakt divný, pošli mi to, nasekvenovali jsme to a zjistilo se, že to je fakt jako brutálně nový druh, jakože fakt oddělený filogeneticky a že to opravdu je jiný druh. No a
1: nemohl mít jenom úraz?
3: Ne. Ono pak se ukázalo, že jich tam je víc a že vlastně ta změna týho organismu je indukovaná vlastně predátorem. Jo, tomu se říká kajromon. Kajromon je látka, kterou ten predátor na sobě nějakým jako způsobem nese a dává o sobě najevo, že tam jako je. On to nedělá na schvál. Spousta těch kajromonů nepochází ani od toho predátora. Jo? Kolikrát to je třeba bakterie vázaná na toho predátora nebo žijící na tom predátorovi a ona ho prozradí prostě. A podobně to je v těch našich tůních, že když najdete v té vodě koretry, to jsou dvoukřídlí hmyzové, a ty tam tak jako jezdí a prostě tak jako si žerou, tak ty naši hrbáčové, jak jim říkáme, začnou dělat ty hrby a ten hrb vlastně není obrana proti té predaci, ale je to vlastně důsledek jakoby z výrazného stluštění té schránky. Jo? Ta hrbatá forma má tlustší schránku a tak nějak jako nějak to naroste, že to udělá ten hřeb, ten tomu zvířeti nějak nevadí v tom životě.
1: Jestli tomu dobře rozumím, tak je to vlastně evoluční reakce na toho predátora?
3: Jasně, je to tak.
1: A jak rychle se to u těch mikroorganismů děje?
3: No to kdybychom věděli, tak to publikujeme. Takhle, jak se to děje? Evolučně se to ptáte.
1: Já se na to ptám proto, protože jsem si přečetla, že hrotnatky patří mezi nejprozkoumanější vodní bezobratle. Jak se přihodí, že se prostě takhle objeví úplně nový druh?
3: No to je právě ta věc, že jo, to nikdo nečekal, protože jsme ve střední Evropě, kde tady naše škola je jako hydrobiologická, je brutální, je založena na těch perločkách, že perločka je fakt modelový organismus, tím, jak se snadno chová, je partorgenetická, splňuje strašně moc kritérií, dá se jako blbá flaška od okurek a můžete dělat vědu, jako doslova, jako světovou. Jo. Takže dokonce jeden z nejznámějších druhů Daphnia obtusa byla popsána středoškolským profesorem Kurcem Zadržbachu, jo. To je prostě bomba. Jo. My jako s tím jsme fakt spjatý a to, že se najde nový druh perločky rodu Daphnia v našich jako zeměpisných šířkách, by se nikdo netypnul. Nicméně tím, jak byla hrbatá, tak prostě se to tak jako ještě vybízelo a pan docent Hrbáček žil tady na sklonku své kariéry a my jsme mu ten druh jako předali oficiálně. Jsme mu ho věnovali na Českém kongresu limnologů. Limnologie, to je, že vidí obor zabývající se sladkýma vodama. Všichni si teda mysleli, že jsme imunologové, tak se nás tady na chřipku a my jim říkáme, že chřipku chytíme spíš tím, že se furt mácháme v té vodě. No ale, takže na Českém limnologickém kongresu a on nastoupil na to pódium a řekl, za tuto poctu vám děkuji. A to bylo tak krásný, jako to musím říct, že to bylo jako z nejdojemnějších okamžiků toho mýho působení vůbec. No.
1: A jak moc jsou sladkovodní společenstva prozkoumaná? Je možné, že jednou za 10 let se dá objevit takhle nový druh?
3: No, ono se toho objevuje strašně moc, ale jako na jiných škálách. Jo? Třeba Katka Kopalová od nás z fakulty studuje rozsivky. Jo? Zabývá se rozsivkama antarktickýma zejména, protože prostě miluje Antarktidu. A prostě, když si to vezmete, tak ona za svou kariéru popsala více jak 140 druhů rozsivek. Jo? To u perloček si myslím dokázala maximálně jako Alexej Kotov, protože sedí v Moskvě, nemůže dělat nic jiného než kreslit perločky, ale to jinak číslo, který nepředstavitelný pro nás, co děláme nějakýho většího bezobratlýho. Teď si vemte, že já za svůj život popsal 2, 3, 4, teďka nevím, druhy, asi 2 nebo 3, to je jedno, prostě nějaký takový jako jednotky. Prostě,
1: jakože jste je sám objevil.
3: Jakoby jo, teda ten první, jo, ten druhý jsem popsal s panem profesorem Kořínkem, on teda zesnul během toho, co já jsem na tom pracoval, tak jsme to pomenovali po něm a teď jsme ještě, myslím, že něco dělali. Každopádně, co je důležitý, tak jo, teď máme vlastně 4 nový blešivce, ale to já skoro nic neudělal. Ale fore v tom, že když já tady s tím skóre přijdu mezi lidi, co dělají třeba primáty, jo, tak ty jako, kde oni vezmou nový druh, že jo, nebo žirafy prostě, jo, tam je to mnohem těžší. Takže na těch škálách, čím dál tím menších, tam toho je strašně moc.
1: Hostem Leonarda Plus je hydrobiolog a popularizátor vědy Petr Jan Juračka.
0: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: V souvislosti se změnou klimatu často zaznívá, a to i v našem vysílání, že se na naše území přirozeně posunují teplomilnější druhy rostlin a živočichů. Platí totéž i pro vodní mikrosvět?
3: Platí, ale je to pomalejší. Já přece nevím, jak oni migrují pomalejš, tak ty... Já si pamatuju, když jsme fotili křižáka pruhovanýho, který k nám přišel z jižní Evropy a v roce 2000, já nevím, ne 99 třeba, to bylo unikum, koukali jsme na to a dneska jich máte jako plný meze. Takže jako jo, stěhujou se sem, ale svým způsobem spíš máme ani ne tak problém s tím, že by k nám šly ty teplomilný druhy, ale jako u vodního prostředí obecně spíš trpíme ani ne tak jako změnou klimatu, jako tou obrovskou logistikou člověka. Jo? Když si vezmete, tak řeka jako taková působí jako neuvěřitelně silný biokoridor. A vlastně už více jak 100 let máme tady invazní druhy v Labi i ve Vltavě, který jako zavlekl člověk někde do Hamburku a oni třeba proti proudu se dostávají až k nám a s tím přicházejí různý problémy. Stejně tak máme problémy s druhy invazními, který k nám třeba ten člověk dovezl umyslně. Jo.
1: Jako raky třeba.
3: Třeba rak, že jo, tak, no jasně, rak pruhovaný, tak to je úplně rak signální, že to jsou exemplární příklady, kdy máme malou raku, tak tady nějakýho vysadíme. To, že to zabije všechny naše skoro rak, to už nikdo nevěděl, to si člověk nedomyslí. Takže to jsou jakoby ožehavější problémy, co je třeba zajímavý, tak jo, a to je hustý. To je slávička mnohotvárná, Draisana polymorfa, to je takový krásný mlš, on je fakt nádherná, vypadá jak zebříčka taková. A co je jako hodně těžký, tak je komunikovat, taky to je problém, protože ona, když se dostane do lokality, tak to vyfiltruje tu vodu, tam nemá nikdo jiný co žrát. Teďka jakoby přeroste všechny ostatní měkýše, že jo, zabije to tam všechno, vyklidí to tam, úplně obsadí tu lokalitu počtech tisíců jedinců na metr čtvereční, možná jako 100 000, no, 10 000, to je strašný čísla, úplně nesmyslný. A teď se to blbě komunikuje lidem, protože oni, když tam ty slávičky jsou, tak oni čistí tu vodu. Takže vlastně ta voda je čistí, jako na koupačku, jo, ale na druhou stranu tak, že voda jako začíná být bez života. Naštěstí ty lidi taky potřebují mít nějakou infrastrukturu a ta infrastruktura nevydrží, protože pod tíhou těch sláviček se hroutí. No a co je hustý, tak tady ta slávička mnohotvárná má ségru, jejíž jméno je strašný a já si na něj nespomenu teďka tak v rozhlase, ale já ji říkám něco jako guacamole, ale není to guacamole, něco takový bláznivý název to má. A ta už je u nás není. Ale až to u nás bude, tak to bude totální nesmysl. Ta, jako, ta se toho asi dočkám ve svýho života. Třeba Švýcaři, tak ty s tím jako nevědí, co mají dělat, protože ona jim vyklízí totálně jezera, jim to zaplnilo jezera. Na lodích to mají, jo, musí to z těch lodí sundávat, mají to úplně na všem. Jsou to miliony jedinců prostě v nějakým jako malinkým pásmu, kam dohlídnete. A co je hustý, tak tady ta drajzéna se stěhuje i na dno těch jezer. A oni mají fakt hluboký jezera, to není jako u nás, že máme čertovo a jsme z toho blázniví. Oni mají stovky metrů, třeba 100 metrů hluboký jezero, jako ledovcový. A tam oni vše mají taky. A oni jenom mají až tak do ty hloubky. A vlastně začíná být problém.
1: Jako a čím si to je? Nemají přirozeného predátora?
3: Jasně, kdo by to žral, že jo? Tak ono to má tu schránku, že jo? A jako naše škeble.
1: A kdo je jí tady v té domovině, kde jsou?
3: No to by mě taky vlastně zajímalo, jestli nějaká ryba, ale určitě bych neskoušel experimentovat s vysazením nějaké ryby, aby nám to nedopadlo ještě hůř. Vlastně přiznám se, že jakého přirozeného predátora to má, nevím, ale tady v Evropě chybí. Takže s čím se dá experimentovat, tak jsou jako různý choroby. Jo, že to jako zkusíte tam zavlít prostě nějakou plíseň, nebo zavlečete tam nějakého parazita, který jako je začne zavíjet. No jo, ale
1: A to se zkouší třeba aspoň v laboratorních
3: podmínkách. No to víte, že jo, jako to se snaží na to jako lidi přijít. A jsou různé experimentální studie, že by to jako šlo nějak jako takhle řešit, ale prostě zatím jsme asi hodně daleko od toho, aby to fakt fungovalo a bylo to bezpečný hlavně. Jo. Tak jsme jako slavní australský králíci, že jo, tak nebo potkání lidské krysy, že jo. To jsou tak jako, že zavlít takhle silný zvíře někam a ještě mu tam zavlít predátora, už je, jako, už je moc velký hraní si na pána Boha.
1: Existuje nějaký takový vetřelec mezi bezobratlými?
3: Jako myslíte vetřelec jako ze ciziny?
1: Takový, ano, takový, jako jsou třeba raci nebo ta slavička.
3: Máme, takže ty blešivci, že jo, tady jsou jako invazní druhy blešivců, máme tady kraby, že jo, na Labi, a to už jsou tady strašně let, že jo.
1: Tak ten je pořád větší, ale než ten mikroorganismus.
3: No to jo, to je vlastně pravda, to je vlastně pravda.
1: A ještě mi prosím vás vysvětlete, co je to ekologie metaspolečenstev sladkovodních bezobratlých, což je ten vědecký obor, kterému jste se věnoval.
3: Společenstvo jako takový to víme, že jo, to je prostě, ano. To jsme my tady, jako žijeme společně, jsme různý druhy třeba, jo, stromy, lidi, prostě psy, kočky tady, jako tak veverky, ale metaspolečenstvo, to je, když tu společnost jako rozdělíte, to znamená třeba Praha, Brno, Vídeň, jo, že vlastně je zajímavý, že Pražáci se asi mezi sebou budou víc křížit než Brňáci a určitě se mezi sebou budou víc křížit Pražáci s Brňákama než Brňáci s Vídeňákama, byť má Brno třeba asi, že jo, do Vídně blíž. A vlastně vy v těch metaspolečenstvech studujete, jakým způsobem ty organismy migrujou. Jak často ten Brňák jede do Vídně a tam se rozmnoží a pak to nepřizná, že ano, vyjde nějak do Prahy. A vlastně zjišťujete, jestli ten železniční koridor v tom hraje tu roli. U nás je to teda zase koridor těch vektorů jako zvířecích, že jo, ale ještě tak přes na to člověka. Nicméně metaspolečenstvo je společenstvo tvořené jako oddělenýma společenstva, které mezi sebou nějakým způsobem komunikují. A základ to má v ostrovní biogeografii, což je vlastně obor, který tady je s náma více jak půl století. A ostrovní biogeografie, to je to, co jsem říkal o těch tůních vlastně, že máte ostrov, kde najednou vy dokážete specifikovat, jak je to veliký, kdo tam vlastně žije, dokážete to poměrně prozkoumat, protože je to malej ekosystém, že jo. A najednou máte ostrovy v oceánu, kde víte a na tuty jste si jistá, že prostě nějaká tady vaše levandule nebo petržel, která vám prostě na tom ostrově, v tom oceánu není. Takže vlastně musí migrovat ten organismus, ať už je to rostlina nebo živočich, že jo, mezi těma ostrovama. A to vlastně vytváří úplně úžasný, krásný matematický model, kde vy vlastně si to zkoušíte, spočítáte si to, až vám to začne vycházet, tak z toho můžete nějakou tu teorii ostrovní biogeografie aplikovat i potom na ty ostrovy, kde už to tak jasný není. A to jsou třeba, ať už ty naše tůně zase v lese, to jsou pořád jasné ostrovy, ale teď si vemte třeba rezervace, jo, na nějaký maloplošný chráněný území je vlastně takovým ostrovem pro nějaký organismus, který je v moři prostě toho, kde se jako žít nedá. A tam už to těší, ale už, jak už znáte ty pravidla, tak víte, jak funguje třeba velikost toho ostrovu, jaký to má vliv, jako ta vzdálenost, jo, a ty bariéry. A to se používá poměrně jako dnes a denně ve vědě. Tohle.
1: Hned na začátku jsem zmiňovala i spoustu vašich dalších zájmů a profesí, od fotografování až po cestování. Bez nadsázky asi můžu říct, že jste byl ve všech vegetačních pásmech světa.
3: To asi jo. No ne, ne, nebyl jsem u černých kuřáků třeba na dně oceánu. Tam jsem, jestli to je vegetační pásmo.
1: Dobře, tak když bychom vynechali ale dno oceánu, tak vegetační pásma na souši, máte projítá všechny. Máte na takových výpravách ještě vůbec čas zajímat se o tom, co žije v místních vodách?
3: Jasně, ale už přiznám se, jako nenosívám sebou planktonku, abych tam lovil.
1: Co to je planktonka?
3: Jo, síťka taková, hodíte ji do vody a zjistíte, co tam jakože. To je zase zajímavost, máme teďka jako studenta Matěje, který jako

0: A v kterém vegetačním nebo klimatickém pásmu jsou vodní společenstva nejbohatší?
1: No tak, že tak vodě se obecně daří tady, kde jsme my, že jo, že jako nějaký mírný pás, že jo, ať už jsme tady v Evropě. Určitě bych jako nečekal vodní společenstva jako kdekoliv bohatý, někde v tundře, jako myslím teda arktický tundře. A no a pak zase tundra jako taková, jako že třeba na Sibiři a tak, tam to je zase jako neprozkoumaný kraj pro nás, když to tak vezmete, jo, protože tím, že to je mírný pás, tím, že tam jsou poměrně slušný strážky, že jo, a tím, jak je to daleko od civilizace, tak tam si myslím, že je obrovský potenciál na to ještě jako neuvěřitelnou diverzitu najít, jako ať už těch korýšů nebo hmyzu samozřejmě. A což jako zajímavý, protože obecně člověk má tendenci mluvit o biodiverzitě, hlavně tam, kde jsou ty hotspots diverzity, ty jsou hlavně u rovníku, že jo, jsou mnohem jižnější. A je to jako logický, protože to prostředí je uživnější, je tam hodně místa, je tam nějaká jako klimatická stabilita, takže tam se těm druhům daří. A obecně, ať už studujete jakoukoliv skupinu organismů, kromě jako ledních medvědů a těch specialistů na ten sever, tak vlastně u většiny skupin organismů nacházíte mnohem víc druhů právě v tom stabilnějším prostředí, jako blíž k rovníku.
0: Byl jste i úplně na opačné straně na Antarktidě. Je to z pohledu hydrobiologa vlastně poušť? A nebo je tam
1: jasně,
0: živo?
1: Tak Antarktida je největší poušť světa, jo?
0: I když mohou být některé ty organismy zamrzlé?
1: No, tak tam
0: je, ty jsou spíš pod ledem.
1: Tam jsou všichni zamrzlí, no. Ona teď, tam je celá depresivní v té Antarktidě. A takový jako moment, kdy si uvědomíte, že veškerý život, který vy tam vidíte, je vázaný na oceán nebo na moře. My jsme byli v tom Vedelově moře, že jo? Nebo u Vedelova moře, byli jsme blízko pobřeží a tam ten život jako je jako omezený čas, my jsme byli v létě, takže v jejich léto to antarktického. Takže tam vlastně vidíte ptáky, nějaký jako lišejníky, tady tam ty naše korýše, žábronožky, což bylo skvělý. Ale že vlastně tuleně, nějaké porkaky a tak, ale to jsou všechno organismy fakt jako vázaný na tu vodu. A jakmile prostě nastane o 2, 3, 4, 5, 6 týdnů později počasí, taky ty tušňáci začnou stěhovat zpátky do moře a vlastně se to zase promění v tu poušť. A to jsou právě úžasný třeba ty řasy rozsyvky a různý bakterie a jiný jako mikrobionti, který dokážou teď těm podmínkám odolat, ať už v podobě těch dramatních stádiích, anebo prostě nějakých vajíček, anebo to prostě vydrží.
0: Fotograf, cestovatel, hydrobiolog, popularizátor vědy a také držitel studentského velemloka pro nejoblíbenějšího pedagoga na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy Petr Jan Juračka je hostem Leonarda Plus. Děkuji za rozhovor pro tuto chvíli.
1: Tak já děkuju.
0: A loučím se, ale jen s těmi, kteří poslouchají vysílání Českého rozhlasu Plus a pokračujeme v povídání na webových stránkách plus.rozhlas.cz a to hlavně o cestování a o tom, jaká je příroda i v jiných částech světa. K poslechu zve i dál Šárka Feniková.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Leonardo Plus na Rádiu Praha. Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každou neděli po 10. hodině.

0: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: Dnes s Janem Lukačevičem.
2: Co když by lékař dokázal odhalit nemoc ještě dřív, než se objeví první příznaky? Jen díky chytrému algoritmu. Jak blízko jsme době, kdy budou algoritmy běžnou součástí ordinací? To nám prozradí moje dnešní hostka Kamila Dvořák, která spojuje neurovědu s umělou inteligencí a pracuje na tom, aby se data v mozku proměnila v nástroj včasné a přesné diagnostiky. Kamilo, ahoj.
3: Ahoj.
0: Žárovky.
2: Co všechno se, Kamilo, dá ze snímků mozku vyčíst a jakou roli v tom hraje technologie, na které pracuješ?
3: Z mozku se dá toho vyčíst opravdu spousta v dnešní době pomocí různých moderních nástrojů, jako je například umělá inteligence. Dá se tam vyčíst morfologie mozku, struktura mozku, můžeme pozorovat i nějaké abnormality, jemné vzorce, ale také i metabolismus mozku.
2: Co přesně dělají ty algoritmy, které ty vyvíjíš?
3: My v Neurona Labu vyvíjíme více produktů. Když začnu u prvního produktu Neurona PET, tak my vlastně analyzujeme snímky magnetické rezonance a ještě pozitronové emisní tomografie. Magnetická rezonance reprezentuje anatomickou strukturu toho mozku a pozitronová emisní tomografie funkčnost toho daného mozku. My tyto dva obrázky spojujeme a snažíme se přesně diagnostikovat Alzheimerovu chorobu. Další produkt, kterému říkáme Neurona Aria, tak ta určuje jenom pomocí magnetické rezonance abnormality, které jsou způsobeny nežádoucí bioléčbou Alzheimerovy choroby. Vlastně vznikají edémy a mikrokrvácení a my tyhle ty abnormality detekujeme.
2: Já to zkusím říct jako úplný like a možná, že to tak pomůže i našim posluchačům a posluchačkám. Takže vy se vlastně podíváte na ten obrázek a v něm zaznamenáte nějaké abnormality oproti tomu, to, jak vypadá zdravý mozek, a umělá inteligence vám pomáhá tyhle ty abnormality, řekněme, sledovat v nějaké širší míře?
3: Přesně je to tak, jak říkáš. My vlastně dokážeme pomocí umělé inteligence se podívat na ten celý mozek jako takový a nalézt tam nějaké vzorce, který vlastně normální člověk normálně nemá. Takže detekujeme tady tyhle ty abnormality.
2: Zmiňovala jsi Alzheimerovu nemoc. Jsou nějaké další nemoci, pro které tahle ta metoda vhodnější, nebo to je to, po čem teďka právě jdete?
3: My teďka se specializujeme na Alzheimerovu chorobu, kde vlastně zpřesňujeme tu diagnostiku Alzheimerovy choroby a ještě děláme management bioléčby Alzheimerovy choroby. Nicméně máme i v roadmapě roztroušenou sklerózu, kdybychom chtěli také pomocí algoritmu umělé inteligence detekovat roztroušenou sklerózu.
2: Dovedu si představit, že dřív se lékaři museli obejít bez vaší práce. Jaký je podle tebe hlavní přínos toho, čemu se teď věnujete?
3: Těch je určitě více. První, když to vezmu z pohledu lékaře, tak to bude určitě rychlost, přesnost a spolehlivost. Například u produktu Neurona PET my mu dáváme tomu lékaři konkrétní číslo, podle kterého on se může rozhodnout. Nyní to bylo tak, že lékař se podíval právě na snímky magnetické rezonance a pozitronové emisní tomografie a na základě svých zkušeností řekl, jestli ten pacient má Alzheimerovu chorobu nebo jestli tam začíná ta Alzheimerova choroba. Takže my mu teď dáváme nějaké objektivní číslo, podle kterého se může rozhodnout. Například u toho produktu Neurona Aria, tak tam my hledáme v magnetické rezonanci takové mikrokrvácení, což si můžeme představit jako kuličku v tom daném mozku. Nicméně, když se dělá magnetická rezonance hlavy, mozku, tak se dělá několik řezů. Takže ten daný lékař má před sebou například 150 obrázků, který musí takhle projít. Takže my mu už předvybereme ty řezy, kde jsou ty malinké kuličky, zaznamenáme mu je a tak vlastně se zrychlí celý ten management léčby toho pacienta.
2: Doposud se lékaři koukali na kvanta snímků, na kterých možná ani nic nebylo?
3: Je to tak.
2: To zní jako, že jste už urazili pořádný kus cesty, pokud jim to umíte takhle hezky vyfiltrovat. Můžeš nám popsat, Kamilo, jak vypadá cesta od toho nápadu, od začátku, až k takovému, dá se říct, funkčnímu diagnostickému nástroji, který pro toho lékaře nebo lékařku je opravdu pomocí?
3: Je to velice dlouhá cesta. Prvně musí být nějaký nápad, který musíme zvalidovat jak po vědecké stránce, po technologické stránce, tak biznisové stránce. Poté, co je pro mě i nejtěžší, je získat datasety, protože veškeré instituce, nemocnice si ty datasety pacientů velice dobře chrání, jsou to citlivé údaje. takže nemůžou se bálet jen tak. Většinou právě navazujeme nějaké strategické spolupráce, kde nám potom sdílí ty datasety těch pacientů. Jakmile máme datasety pacientů, tak je musíme nějakým způsobem anotovat, což znamená, že označíme, jestli se jedná o patologické nějaké nálezy nebo nemocného člověka nebo zdravého člověka, a až poté se začíná vyvíjet algoritmus neuronové sítě. Neuronová síť potřebuje hodně dat, takže právě ty data jsou takové zlato a ropa ve zdravotnictví. My musíme mít kvalitní datasety, protože pokud bychom neuronové sítě učili na špatných datasetech, tak ta neuronová síť bude dávat špatné výsledky. Jakmile tady ten samotný algoritmus už máme a jsme spokojeni s přesností, tak jelikož my vždycky cílíme na to být certifikovaný zdravotnický prostředek, aby se v nemocnici náš software mohl využívat, tak musíme podstupovat cestu regulatory, což znamená, že vlastně musíme sepisovat rozsáhlou technickou dokumentaci, což jsou vlastně všechny procesy v naší firmě, jak se ten výrobek, ten produkt vyvíjel, jak jsme získali ty datasety, jestli ty datasety jsou anonymizované a tak dále. Tohle všechno musíme sepsat. Poté my vlastně ještě v rámci tady té technické dokumentace musíme validovat tady ten produkt, že je vlastně bezpečný pro toho pacienta, že je i přesný, takže probíhá klinická studie. Ta klinická studie může být retrospektivní nebo prospektivní, což znamená, když se budeme bavit o retrospektivě, že třeba se sbíráme nějaký datasety z nějakých databází a na to ten náš produkt pustíme a potom se to vyhodnotí. Prospektivně znamená to, že ti pacienti jsou nabíraní v reálném čase a to pak vlastně tu klinickou studii může hodně zbrzdit nebo prodloužit ten čas. No a poté musíme všechno odevzdat na regulatory, orgán, ten posoudí, jestli náš budoucí zdravotnický prostředek je vhodný, přesný, spolehlivý, a teprve potom můžeme jít vlastně s tím naším produktem do těch nemocnic. Takže tohle je úplně ve zkratce, jak to probíhá.
2: To byla jedna z nejdelších zkratek, co jsem kdy slyšel, ale možná by nám taky pomohlo lépe si to představit, když nám řekneš, jak dlouho celá ta věc vlastně trvá, protože teďka to zní, že se s tomu musela věnovat mnoho a mnoho let, nebo aspoň pro mě jako naprosto nepoučeného laika to působí jako proces na 10 a více let, ale já tuším, že to zase tak dlouhá doba nebyla.
3: Nebyla, my teď vlastně v tom jednom produktu Neurona PET jsme v klinické fázi, takže máme kliniku za sebou. A celkem nám to trvalo cca 3 roky. Takže ono záleží i, jak velký tým je, jak ty datasety se sbírají, nezbírají a jak i probíhá ta klinická studie, jestli je retrospektivní nebo prospektivní.
2: No a jak velký ten tým je?
3: My máme docela malý tým v Neurolabu, když počítám jenom vývojáře, tak je nás tam celkem 5. Plus samozřejmě ten samotný management, který řídí ty procesy ve firmě.
2: Ty jsi taky zmiňovala datasety. Nabízí se zeptat, jak vlastně bezpečné to je a co děláte pro to, aby ta data nebyla zneužita?
3: My, jelikož právě chceme být zdravotnický prostředek, tak tam podléháme takzvanému MDR certifikaci a ta to všechno má pohlídaný. My samozřejmě musíme tady tohleto respektovat, musíme mít ty datasety anonymizovaný, všechno podle GDPR, a samozřejmě i s našimi specialisty na bezpečnost řešíme například, kam ty datasety můžeme ukládat, kdo k ním má přístup, nemá přístup, nebo jak mají být šifrovaný. Takže děláme pro to maximum, protože víme a jsme si vědomi toho, že to jsou vlastně citlivé pacientské data, které vlastně nemůžou nikam jinam.
1: Žárovky.
0: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
2: S Kamilou Dvořák si povídáme o tom, jak dlouhá je cesta od nápadu až po hotový diagnostický nástroj, který opravdu pomáhá lékařům a lékařkám. Mě by zajímalo, co tě na téhle cestě vlastně nejvíc baví.
3: Mě upřímně nejvíc na tom baví propojování světu. Já osobně propojuji vědu, technologii, kliniku a zároveň biznis, takže to mě baví na tom úplně nejvíc. Zároveň mě na tom nejvíc baví také to, že můžu sledovat ten produkt úplně od začátku až do konce, což se mi v Neurona Labu podařilo.
2: Říkáš od začátku, takže ty jsi autorka toho nápadu, nebo jak to vlastně celé vzniklo?
3: Neřekla bych úplně autorka nápadu, ale founder David Navrátil si mě vyhlídl jako osobu, která by mohla začít dělat tenhle produkt, takže já jsem začala dělat prototypy, programovala jsem první softwary a až potom my jsme si řekli, že do toho má cenu jít, tak jsme si začali hajrovat další lidi.
2: Je na tom naopak něco, co by tě štvalo, nebo co nemáš na té práci ráda?
3: Já svoji práci mám strašně moc ráda. Vidím zatím velký smysl pomáhat takhle lékařům, ale i pacientům. Jediné, co mě štve, je, že asi nemám víc času na tu práci, kterou dělám. Zároveň mě trošku štve ta regulace toho zdravotnictví, což ale na jednu stranu chápu, protože díky té regulaci jsme si vědomi, že máme citlivá pacientská data, takže ty musí být ochráněny, ale nás to hodně brzdí v tom, že bychom ten výrobek mohli mít daleko dřív na trhu.
2: Říkáš, škoda, že nemám víc času. Kolik ti to tedy zabere času denně? Pracuješ nepřetržitě?
3: Já to moc nepočítám. Mně se před 8 měsíci narodil syn, takže teď mám ten čas hodně omezený a hodně si ho vážím. Snažím se to všechno skloubit. Před mým synem jsem pracovala ještě den před porodem, ale teď se to trochu změnilo, takže se to snažím nějakým způsobem balancovat a snažím se už i tu práci předávat právě mým kolegům, aby všechno nebylo jenom na mě.
2: No a jak to kloubíš? Co na to říká manžel a syn?
3: Syn zatím nic neříká, ale manžel je velká podpora pro mě, protože už od začátku věděl, že mě ten obor strašně baví, že mě práce baví a že v tom budu chtít i pokračovat po narození našeho syna. Mám v něm neuvěřitelnou podporu, že se stará o syna úplně na 110%. A to je strašně parádní pocit. Takže mít to zázemí, tak to je to nejlepší, co můžete mít. A samozřejmě i kolegové mě tady v tomhle podporují, takže jsou hodně flexibilní. Občas míváme schůzky v neděli večer, protože můj syn spí. Takže jsou všichni úplně superoví.
2: Zmiňuješ ten tým a já jsem si kdesi našel, že si trošku s tou týmovou částí té práce bojovala, protože si údajně velká introvertka, abych to teda z našeho rozhovoru vůbec neřekl. Máš nějaké tipy, triky, jak si to překonala, nebo jak jsi se k tomu vlastně postavila?
3: Tipy, triky úplně nemám. Já jsem totiž z začátku seděla před tím počítačem a jenom něco kódovala. A teď najednou přišel první člen do týmu a měla jsem s ním něco řešit. Takže bylo to strašně postupný. Naštěstí zase mi pomohl hodně můj manžel, který vlastně vede lidi a učí je, takže jsme to hodně rozebírali doma, jak bych se měla zachovat, jak bychom si měli nastavit různý procesy. Takže v tomhle tom mi neuvěřitelně pomohl. A potom jsem to řešila i otevřeně s mým týmem. Nastavili jsme si přesně ty procesy, aby fungovalo to na obě strany a myslím si, že teď to je v pohodě všechno.
2: A jak takový běžný den s tím týmem vypadá? Ty tady hodně zmiňuješ programování, ale taky tu koordinaci, tak přiblížíš nám svůj běžný den?
3: Můj běžný den každý je vlastně úplně jiný, jelikož jak jsem zmiňovala, že mě baví propojování vědy, technologie, kliniky a toho biznisu, tak ten můj den může vypadat tak, že právě sedím s tím mým vývojovým týmem a řešíme nové algoritmy, jaký architektury třeba ještě nové použít na tady tenhle problém, jak zkusit zpracovat ještě jinak ty signály, aby jsme byli co nejpřesnější. Další schůzku můžu mít se samotnými doktory, kdy vlastně řešíme jako ten produkt jako takový, jaký funkce by tam chtěli, protože my chceme dělat produkty pro ně, ne pro nás, takže i s těma koncovými uživatelama to všechno řešíme. Na druhé schůzce můžu ten produkt kreslit s naším UX UI designérem a na čtvrté řešíme i samotnou strategii toho produktu, biznisové cíle, takže je to hodně, hodně různorodé, teď nám dává zabrat ta klinická studie, takže i to řešíme s naší kvality manažerkou. Je to hodně různorodé a to mě baví. Já se učím úplně každý den a to už tam jsem v Neuroně přes 4 roky a pořád je vlastně něco nového, co se musím naučit, takže to mě baví.
2: S Kamilou Dvořák zatím jedeme ve velmi vysokém tempu, protože stíhá rodičovství, práci na neuvěřitelných věcech v oblasti diagnostických algoritmů. Mě by zajímalo, co dělá v situacích, kdy potřebuje trochu vypnout a vyčistit hlavu. Kamilo?
3: Když mám čas, snažím se to balancovat především sportem. Já miluji sport, takže aktivně hraji volejbal, dále chodím do posilovny a i si jdu zaplavat nebo zaběhat.
2: Kolikrát týdně si takhle zahraješ volejbal?
3: Snažím se udržovat 2x týdně, protože máme s holkama tréninky, my hrajeme 2. ligu za Žižkov, takže se snažím, ale ne vždycky to samozřejmě vyjde.
2: Jsi žižkovská patriotka?
3: Je to tak.
2: Já na tebe taky můžu prozradit, že jsi strávila docela dost času v zahraničí. Kde přesně a co ti to vlastně dalo?
3: Já jsem strávila 2 roky ve Finsku, studovala jsem na magisterský studium a poté jsem ještě strávila něco málo přes rok v Americe. Zahraničí obecně mi dodalo nějaké sebevědomí. Já když jsem byla ještě na Gimplu, nebo právě jsem studovala bakaláře v Brně, tak jsem si říkala, že nikdy nemůžu přece vystudovat zahraniční školu, že nejsem tak dobrá. Poté na magistrově jsem se přihlásila na Erasmus do Finska a tam mě to nadchlo tolik, že jsem si tam podala normálně přihlášku na celého magistra a toho magistra jsem tam dokončila. Takže mi to vlastně dalo takový rozhled a sebevědomí v tom, že i já můžu vystudovat nějakou zahraniční školu a otevřelo mi to tam spoustu dveří.
2: Kde ve Finsku jsi byla?
3: Byla jsem v Kuopiu. To moc lidí nezná, je to cca, my jsme tak v jedné třetině až jedné polovině Finska, takže jsou tam pořádně tuhý zimy a půl rok je tam jenom tma a půl rok jenom světlo.
2: To nezní jako úplná idylka. Čím tě Finsko oslovilo?
3: Já jsem obecně zimný typ, takže já mám strašně ráda sníh a zimu, takže především tou krásnou zimu mě to oslovilo, ale také mě oslovila především ta škola, to samotné studium, jak tam byly koncipovány ty předměty, že jsme měli hodně praxe, hodně jsme to zkoušeli, různé věci, algoritmy dát do reálného nějakého prostředí. A také, co mě oslovilo, byl přístup těch profesorů a učitelů, kteří nás vlastně vzali za své a vzali nás jako rovnocenné.
2: No a jak často přijdeš do kontaktu s lidmi mimo tvůj obor? Asi ti ta práce bere hodně času. Bavíš se i s lidmi mimo?
3: Já se snažím bavit s lidmi mimo moji sociální skupinu, protože vím, že je to strašně důležitý. My ty produkty neděláme pro sebe, děláme je pro ostatní, takže se snažíme zjistit, jaký jsou jejich potřeby. Například máme ještě v Neurona Labu jeden produkt, který jsme Neurona Vox, což je analýza hlasu, pomocí které my vlastně detekujeme zase abnormality a můžeme upozornit na to, že se třeba nějaké neurodegenerativní onemocnění začíná vyvíjet v mozku. A tohle bude vlastně mobilní aplikace pro širokou veřejnost. Takže já se snažím takhle zjišťovat různé potřeby lidí, jak by chtěli, aby to bylo, co se jim líbí, co se jim nelíbí. Zároveň se snažím i vystoupit z mé komfortní zóny a vystupovat na veřejnosti, popřípadě na nějakých konferencích, nebo třeba jsem měla přednášku pro obor MHA, což je něco jako MBA, ale ve zdravotnictví. A je tam super potom s těmi lidmi dál debatovat a diskutovat, co je zajímá a načerpávat i nabírat nové nápady.
2: Není to sice úplně v plánu, ale abych se zastavil u toho Voxu, to mě hodně zaujalo, jak se dá z hlasu něco takhle poznat. Je to nějaké horšení výslovnosti nebo menší slovní zásoba?
3: My teď se specializujeme na Alzheimerovou chorobu, nicméně chceme tam přidat potom i Parkinsonovou chorobu. Každá má svoje vlastně nějaké takzvané biomarkery, podle kterých se to poznává. Například u Alzheimerovy choroby, tak tam se díváme, jak i ten uživatel to vyslovuje, ale taky i co vyslovuje. Teď je velký rozmach large language models, takzvaně velkých jazykových modelů, takže my i tyhle ty jazykové modely využíváme, takže se díváme, jakou pacient nebo ten uživatel má slovní zásobu, jak používá slova, jak se vyjadřuje, jak se mění například jeho intonace, kolik dělá pauz v té dané větě a tak dále. Takže tohle všechno se dá analyzovat z hlasu. U Parkinsonovy choroby, tam to je onemocnění, kdy nám to interaguje se svaly a my už víme, že ty svaly jsou i právě u hlasivek, takže ty hlasivky jsou zasaženy ještě dřív, než ten pacient má nějaké větší symptomy. Takže my dokážeme i právě z té intonace, z fonetiky obecně detekovat tady ty časné známky.
2: Tohle hovoří samo za sebe, ale snad přeci jen, proč se diagnostické algoritmy podle tebe týkají i obyčejných lidí a nejenom lékařských profesionálů?
3: Protože všichni jsme součástí našeho systému a každý asi z nás šel k nějakému lékaři v rámci třeba preventivní kontroly na nějaké krevní testy, takže je to součástí zdravotnické péče. Já si myslím, že čím dál tím víc a víc bude v nemocnicích umělá inteligence využívána právě protože je rychlá, neunaví se, funguje 24/7, takže se bude využívat víc a víc. A vlastně my jako pacienti ani nemusíme poznat, že se používají tady tyhle diagnostické metody, protože my potom hovoříme s tím lékařem, takže ten lékař může využívat. Takže si myslím, že by se to mělo stávat standardem medicíny postupně.
2: Zní to všechno moc hezky. Jenže taky si člověk dovede představit, že v té cestě jsou možná nějaké překážky. Co je největší překážka, která brání tomu, aby tyhle všechny technologie byly brzo v praxi a zároveň byly bezpečné?
3: My už jsme tady nějaké výzvy a překážky naznačili. První z nich jsou určitě ty datasety, protože bez těch datasetů my nedokážeme vytvořit model umělé inteligence neuronové sítě tak, aby byly přesné. Takže potřebujeme správně anotované datasety a potřebujeme jich hodně. Takže to je největší překážka, protože jak jsem už zmiňovala, jsou to citlivé pacientské údaje, které si všichni hlídají, takže není to jen tak získat. Druhá překážka je i ta regulace, ta certifikace jako samotná, protože nám to ubírá čas, je to časově velice náročný, my musíme sepisovat technickou dokumentaci, musíme ten software validovat, což já samozřejmě chápu, že je to tady ve zdravotnictví důležitý, jen by to třeba mohlo být o něco efektivnější.
0: Žárovky. Dotazník Jana Lukačeviče.
2: Kniha nebo podcast, Kamilo?
3: Podcast, ale byla bych radši, kdybych měla čas na tu knihu.
2: Ranní běh nebo večerní yoga?
3: Ranní běh.
2: Kódování s hudbou nebo v tichu?
3: S hudbou.
2: Město nebo příroda?
3: Určitě příroda.
2: káva nebo bylinkový čaj?
3: Tak ta je to jednoznačný káva.
2: Experiment v laboratoři nebo brainstorming s týmem?
3: Brainstorming s týmem.
2: Dovolená u moře nebo aktivní trek v horách?
3: Aktivní trek.
0: Žárovky.
2: No si akční, to rozhodně. A akční bude asi i naše budoucnost právě v oblasti využívání tady těch diagnostických algoritmů. Myslíš si, že umělá inteligence bude pro lékaře a lékařky spíš partner, nebo pro některé to bude taková ta vtíravá věc, která jim až příliš mluví do řemesla?
3: Já si myslím, že to bude partner. Nicméně i teď z různých rozhovorů vnímám to, že ti doktoři si myslí, že to přesně bude ta druhá možnost. My se snažíme edukovat a říkat, že my je rozhodně nechceme nahradit, chceme jim pomoct, chceme jim zefektivnit ten čas, aby ten čas právě věnovali tomu pacientovi v nějaké personalizované léčbě, než to, aby se dívali tady na 150 obrázků.
2: Takže si to člověk představí spíš tak, jako když přišla nějaká nová technologie, kdysi dávno třeba rentgen, který pomohl lékařům určit, že ta končetina je opravdu zlomená.
3: Je to tak, já to takhle vnímám. Chtěla bych, aby AI byly takový další oči ve zdravotnictví a pomáhali těm lékařům vlastně zrychlit, zpřesnit tu samotnou diagnostiku, ale nejen i diagnostiku, může to být i léčba nebo skrz tu prevenci nějaké nástroje, takže to bych byla ráda, aby se tak stalo.
2: Tak aby se to stalo, to se ještě musí stát hodně jiného. Která věc by mohla tvůj obor nejvíce urychlit? Je to spíš větší výpočetní výkon nebo kvalitnější data, změna legislativy nebo možná smýšlení lidí ve společnosti?
3: Bude to asi všechno, co jsi zmiňoval. Pro můj obor si myslím, že by bylo super mít nějakou digitalizaci, aby my jako pacienti jsme mohli mít přístup do svých datasetů, do svých dat, mohli třeba i s někým sdílet a potom i třeba s námi, s nějakými firmami jsem já mohla sdílet svoje osobní data, protože to by nám hodně pomohlo. Jak jsem říkala, ty datasety, ty jsou opravdu nejvíc důležitější v tom samotném procesu. Takže podporuji digitalizaci tady zdravotnictví, aby jsme měli všechno na jednom místě, samozřejmě podle norem a v rámci nějaké bezpečnosti. To je podle mě úplně nejvíc klíčový. Poté, co by určitě pomohlo, tak je edukace, protože pořád se setkávám i s mladými lékaři nebo s mladými lidmi, kteří vlastně neví, co je to umělá inteligence a bojí se jí. Neví, jak ji můžou používat, jak jim může být přínosná a vlastně se nechtějí ani učit. Takže ta edukace je velice důležitá, aby potom ti uživatelé využívali ty produkty ve zdravotnictví bezpečně a byli rádi, že nějaké takové nástroje tam mají.
2: Tenhle ten rozhovor byla pořádná jízda a je vidět, že rychle pádíš vpřed. Kamilo, prozradíš nám, kde se vidíš za 10 let?
3: Kde se vidím za 10 let? Já nedohlédnu ani za rok, takže za 10 let, ale já bych chtěla, abych byla tak šťastná, jak jsem teď, aby mě práce bavila tak, jak mě baví teď, takže doufám, že tohle se mi splní i za těch 10 let a že pomůžu té společnosti jí něco předat a po mně tady něco zůstane.
2: Nezbývá než ti popřát hodně štěstí. Kamilo, moc krát děkujeme.
3: Taky moc děkuji za pozvání.
2: Tohle byla Kamila Dvořák, která vyvíjí diagnostické nástroje v lékařství. A mé jméno je Jan Lukačevič. Příště zase s Pavlou Hubálkovou. Naslyšenou.
1: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky.
0: Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Pražský update, to nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.